Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všem, ovšem to vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl, omlouvám se. Na druhou stranu, už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmem dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta.

čekají a dvě slova. Tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových pohlazení. A jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian, a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když sestava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury tyhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Jani na zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mně ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

Poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Mezi město se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky v naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Náslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítroníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaným.

Podestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

Cesta došla nám slova, nebo jsme jen schovaní do ulity. Možná to zkusíme za

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: Ilona Čáková, ale i Slabonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: Ale s tou dopravou nepřestal.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Chechtá se pan dědoch navrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, ale čte poznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych
0: dubbingový.
1: Se vůbec, to bych se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: a to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
1: je
0: to, za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého pohlas je také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
2: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
1: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
2: Ano, já vás taky.
1: Dobrý den.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte
2: děkujeme.
1: Se.
3: Zbytek ne, díky.
2: I vám, naschle.
1: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
2: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
4: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
2: V nestenčené míře přejeme totéž.
1: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
2: Dobrý den.
5: No, z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
2: Ano, dobrý den.
5: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
2: Ano.
5: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
2: To by souhlasil, ano.
5: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
2: Dobře.
5: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím kročit, když ho slyším. Mistr v oboru. Mějte se rád.
1: Výborně, děkujeme.
2: Mějte se nádherně, naschledanou.
1: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
6: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda neboštík. Škoda takovýho člověka. Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí. Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka. Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtlip. V České Třebovej mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění. Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.

Pan Vrtlip odpovídá, kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou. Tady mají dobrý párečky, co? Dychtí vdova. Křupavý páreček s houskou. Pan Vrtlip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla. Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20. Pln opovržení, pravý pan Vrtlip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařskej kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtlip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtlip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem. Koho nabídneš posluchačům?
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuju si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní: zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, no podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych dala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně, určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v té, v žádném případě. No ale opravdu ne.
1: Máme
2: to
1: tři.
2: Jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: Jsou velmi charakterní, milý holky a tohle, tohodle
1: myslel
2: by se nedopustili.
1: Si
2: já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B. Ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan, zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčníka, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale aha, tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo z Vlkavy.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschle.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové. Slyšíme.
5: Ano, velmi výrazně.
9: Zdravím oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
5: Ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčníka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jsme se zasmáli s pejskem a já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prosím. My vám přejeme tež.
10: Takže mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět.
5: Dobře.
4: Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No, ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a poví, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si stlousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pám Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí tak daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám Sagvan Toffy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netuším. Bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže mu dáme přednost.
3: Prosím. To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už to byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, Haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
4: on dostal od Šimka, dostal takový starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s Lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane Fousek? Povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Páno jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká, Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mě se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu, ano, Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, víc než loni. Do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska dron. 21 škol z Jihočeského kraje se připojilo k celorepublikové výzvě pěšky do školy. Dnes bude slunečno a teplo, večer ale dorazí studená fronta. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Na českých silnicích zemřelo o letošních prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než před rokem. Třetina z obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisti odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
2: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a to, co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
0: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení, nejtragičtější pak nepřiměřená rychlost. Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance v noci sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek pořád vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko západně od Vilniusu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že nesl výbušninu. Celkem 21 jihočeských škol se letos připojilo k výzvě pěšky do školy. Jejím cílem je omezit počet aut v bezprostředním okolí škol a podpořit pohyb dětí. Zapojila se taky 5. základní škola v Jindřichově Hradci. Účast místních škol v kampani inicioval městský architekt Lukáš Soukup. Při návštěvách základních škol se zajímal o to, jak se děti do vyučování dopravují.
3: K mému zhrození převážně většině, tak to opravdu bylo tak, že ty děti byly dováženy rodiči. Rodiče často argumentují, že před školními budovami, že není bezpečno. A před školami není bezpečno právě proto, že tam ti rodiče vozí děti autem a couvají tam a parkují právě v těch chumlech, kde je nejvíce těch dětí.
0: Triatlonistka Aneta Grábmillerová Soldáty letos dostane cenu města Prachatice. Zastupitelé o tom rozhodli na svém jednání. Ocenění jí udělí za úspěchy v terénním a zimním triatlonu. Prachatická rodačka se v tomto sportu propracovala do světové špičky a Českou republiku reprezentuje na mezinárodních závodech. Přestože dnes žije v Norsku, v Prachaticím má vazbu, má tam i trvalé bydliště. Sport. Čeští volejbalisti poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli úřadujícím mistrům světa domácím Italům 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. Utkání odvysílá Český rozhlas živě na stanici Radiožurnál Sport a Radiožurnál ho nabídne v reportážních vstupech.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne od západu víc mraků a k večeru déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nové kruhové objezdy vznikají u Sudoměřic u Bechyně na Táborsku a u Zvíkovského podhradí na Písecku. Počítejte tam s omezením provozu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět hodin k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a probouzíte se do středečního rána s datem 16. září roku 2026. My si právě toto datum pod naši pomyslnou rozhlasovou lupu vezmeme už za pár chvil. Dáme si dnešní kalendárium, tak si na něj počkejte, ať si společně rozšíříme historické obzory. A také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Zazní kapela Lucie, bude Jennifer Warnes a Bill Medley, také Michal Michal Tučný, Václav Neckář, je toho celá řada. Tak se máte na co těšit. S vámi Adéla Jirkalová a začíná středeční Jihočeské ráno.

Je tady středa s datem 16. září. Je to 259. den roku 2026. Do konce roku zbývá 106 dní. A nějaké ty historické milníky? Začneme těmi teplotními. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1947, a sice tropických 31,3 stupně Celsia. A nejnižší v roce 1971 pouhé 3,3 stupně. Svátek má dnes Ludmila, je to staré slovanské jméno, které znamená lidu milá. A pranostika praví svatá Ludmila deštěm obmila a na Ludmily světice obouvej střevíce. Narozeniny právě dnes slaví spisovatel a karikaturista Ondřej Suchý, americký herec Mickey Rourke, také zpěvák Stanislav Hložek, americký kouzelník a mák David Copperfield. Oslavencem je dnes i textař a hudebník Robert Křesťan anebo herečka Sandra Pogodová. Svátek svaté Ludmily, patronky české a patronky vinařů, babiček a vychovatelů si připomínáme právě dnes. Tak srdečně zdravíme všechny vinaře, babičky a vychovatele. Před 290 lety zemřel německý fyzik Gabriel Fahrenheit, vy už jistě tušíte, vynálezce rtuťového teploměru. Narodil se roku 1686. Před 120 lety byla slavnostně otevřena jubilejní či jeruzalemská synagoga v Praze, nejmladší synagoga právě v našem hlavním městě. Je to 60 let, co byla světovou premiérou opery Samuela Barbara, Antonius a Kleopatra otevřena nová budova Metropolitní opery v New Yorku. A před 60 lety se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. My se tomu podrobněji budeme věnovat už brzy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Chystáme pro vás reportáž, tak si na ní počkejte. A ještě jedno výročí, před 25 lety se Tomáš Enge jako první český jezdec objevil na startu závodu Formule 1. Na okruhu v Monze dojel 12. Takové je kalendárium k dnešnímu datu 16. září a už za chvíli o tom, jak dnes je a bude. Pojďte se zapojit do našeho vysílání a napište nám SMS-ku ve tvaru CB mezera, počasí mezera text na číslo 90 01 03. Samozřejmě o tom, do jakého rána se probouzíte právě tam, kde nás posloucháte. Předem díky a dobré jitro. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Krátce před čtvrt na šest míříme za avizovaným počasím. Aktuálně máme oblačno, ojediněle se tvoří mlhy nebo nízká oblačnost a teploty mezi 12 a 9. Předpověď na dnešní den. Čekáme polojasno až oblačno. Ráno ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Středeční nejvyšší maxima 23 až 26 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 19 až 22. Dnes povane slabý proměnlivý vítr, který se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané úhrny srážek dnes 2 až 12 mm, v bouřkách ojediněle i kolem 30 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1. Ještě tady mám od vás první SMSku. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích jsou vidět hvězdičky. Je 10 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Musím tedy říci, že když jsem dnes vyjížděla od nás z Hluboké nad Vltavou, tak také nádherně svítily hvězdy. A je hned to ráno, to brzké ráno o něco hezčí. Tak ať i to vaše stojí za to.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy. Ty následně válcem přejel. Takový byl původně Jára Cimrman, současník, který se v 60. letech mihl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Dnes je to právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli. Připomeneme si to už za chvíli.

0: Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září roku 1966 v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No, nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psané Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru iRozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: vámi 16. zářijové ráno. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Před námi také čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem, tak si je pojďme poslechnout.
1: Půl šesté. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukémii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Zájemci můžou přijít každý den mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Od dnešních 9 hodin se můžou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze můžou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. Proměna budovy Písecké sladovny v současný kulturní prostor bude tématem dnešní přednášky. Přímo na místě se lidé setkají s hlavním projektantem rekonstrukce objektu Ladislavem Kukačkou a architektem Petrem Šímou. Obecně prospěšná společnost Sladovna letos slaví 20 let od svého založení. Dnešní akce začne v 18 hodin. Doprovodná přednáška ke končící výstavě od 3 stoličníků Poroklan v muzeu ve Volyni na Strakonicku se zaměří na organizovanou šumavskou turistiku v letech 1880 až 1930. Nabídne srovnání českého a německého prostředí a dotkne se vlivu železnice i turistických spolků. Vstupné na přednášku Anny Kolářové je dobrovolné, začátek bude v 6 večer. A ještě počasí. Polojasno až oblačno, večer přehánky, místy i bouřky. Teploty maximálně 26, na horách 22 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr zesílí na mírný západních směrů a biozátěž je na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pokračuje oprava silnice v Hořicích na Šumavě. Neprojedete po staré silnici z centra směrem na Lipno. Opravy mají trvat do 2. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jak už bylo řečeno ve zprávách, malý Jindra z Karlovarska hledá dárce kostní dřeně a potřebuje ho velmi rychle, trpí totiž akutní leukémií. Pražský IKEM kvůli tomu spustil speciální nábor dárců. Zapsat se tam do registru teď můžete i bez objednání. My za chvíli prozradíme důležité podrobnosti, tak si na ně počkejte. Dobré ráno.

0: Jan a Barbora Ondrejkovi z Karlovarska zažívají noční můru každého rodiče. Jejich pětiletý syn Jindra onemocnil akutní leukémií. Ještě před několika týdny byl přitom úplně zdravý. K tomu, aby nemoc porazil, potřebuje dárce kostní dřeně a právě s tím teď Jindrovi můžete pomoci i vy. Pražský IKEM totiž na podporu chlapce spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se bez objednání do registru dárců můžete až do pátku. Je potřeba, aby vám bylo od 18 do 40 roků a nesmíte dlouhodobě brát žádné prášky. Výjimkou je antikoncepce.
1: Dobrý den, chcete do registru se zapsat?
2: Jo.
1: Tak pojďte dál.
3: Pomoc Jindrovi by chtěla i Marie. Nejdřív vyplnila krátký dotazník a pak už následoval stěr z úst.
4: Štětičkou si setřete dutinu ústní 10x tam a zpátky, pak otevřeme druhou štětičku a ta bude na druhou stranu.
3: A jak se cítíte teďka po odběru, jak to probíhalo tady se sestřičkou?
5: Odběr byl v pohodě, teď spíš mě trochu znervozňuje ten mikrofon. Jinak je to odběr tyčinkou, takže nic bolestivého. Největší problém byl asi najít parkovací místo někde vedle nemocnice.
3: Marie není sama, která se ten den přišla do registru zapsat. Mezi zájemci byl i Jan.
6: Celkově chodím darovat krev a už o tom pár let přemýšlím, že bych se tam měl registrovat, takže dneska už byla ta vhodná chvíle.
3: Malému Jindrovi se udělalo špatně na dovolené ve Španělsku. Byl hodně unavený a bolelo ho břicho. Rodiče s ním pro jistotu vyrazili do nemocnice a už tam si vyslechli diagnózu.
7: Určitě ty první hodiny jsme vlastně nechápali vůbec, co se děje, protože jsme neočekávali, že se něco takového může stát a spíš jsme si říkali ještě pár hodin, že to možná bude nějaká chyba, že to nedává smysl, protože vlastně jsme na něm neviděli nic, co by bylo špatně.
3: Popisuje Jindrův táta Jan. Po pár dnech následoval převoz do Česka, kde Jindra podstoupil chemoterapii.
7: Během toho měsíce to vypadalo pozitivně, protože Jindra reagoval dobře na tu léčbu, tak ten výsledek toho měření MRD ukázalo, že ta léčba nezabrala dostatečně na kostní dřeň samotnou, kde ta nemoc vzniká, a že vlastně bez té transplantace ta šance na uzdravení je velmi malá.
3: Leukémie je onemocnění, při kterém se v kostní dřeni začnou nekontrolovaně množit nezralé bílé krvinky. V Česku ji ročně onemocní okolo 100 dětí, říká přednostka kliniky dětské hematologie a onkologie ve fakultní nemocnici Motol v Praze Lucie Šrámková.
8: Těch projevuje celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
3: Zájemců o darování kostní dřeně ale přibývá. V registru IKEM jich je teď asi 52 tisíc, o 2 tisíce víc než loni, pokračuje vedoucí registru Marie Kuříková.
9: Není to tak, že byste byla vybraná a teď šla hned darovat, toho je taky obava některých lidí, že třeba nebudou v té chvíli jako schopní nebo si to potřebují nějak zařídit, tak je to vlastně tak, že pokud se s někým shodujete, tak vás zavoláme, uděláme další vyšetření a tohle to je třeba několik měsíců před tím samotným odběrem.
3: I tak ale IKEM potřebuje další zájemce, protože najít vhodného dárce není jednoduché. Totéž platí taky pro druhý český registr v Plzni. Aktuálně je v něm zapsaných skoro 170 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Pár vteřin před 6:45 si jdeme prozradit něco k dnešnímu počasí a bude krásně hřejivo. Polojasno až oblačno, ráno ojediněle s mlhami nebo nízkou oblačností, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a k večeru dorazí déšť a nebo přehánky, místy i bouřky. K těm teplotám 23 až 26 stupňů, na horách naměříte 19 až 22, vítr povane slabý, proměnlivý. Odpoledne se změní na mírný západní nebo severozápadní a bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Srážkové úhrny dnes 2 až 12 mm, v bouřkách ojediněle i kolem 30. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na stupni číslo 1.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Milovníci Šumavy, ale také knih si už za chvíli přijdou na své v tipech pro volný čas. Nenechte si je ujít. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: Scénické čtení knihy Špeky od autora Roba Granta dnes od 17 hodin můžete vidět v Prachatické kavárně Nebe. Účinkují Pavel Oubram a Věra Holá, v roli alternuje taky Kamila Janovičová. Muzeum ve Volyni pořádá od 18 hodin přednášku na téma turistické objevování Šumavy. Entoložka Anna Kolářová zavede posluchače do klíčového období let 1880 až 1930. Právě v této 50letce se Šumava proměnila z divokého, těžkopřístupného pohoří v oblíbený cíl organizovaných výprav. Noc literatury dnes nabídne zajímavý program v mnoha knihovnách na jihu Čech. Například ta v Prachaticích uvede od 18 do 22 hodin texty evropských spisovatelů v podání divadelního spolku Dutam. Do Panské sýpky ve Volyni pozvali Annu Kotlíkovou, která bude předčítat od 19 hodin. Jeho česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravila čtení úryvků z knih na pěti místech. Na Teologické fakultě s Bohdanou Majerovou, v knihovně Jeho českého muzea s Janem Dvořákem, v knihovnách Francouzské aliance s Terezí Jelínkovou, GT centra s Petrem Kronikou a Britského centra s Martinem Dobíškem. Aktuální držitel Zlatého slavíka Václav Neut Bárta vystoupí dnes od 19 hodin v českobudějovickém Metropolu. V městské knihovně v Jindřichově Hradci v 9 hodin dopoledne začne přednáška Stanislavy Novákové na téma barokní Černínové. Noc literatury v Písku má dnes od 18 hodin program v domě U koulí. Literární ukázky tam budou číst hudebník Jan Matásek a herec Václav Rašilov. Přednášku o starých odrůdách jabloní a hrušní, kterou přivezl Zdeněk Buzek, si dnes od 17 hodin můžete poslechnout ve Vajzově domě ve Veselí nad Lužnicí. A závěrem, koncert uskupení For Several Friends začne dnes v 19.30 v českobudějovickém kostele Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení jeho možného střetu zájmů. Podvodníci připravili skoro o 200 tisíc korun. Tři ženy na Českobudějovicku vydávaly se za jejich děti. Dálnice D20 v budoucnu propojí západ Čech s Moravou přes jižní Čechy. Projektanti hledají územně průchozí trasu. Na jihu Čech bude slunečný den s teplotami do 26 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Tři ženy na Českobudějovicku přišly během posledních tří dnů kvůli podvodu dohromady skoro o 200 tisíc korun. Ve všech případech jim přišla zpráva od údajné dcery, která tvrdila, že má rozbitý telefon a nutně potřebuje peníze. Matky ve strachu o své děti poslaly peníze na účty, které jim pachatelé uvedli. Policejní mluvčí Lenka Krauzová upozorňuje, že podvodníci stále využívají obav lidí o jejich blízké.
2: Nenechte se napálit, když vám přijde zpráva od svých příbuzných, známých, že potřebují i hned peníze, nepanikařte. Zavolejte těm, kteří od vás peníze chtějí a vše si ověřte. Neposílejte své peníze na účty podvodníků, nezdělujte svá osobní data a přístupová hesla do internetového bankovnictví cizím lidem na telefonu.
1: Ředitelství silnic a dálnic zadalo zpracování studie, která má prověřit varianty vedení plánované dálnice D20. Týkat se to má úseku mezi jihočeskou D4 v Písku a D1 v Jihlavě. Na konferenci Pražské dopravní fórum to řekl ředitel úseku výstavby ŘSD Petr Kůrka. I když je podle něj výstavba úseku dlouhodobým plánem, je nutné zafixovat do budoucna trasu do územních plánů. Studii provede sdružení vedené firmou Sudop a bude stát asi 24 milionů korun. Projektanti dostali za úkol zabývat se propojením dálnic D4, D3 a D1. Zbytek trasy bude ŘSD řešit jinak. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních. To je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání Zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce.
0: Sport.
1: Hokejisti Třince vstoupili do nové extraligové sezóny výhrou 2-0 v Karlových Varech. První kolo bude dnes pokračovat dalšími 6 zápasy. V 17:30 zahájí ligovou sezónu i České Budějovice domácím zápasem s Mladou Boleslaví.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte polojasno až oblačno, ráno ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne od západu víc mraků a k večeru déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 22. Slabý proměnlivý vítr se odpoledne změní na mírný západních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Začala oprava silnice 3. třídy ze Strunkovic nad Blanicí přes Dvorec a Dubskou Lhotu až do Dubu. Objíždět musíte přes Chocholatou Lhotu a Vlachovo Březí. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Všem přejeme krásné ráno, 6 hodin k tomu 4 minuty. Je to jihočeské ráno s datem 16. září, ať už nás posloucháte ve zmíněné Chlupaté Lhotě či Chocholaté Vsi, anebo právě v Českých Budějovicích, Prachaticích či Táboře. Přejeme vám všem hlavně úsměv na tváři v tento další pracovní den. Je středeční svátek, dnes slaví Ludmily, tak Lídy srdečně zdravíme a i pro ně budeme hrát písničky, které nestárnou. Zazní Jiří Korn, Maggie Riley, také Petr Muk, Ole Moore hned v zápětí. Stovky škol po celém Česku se snaží inspirovat děti, aby do škol přišly pěšky, přijeli na kole nebo na koloběžce namísto autem. Do celorepublikové výzvy pěšky do školy se zapojili také školáci v Jindřichově Hradci. V reportáži se tam vydáme i my. Tak dobré ráno, to vám přeji i já, Adéla Jirkalová, s úsměvem.

0: Do školy pěšky, na kole nebo na koloběžce vyrážejí tento týden děti po celém Česku. Jubilejní 10. ročník výzvy Pěšky do školy je má inspirovat k přirozenému pohybu a zároveň omezit ranní provoz aut před školami. Jednou ze zapojených je 5. základní škola v Jindřichově Hradci.
1: My radši teda chodíme pěšky, protože jsou na vzduchu, vyvětrají se. A potom, když přijdou domů, tak by přijde, že jsou méně unavený, než když jsme přijeli domů autobusem, jak jsou z té cesty prostě v pohodě.
2: Hned dva školáky doprovodila pěšky do školy maminka
1: Martina.
2: A co si o to myslíte vy? Radši byste jeli autem nebo se radši projdete?
3: Já bych šla ještě autem. Pěšky.
4: Tam i lidi, kteří jezdí jako do té školy a mají to třeba 200 metrů.
2: A i ty spolužáci, kteří jezdí autem, to ten týden zvládnou?
4: Jo, zvládají, v pohodě. Spousta lidí to chválí.
2: Do výzvy pěšky do školy se zapojila i 8. třída, do které chodí
4: Jakub. Není to tak těžké, jako mi přijde.
2: Než se otevře škola, čekají
5: Melissa,
6: Vanessa.
2: A jak jste přišli do školy dneska?
6: Pěšky, 2,5 kilometru.
7: Já jsem jela autem z Lodhéřova, ale jinak jsem to došla pěšky.
2: Do školy ne pěšky, ale na koloběžce. Dneska přijela
8: Olivie. Já jezdím nejprve autem a pak vystoupím, vemu si koloběžku a jedu do školy na koloběžce.
2: Výzvu pěšky do školy má na 5. základní škole na starost učitelka tělesné výchovy Anděla Mrkvičková.
9: Výzva se k nám dostala před 4 roky a nám se to líbilo. Sice na první dojem jsme si říkali, tady my máme klid na tom sídlišti, ale když se jako pokoukáte, tak máme tady parkoviště, ráno děti, opravdu rodiče přijíždějí, děti vykládají, takže jsme řekli ano, jdeme do toho, tak jsme to vyzkoušeli, takže letos po 4.
2: Není to jenom o tom, že děti prostě týden chodí do školy, je s kým spojený i nějaký program?
9: Samozřejmě, záleží trošku na třídních učitelích nebo na těch, kteří dětem dopřejou trošku jiný ten program.
2: Kolem chodí děti všechny zdraví.
9: Výtvarná výchova, takže malovali obrázky, malovali i plakáty, vlastně na ten týden pěšky do školy, malovali dopravní prostředky. Je to taková jako nenásilná dopravní výchova, takže ke značkám se dostali. Měli jsme výbornou třídu před 2 roky osmáků, kteří dělali program pro ty nižší ročníky.
2: Cestu do školy využili k tomu, aby si taky spolu popovídali, protože kus šli společně, dva kluci.
10: Martin,
11: Mikuláš.
10: A jedu chvilku autem z Číměře a pak zaparkuju.
2: A zbytek dojdeš?
10: S ním, my se setkáme pak u jednoho z paneláků.
9: Součástí ty výzvy není jenom, že jdou pěšky nebo na koloběžce, na kole. I autobus se počítá, protože tam se vyloučí to auto, že od autobusu od zastávky k nám taky musí kousek, ale i tím autem, a tam je taková mírná podmínka, pokud to auto zastaví dále od školy a děti jdou pěšky, tak je to taky fajn.
2: A jedna věc je ta dopravní a druhá asi ta, že přijdou pěkně už rozhýbaný, nadýchaný čerstvého vzduchu, to byste jako tělocvikářka mohla ocenit.
9: Ano, to rozhodně, oni dokonce třeba říkali, že dělají takový vláček, nebo popoběhnou, popojedem rychle, takže i třeba rychlou chůzi do toho vložej a tu náladu.
2: Poprvé zvonilo, chodí poslední opozdilci a vy budete muset běžet na hodinu. Poslední otázka, i učitelé chodí pěšky do školy?
9: I učitelé chodí pěšky do školy, já dojíždím taky, takže dneska jsem si to auto dala ještě dál než jindy, takže jsem taky aspoň od toho auta kusla pěšky.
2: Do 10. ročníku výzvy pěšky do školy se letos zapojily stovky škol po celé republice. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: počasí.
1: Máme zde aktualizovanou předpověď počasí pro 16. zářijový den. Dnes bude převážně oblačno, ráno ojediněle s mlhami nebo s nízkou oblačností. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, studené fronty a k večeru dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů, nejvyšší teploty na horách příjemných 20 až 23, vítr povane slabý z jižních směrů, odpoledne se změní na mírný západní nebo severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 3 až 15 mm, v bouřkách ojediněle okolo 30. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré. Takové je aktuální počasí.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte jeho české ráno. Máme tady středu s datem 16. září, aktuální čas 6 hodin, k tomu 20 minut. Možná jste právě teď na cestě do práce, tak ať to jde s námi ruku v ruce pěkně s úsměvem. A dnes odpoledne po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Patří k našim nejvýraznějším dabérům. Přes 30 let propůjčuje svůj hlas hollywoodské hvězdě Bruce Willisovi. Alexej Piško letos oslavil kulatiny a po 13. hodině bude hostem Alex a host. Mluvit budeme nejen o dabingu, ale také o jeho angažmá i odchodu z Národního divadla, o založení vlastního divadla či o natáčení seriálu Rapl. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz

0: Lekce italštiny takhle po ránu, aspoň nám to rozhýbe mozkové otáčky. Středa 16. září připraveny jsou čerstvé zprávy na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré jitro.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura žíravinu. Podle slovenských médií se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku. Úřady teď prověřují další lahve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva zdravotnictví nedostala. Incident se týká půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Město bude pořizovat v několika samostatných zakázkách vybavení nového knihovnického centra v Prachaticích. Asistentka vedení města Eva Suchá doplnila, že zakázky zahrnují atypický i typový nábytek, vybavení kavárny, elektronickou informační desku nebo například knihovnický odbavovací systém a samoobslužný knihobox. I na jihu Čech v těchto dnech zažíváme houbařské žně. Na cestu do tajemného světa hub se dnes můžou vypravit z návštěvníci knihovny v Roseči na Jindřichohradecku. Večerem od 19 hodin provede Vladimír Pravda, člen mykologického klubu Jihočeského muzea. Jak připomíná obec na svém webu, lidé můžou přinést houby k identifikaci. Fotbalisti Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. A ještě počasí. Převážně oblačno, večer přehánky, místy i bouřky. Teploty až 27, na horách 23 stupňů Celsia. Slabý jižní vítr se změní na mírný západních směrů a biozátěž je na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kompletní rekonstrukce je důvodem uzavírky Gregorovy ulice v Netolicích na Prachaticku. Je to silnice směrem na Lehnice. Uzavřená bude až do dubna příštího roku. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Představte si scénu. Dva vojáci lezou po žebříku na půdu mlýna a muž, kterého hledají kvůli vojně, nemá kudy utéct. Tak přeskočí jejich hlavy, prchá jen v košili a zmizí v žitě, zatímco za ním padají výstřely. A tohle není scéna z pohádky S čerty nejsou žerty. Takhle se skutečně v roce 1849 verbovalo v Ratajích u Bechyně. O tom bude dnešní jihočeská vlastivěda, kterou připravili etnograf Jan Šimánek a redaktor Zdeněk Zajíček, a ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se jí dočkáte už za pár chvil. Do té doby další z písniček, které nestárnou, obstarají kapela Argema. Tohle je Ráj.

0: V Jihočeské vlastivědě si připomeneme, jak se v roce 1849 v Ratajích u Bechyně chytalo na vojnu. Jan Karel Hraše, pozdější archeolog a spisovatel, se narodil ve mlýně v Ratajích u Bechyně. A právě odtud pochází i jeho pozoruhodná vzpomínka na to, jak se v roce 1849 násilně verbovalo na vojnu. Byl nedělní červnový večer, ve mlýně se nemlelo a celá rodina se stárkem seděla ve světnici. Tu někdo zaklepal, do místnosti vstoupil rychtář, konšel a s nimi voják v bílém kabátě. Mlynář hned pochopil, o co jde. Řádné odvody neprobíhaly a vojáci prostě brali každého, koho mohli. A stárek byl přesně ten, koho hledali. Sotva zaslechl, že se na něj ptají, vyskočil, proběhl kuchyní a zmizel přes vantroky do lednice mezi kola mlýna. Voják se ho pokusil pronásledovat, ale v neznámém prostředí se ztratil a komise odešla s nepořízenou. Stárek od té doby raději spal na půdě v seně. Jednoho rána sekáči na louce zahlédli dva vojáky mířící k mlýnu. Jedna z žen běžela stárka varovat. Ten vyskočil z půdy jen v košili a běžel k vikýři, kde byl opřený žebřík. Když viděl vojáky už na příčkách, nezbylo mu než prostě skočit přes jejich hlavy. Prosmíkl se do zahrady a utíkal k polím. Vojáci třikrát křikli stůj a vystřelili. Ale marně. Přeskočil plot, vyprostil se z uvázlé košile a zmizel v poli vysokého žita. Vojáci tehdy odešli s prázdnou. V celé vsi nakonec chytili jen jednoho mladého čeledina, který právě oral pole. Vojáci se k němu tiše připlížili, nic netušícího mladíka chytli přímo u pluhu a odvedli ho do Bechyně. Potah i s pluhem zůstal stát na poli. Byl to jediný rekrut z Ratajů, kterého v roce 1849 opravdu dostali.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máme 7:15 a to je ten nejvyšší čas, abychom se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Ano, jdeme za počasím.
1: Počasí.
0: Chtěla jsem říct, že sekundovat mi v tom bude Tadeáš Gregor, ale ten bude hrát naopak prim právě teď. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme oblačno až polojasno a teploty mezi 8 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme polojasnou oblohu 11,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1015 hektopaskalů, tlaková tendence mírný pokles. Churáňov hlásí 11,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme ve zbytku dnešního dne?
2: Bude převažovat oblačná obloha, ráno se teď ještě ojediněle budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti související se studenou frontou a k večeru dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Dnešní odpolední maxima 24 až 27 stupňů Celsia, bude to nejteplejší den týdne, na horách 20 až 23. Bude vát slabý vítr z jižních směrů, který se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Bio zátěž dnes na jedničce.
0: V kolik dnes vyšlo sluníčko a v kolik večer zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 6 hodin a 40 minut a zapadne pak 13 minut po 7 hodině večerní. Teplotní rekordy dnes v Českých Budějovicích a maximální hodnota je z roku 1947 32,5 stupně a ta minimální z roku 1931 minus 1,7 stupně. Průměr pro dnešní den 13,7.
0: Jak to s počasím bude vypadat dnes v noci a co přinese čtvrtek?
2: V noci na té studené frontě bude zataženo s deštěm, kránu bude srážek už od severozápadu ubývat, budou se přesouvat postupně k jihovýchodu. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 8 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra pak polojasno až oblačno, ráno a zpočátku dopoledne ještě v jihovýchodní polovině až zataženo s doznívajícím deštěm. Během dne pak ty srážky budou již jen ojedinělé v podobě přeháněk. Zítřejší odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16, takže se poměrně citelně ochladí a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na slabý jihozápadní.
0: Jeho zátěží
2: zítra na jedničce.
0: Ano, já moc děkuji za spolupráci pro tuto chvíli, na další se těším opět za hodinu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Dopady velkých developerských projektů na životní prostředí, ale i na podnikání, kritizují lidé z Frimburku na Českokrumlovsku. Společně odmítají snahy o stavbu dalších turistických rezortů na břehu Lipna. Do Frimburku se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za chvíli.

0: Turismus zásadně proměňuje tvář obcí na břehu Lipenské nádrže. Týká se to například Frimburku na Českokrumlovsku. Tlaky developerů na budování rekreačních rezortů se nelíbí místním podnikatelům. Bojí se odlivu zákazníků i pracovníků. Místní obyvatelé pak kritizují dopady na přírodu a život v obci.
1: Už tady bylo několik petic kvůli tomu, já nevím, tady v té zátoce. Oni původně chtěli tady to lyžování, ne? To se vybojovalo, že to nebude.
2: Bořivoj Dvořáček žije ve Frimburku přes 50 let. Proměna poklidné obce v turistické centrum se podle něho projevila i na mezilidských vztazích.
1: Jsou horší. Rozhodně takový nejsou, jak byli. Dneska už si začínáme být cizí v jednom baráku. Už to vymizelo, už je to, já říkám, městský.
2: Developři se v posledních letech zaměřili i na další oblasti, například takzvanou Kovářovskou zátoku nebo Frimburská pole. Obavy o další budoucnost těchto míst má další z obyvatel městysu a frimburský rodák Emil Kroll.
3: Ta zástavba je v podstatě ničí vzhled toho Frimburka. Za druhé není práce pro ty lidi, protože ta zástavba ta práci nepřinese. To staví cizí firmy, místní firmy, sem tam nějaký instalatér nebo něco opraví.
2: Další zástavbě v podobě apartmánových komplexů se brání i místní spolky. Podle Františka Frantála ze spolku Šumava ne na prodej, na to není infrastruktura městyse připravená.
4: Nároky na veškeré inženýrské sítě, na zásobování pitnou vodou, komunikace, likvidace domovních odpadů. To množství vody pitné, kterou bude Frimburg potřebovat, se bude zvyšovat. Naše stávající infrastruktura bude se muset do ní intenzivně investovat.
2: Předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková pak zdůrazňuje hlavně dopady na životní prostředí.
5: Stávající územní plány umožňují okolo Lipna výstavbu dalších 30 tisíc lůžek. Vidíme, že ten rozvoj není dobrý, veškerá prosperita regionu visí na turismu a pokud budeme nebrat ohledy na kvalitu vody v Lipně, tak tady budou mít lidi problémy se uživit.
2: Podobné projekty přidělávají vrásky také místním podnikatelům, kteří dlouhodobě nabízejí ubytování přímo v obci. Podle provozního penzionu u kostela Gustava Procházky jim mohou odlákat podstatnou část klientů.
6: Ty mladší vyžadují spíš méně kontaktu, stačí jim jenom schránka, naťukat kód, otevřít si apartmán a zbytek si zařídí sami. Pak jsou starší lidi, kteří třeba vyžadují víc ten kontakt a to je ta naše klientela. Těch samozřejmě čím dál míň.
2: Podle Procházky by se odliv pravděpodobně dotkl i pracovní síly penzionů a hotelů v centru Frimburku.
6: Mám určitý lidi, kteří jsou teda stálí, ale já i zavírám na půl roku, odvírám v březnu a v březnu se vždycky dozvím, jaký personál, kdo se mi vrátil. Rozhodně to není nic lehkého.
2: Výrazné dopady v případě další zástavby očekává i předseda představenstva wellness hotelu Frimburg Bořivoj Vágner. I on se snaží přednostně přijímat místní uchazeče o práci.
7: Ale jelikož jsme na hranici, někteří preferují práci v Rakousku za jiných podmínek. Když přijdou a my nemáme zrovna pozici vytíženou, tak vezmeme místní, když teda něco umějí.
2: Kromě rekreačních rezortů je přímo ve Frimburku i jeho okolí připravených několik lokalit pro výstavbu bytů. Z Frimburku Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Což nikdy nezbavím.
1: Český rozhlas České Budějovice, české písničky, které si zaspíváte.
2: A před námi jsou čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem. Středa, 16. září.
3: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zemědělci už třetím rokem po sobě viseli míň řepky. Její pěstování je ztrátové i pro zemědělskou společnost Dubné na Českobudějovicku. Nízkopříjmové rodiny můžou ode dneška žádat o příspěvek na kroužky v projektu Darujeme kroužky dětem. Europoslanci schválili zastropování cen v systému obchodování s emisemi ETS 2. Dnešek bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty do 27 stupňů ukončí večerní příchod studené fronty. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zemědělci v Česku letos snížili osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí, výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
4: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
5: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
6: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
5: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
7: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
3: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Rodiče ve finanční nouzi můžou pro kroužky dětí využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefiční programy zaměstnavatelů. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Systém ETS 2 od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty. A u některých domácností taky doplatek za vytápění budov. Noc literatury dnes nabídne program i na jihu Čech. Například knihovna v Prachaticích uvede od 18 do 22 hodin texty evropských spisovatelů v podání divadelního spolku Dutam. Do Panské sýpky ve Volyni pozvali Anu Kotlíkovou, která bude předčítat od 19 hodin. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravila čtení úryvků z knih na pěti místech. Na teologické fakultě s Bohdanou Majerovou, v knihovně Jihočeského muzea s Janem Dvořákem, v knihovnách Francouzské aliance s Terezí Jelinkovou, GT centra s Petrem Kronikou a britského centra s Martinem Dobíškem.
1: Počasí.
3: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Slabý jižní vítr se odpoledne změní na mírný a stočí se od západu nebo severozápadu. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Strhových Svinů do Benešova nad Černou se objíždí přes Kamenou. Důvodem je rozšiřování silnice. Práce budou trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hodin k tomu 5 minut dnešní jihočeské ráno s datem 16. září se ocitlo ve své polovině. S vámi zůstává i nadále Adéla Jirkalová, tak hlavně s úsměvem už jsme uprostřed pracovního týdne. Na železniční peron se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vydáme už za chvíli. Bude totiž součástí dnešního rozhlasového sloupku, tak si ho nenechte ujít. Také písničky, které nestárnou pro vás na našich rozhlasových vlnách chystáme, zazní Petr Spálený, Holky, Jan Nedvěd a právě teď Nebe a Anaka. Dobré ráno.

0: Pravidelný čas vás na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice teď čeká pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O jedné děsně intimní otázce na železničním perónu. Dostal je tam Jan Štiftr.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Ta holka se táhla s kufrem. Bylo mi jí líto. Nabídl jsem se, přece s tím nákladem nepůjde od vlaku po schodech sama. Byla vděčná, jen mě varovala, že je kufr opravdu těžký. Chtěl jsem se ukázat a tak jsem jen tak mimochodem prohodil, že jako táta čtyř dětí vláčím kufry pořád, obzvlášť teď v létě. Usmála se a zeptala se, čtyři děti? A jste šťastný? Trochu jsem zaváhal a pak řekl, myslím, že jo. Je to vlastně děsně intimní otázka. Ptát se někoho na železničním perónu na pocit štěstí. Na druhou stranu, ani já jsem si nehrál na pana tajemného. Rovnou jsem vystupoval, co by otec od velké rodiny. Ale ta otázka mi stejně vrtala hlavou. Byla naprosto přímá, bez ostychu, jak se říká, rovnou na komoru. Mrzelo mě to moje zaváhání. A tak je to opatrné slovo myslím. Vždyť bych to měl k sakru vědět jistě. Byl jsem utahaný ze dvou dnů, kdy jsem provázel na Buškově Hamru. Na cestě do Prahy mě čekaly rozhovory o nové knize a druhý den ráno cesta autem přes půl republiky, abychom vyzvedli starší dceru u příbuzných. Byl jsem prostě člověk utahaný prací, kterou má rád, a lidmi, které miluje. Proto mě to zaváhání štve. Rodina a v ní láska, práce a v ní nadšení. To přece ke štěstí úplně stačí.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: čtvrt na osm, k tomu jedna minuta Sun of Jamaica. Jaké bude sun tady u nás na jihu Čech pro dnešek, pro středu s datem 16. září?
1: Počasí.
0: Mohu nastínit, že sluníčko dnes bude mít hřejivou sílu. K tomu více za chvíli, nejprve SMSky od vás. Ve Velešíně skoro jasno 10 stupňů. Všem dobré ráno přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno 10 stupňů. Hezký den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, klidno a teplota je plus 11 stupňů. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Větrní 11 stupňů, polojasno, zdraví Zuzka a Honza se širokým úsměvem. To mám velkou radost, děkujeme. A Černovice u Tábora 12,5 stupně Celsia, podepsán je Folta. Děkuju za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude převážně oblačno. Ráno ojediněle s mlhami nebo s nízkou oblačností. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, studené fronty a k večeru dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Ale jak jsem nastínila, sluníčko nás skrze mraky hezky zahřeje 24 až 27 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 20 až 23. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách přechodně zesílí, předpokládané úhrny srážek 3 až 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré. Biozátěž pro dnešek na stupni číslo 1.
2: Po rekordně suchém létě začátek podzimu konečně udělal radost houbařům. Houby ovšem nejsou jen oblíbenou pochoutkou tuzemských domácností. Věděli jste, že se dají využít taky k léčebným účelům? Bylinkářka Monika Čechová-Golasovská rozmanitosti tohoto nepříliš známého odvětví detailně popisuje ve své nedávno vydané knize s názvem Houbová terapie. A my si s ní o tématu popovídáme ve středu 16. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A řidičské abecedy se dočkáme už za pár chvil. Do té doby ještě stihneme kapelu Holky. Krásné ráno!

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 7 hodin k tomu 21 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a v můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj ve zdejších.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Jennifer Rush těsně před zprávami v půl, Lukáš Pelikán připraven u mikrofonu. Dobré ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky, vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytly 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Tři ženy na Českobudějovicku přišly během posledních dnů kvůli podvodu dohromady o skoro 200 tisíc korun. Ve všech případech jim přišla zpráva od údajné dcery, která tvrdila, že má rozbitý telefon a nutně potřebuje peníze. Matky ve strachu o své děti poslaly peníze na účty, které jim pachatelé uvedli. V podobných případech vždy nejdřív zavolejte těm, kteří od vás peníze údajně chtějí, a vše si ověřte. Doprovodná přednáška ke končící výstavě od tří stoličníků Poroklan v muzeu ve Volyni na Strakonicku se zaměří na organizovanou šumavskou turistiku v letech 1880 až 1930. Nabídne srovnání českého a německého prostředí a dotkne se vlivu železnice i turistických spolků. Vstupné na přednášku a Nikolářové je dobrovolné, začátek bude v 6 večer. A ještě počasí, převážně oblačno, večer přehánky, místy i bouřky, teploty až 27, na horách 23 stupňů Celsia. Slabý jižní vítr se změní na mírný západních směrů. Biozátěž je na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě nákladní auta se srazila u Dubného na hrázi Rybníka směrem na České Budějovice. Počítejte tam s omezením. A další nehodu máme hlášenou z Rudolfovské třídy z Českých Budějovic u zemědělské školy. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Poslechnout si besedu a podívat se do útrop největší dětské galerie v republice. Díky dnům evropského dědictví to dnes umožní Sladovna Písek. Více podrobností dostanete ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Teď kapela Krištof. Hezké ráno.

kombat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správně.

0: Nahlédnout do běžně nepřístupných prostor sladovny v Písku umožní Dny evropského dědictví. Od 16 hodin si lidé můžou poslechnout besedu s projektantem a architektem o její rekonstrukci a přeměně na kulturní prostor. Co všechno budova za tuto dobu zažila, nám prozradí ředitel sladovny Písek Adam Langer. Dobré ráno, vítám vás ve vysílání.
1: Dobré ráno všem.
0: Pane Langre, sladovna Písek letos slaví 20 let od svého založení. Jakými proměnami si budova za ty roky prošla?
1: Jedním slovem by se dalo říct, že obrovskými, ale samozřejmě, když vzpomínáme a ohlížíme se zpět, tak je potřeba připomenout, že sladovna nejprve sloužila výrobě sladu, a to téměř 100 let. Poslední várka sladu se uvařila v roce 1973 a od té doby budova velmi chátrala. Byla opravdovým velkým brownfieldem uprostřed města, až ji v roce 1995 převzalo město Písek a v roce 2000 začala rekonstrukce. Možná je zajímavé připomenout, že při té rekonstrukci se původně počítalo s tím, že budova bude archivem, velkým archivem, ale nakonec se otevírala jako centrum dětské ilustrace a tam je potřeba říct, že ta velká etapa rekonstrukce byla dokončena v roce 2007, nádvoří a okolí sladovny 2008 a otevírala se a hledala potom dlouho svoji pravou náplň, což byl vlastně další velký krok. Nutno říct, že v roce 2015 se ještě druhá třetina sladovny dostavila, středová část, a jedna třetina nám ještě zbývá. Tak my doufáme, že již brzy se rekonstrukce započnou a budova tak bude dokončena.
0: Co všechno návštěvníci dnešní besedy Příběh proměny sladovny uslyší?
1: Tak co všechno přesně uslyší, to nedovedu říct, ale pozvali jsme dvě významné osobnosti, které u těch hlavně prvních částí té rekonstrukce a toho zázraku přeměny z úplně zchátralé budovy ve funkční budovu, takže přijali pozvání pan architekt Petr Šíma a hlavní projektant pan Ladislav Kukačka a oni budou vlastně vzpomínat na to, čemu tenkrát čelili, co je překvapilo v té budově, a my jsme už krátké vyprávění od nich zaslechli, protože se docela nedávno točil pořad České televize Příběhy staveb a tam jsme si uvědomili, že tyto dva pánové opravdu nesou mnoho příběhů a také jsme z archivu vytáhli mnoho fotek z té rekonstrukce, takže to bude takové vzpomínání a myslím, že moc zajímavé.
0: Sladovna Písek se z industriální budovy stala kulturním prostorem. Na co se v něm zaměřujete?
1: My se zaměřujeme na děti, ale říkáme, že na děti a jejich dospělé. A snažíme se kombinovat různé prvky vzdělávání, učení, pedagogiky a sledovat tak moderní trendy i v zahraničí, ale i u nás samozřejmě, ale také umělecké trendy. A ty se snažíme nějakým způsobem vždycky zkombinovat, tak aby si hlavně dítě, ale i dospělí odnášeli zážitek, který jim nějakým způsobem pomůže v jejich rozvoji, v jejich budoucnosti a v jejich životě. Ale to samozřejmě tak, že tím vzděláváním se je snažíme neobtěžovat, takže oni si kolikrát ani sami nevšimnou a jde nám o to, aby to byl radostný prožitek, s kterým můžou vykročit do života.
0: Na dnešní besedu Příběh proměny sladovny nás do Písku pozval její ředitel Adam Langer. Děkuji za váš čas, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou, mějte se hezky všichni.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně

0: počasí.
1: Za minutu 7:45 opět je tu spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Na telefonu Tadeáš Gregor, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Co se nám změnilo za tu hodinu, co jsme se neslyšeli na jihu Čech?
2: Trošku se nám oteplilo, máme teď mezi 8 a 14 stupni Celsia a oblačnou až polojasnou oblohu. Ojedinělé mlhy už se většinou rozpouštějí. V Českých Budějovicích oblačná obloha 13 stupňů a neslabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlaky 1015 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 13,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Jaký bude 16. zářijový den?
2: Bude převažovat oblačná obloha, ráno ještě ojediněle s mlhami, ale ty se už rozpouštějí, jak jsem řekl. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti studené fronty a k večeru dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Dnešní odpolední maxima 24 až 27 stupňů, na horách 20 až 23 a bude vát slabý vítr z jižních směrů, který se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Jaký je stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Na Vltavě na Soumarském mostě máme 40 cm a je tam zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 60 cm, což je tak na hranici pro splouvání. Lužnice je nesízná na Pilaři 104 cm, v Bechyni 78 cm a pod hranicí síznosti je i Otava v Katovicích, kde je 38 cm vody. Včera na Lipně měla teplota vody 19 stupňů Celsia.
1: Dnes velmi brzy ráno byly nádherně vidět hvězdy a tak se ptám, jestli tomu obdobně bude i v noci na zítřek a co přinese čtvrtek.
2: V noci na zítřek hvězdy vidět nebudou, protože bude zataženo s deštěm. Kránu bude ale srážek od severozápadu ubývat. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 8 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno a ráno a zpočátku dopoledne ještě v jihovýchodní polovině kraje až zataženo s doznívajícím deštěm. Během dne se již jen ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší odpolední maxima 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16, bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na slabý jihozápadní. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A co přinese pátek?
2: Pátek přinese převážně oblačnou oblohu, ale ráno a večer může být až polojasno a ráno se také lokálně objeví mlhy. Jen výjimečně se odpoledne a večer může objevit slabá přehánka. Páteční ranní minima 10 až 6 stupňů, takže poměrně chladné ráno a odpolední maxima 19 až 22. Bude vát slabý jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Taková byla a je aktuální předpověď z úst Tadeáše Gregora. Prozatím děkuji a za hodinu se opět spojíme. Těším se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď se dozvíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a to z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Počkejte si. Krásné ráno, příjemný poslech a s úsměvem.

0: Vaševnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: A teď už si také můžete poslechnout čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Armáda začíná s průzkumem kontaminované lokality na Šumavě. V kalifornském Los Angeles se zřítil vrtulník s novináři, při nehodě zemřeli 3 lidé. Tisíce exponátů z jihočeských muzeí jsou na novém online portálu sbírek. Zpočátku bude převážně slunečno, teploměry ukážou až 27 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Včera to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
6: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
5: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června 2028. Při pádu vrtulníku v Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé, jeden člověk skončil v nemocnici. Ve vrtulníku byli novináři americké stanice NBC, kteří z něj informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy, na místě začalo hořet. Podle policie zatím není jasné, kolik lidí bylo na palubě. Vybrané exponáty jihočeských muzeí nebo Alšovy jihočeské galerie jsou přístupné online. Nový web jihočeskesbírky.cz takto zpřístupní lidem tisíce sbírkových předmětů. Na této adrese najdou předměty z institucí, které zřizuje Jihočeský kraj. Lidé si je můžou prohlédnout zdarma a bez nutnosti registrace.
7: Portál propojuje digitalizované sbírky 6 krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie. Návštěvníci na něm najdou například archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Předměty si můžou prohlížet podle jednotlivých institucí i podle toho, co je zajímá. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
5: Na Šumavě a na Táborsku se letos nejvíc daří houbám. V lese můžou houbaři nejčastěji najít hřiby pravé a masáky. Podle třeboňské Mikološky Libuše Kotilové by ve větším množství měly růst taky kotrče nebo bedly.
8: Kromě tedy hřibů pravých, dubových i smrkových můžeme najít hřiba kováře, strakoše, babek je hodně, málo hřibu hnědého. Tam, kde právě napršelo, tak muchomůrka růžovka neboli masák a pak lišek taky nic moc zatím.
0: Sport.
5: Čeští volejbalisti utrpěli na mistrovství Evropy první porážku. V Modeně nestačili na domácí Italy, kterým podlehli 1-3 na sety. Účast v osmifinále už měli před utkáním jistou. V 21 hodin budou hrát poslední zápas základní skupiny proti Slovinsku.
0: Počasí.
5: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Slabý jižní vítr se odpoledne změní na mírný a stočí se od západu nebo severozápadu. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehody jsou na kruhovém objezdu u Globusu v Českých Budějovicích na Výpadovce směrem na Písek, u Dubného na hrázi Rybníka směrem na České Budějovice a v krajském městě taky na Rudolfovské u zemědělské školy. Je tam kvůli tomu silný provoz až do centra. Jezděte opatrně.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Doufám, že se dnes máte hezky, že máte samé pěkné plány a pokud je to pracovní středa, tak ať stojí za to s námi v uších, ať to hezky ubíhá s úsměvem. Jeho české ráno s vámi Český rozhlas České Budějovice, Adéla Jirkalová za mikrofonem a míříme k dalšímu tématu. Zemědělci v Česku snížili letos osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí. Chemická ochrana nefunguje, řepku ničí škůdci a náklady na výrobu rostou. Podrobnosti obdržíte už za chvilku. Stejně jako písničky, které nestárnou, chystám pro vás Anu Julii Slováčkovou, zazní Nick Cayman, Václav Neckář a právě teď Karel Gott.

0: Zemědělci ustupují od pěstování řepky olejné. Produkce se jim nevyplácí. Ochranné prostředky proti škůdcům dostatečně nezabírají. Náklady na pěstování jsou proto vyšší a výnosy se už několik let neustále snižují. Řepku proto nahrazují jinými plodinami.
1: Tady na tom poli nám právě projíždí traktor se secím strojem a vysévá na výměře 56 hektarů hybridní ječmen.
2: Na poli nedaleko Dubného na Českobudějovicku právě stojím s agronomem zemědělské společnosti Dubné Lukášem Podholou.
1: Tuto plodinu sejeme poprvé. Hybridní ječmen nahrazuje v osevním plánu řepku zimou, protože řepka přestává být rentabilní.
2: Ke snižování ploch s řepkou olejnou přistoupili zemědělci nejenom kvůli ekonomice, vysvětluje Lukáš Podhola.
1: Hlavním důvodem jsou nefunkční přípravky proti škůdcům. Dříve se tam jelo dvakrát, dneska se tam jezdí šestkrát, sedmkrát s insekticidem. Ten brouk napadne tu kytku a ta kytka se nedokáže bránit třeba proti nějakým malým mrazíkům nebo suchu.
2: Proto zemědělci v Dubném už několikrát po sobě snížili plochy s řepkou.
1: My jsme dělávali celkem 300 hektarů řepky, ale to jsme na výměře 67 hektarů. Ztráty při pěstování řepky byly v řádech až 100 tisíců korun ročně.
2: Podle Lukáše Podholy to není jen kvůli nízkým výnosům.
1: Zdražovaly se zásadní vstupy, pohonné hmoty, jako jsou opotřebitelné díly pro půdospracující stroje a samozřejmě i přípravky na ochranu rostlin.
2: Celková osevní plocha ozimé řepky v Česku klesla letos podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Wolfa o 16%.
3: Došlo k velmi významnému poklesu nové plochy řepky v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarsko-Ústeckém kraji. Řádově o 15 až 20%. Naopak na severní Moravě, kde byly průměrné výnosy ozimé řepky kolem 3,2–3,3 tun, ekonomika této plodiny byla výrazně lepší, došlo k poklesu pouze o 5 až 7%.
2: Významné omezování produkce řepky pokračuje už třetím rokem, říká Martin Wolf.
3: Ozimá řepka v průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost ve výrobě této plodiny. A poptávka v celé Evropské unii je velmi vysoká.
2: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci především na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno, ranní mlhy už se pomalu, ale jistě rozpouštějí. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti, studené fronty a k večeru dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Teploty, řekla bych, velice pozitivní, 24 až 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 20 až 23, slabý vítr z jižních směrů se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní, bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně ze sílí. Předpokládané množství srážek dnes 3 až 15 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio pro dnešek na jedničce.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Obchvat Desného u Českých Budějovic se pomalu, ale jistě rýsuje. Podrobnosti prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už co nevidět, tak si počkejte. Bylo 8:45. Hezké vstávání.

0: Ve druhé polovině příštího roku chtějí stavaři otevřít silniční obchvat Dasného u Českých Budějovic. Co je předtím ještě čeká, tak to popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na stavbě obchvatu Dasného a Češnovic už 2 týdny pokládáme na první polovinu budovaného 4pruhu finální vrstvu vozovky. Začátkem října plánujeme na nově vybudovanou část převést veškerou dopravu. Řidiči, kteří jedou po silnici 1/20 ve směru do Českých Budějovic i z Českých Budějovic, se tak průjezdu obcemi vyhnou. Následně se zaměříme na práce na druhé polovině vozovky. Její napojení na stávající

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: A Lukáš Pelikán už usedá k mikrofonu, je připraven s čerstvými zprávami. Tak si je všichni společně pojďme poslechnout. Dobré jitro.
5: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Lékaři hledají 5letému Jindrovi z Karlovarska s akutní leukémií vhodného dárce kostní dřeně. Speciální nábor proto tento týden pořádá pražský IKEM. Zapojit se můžou zdraví lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají léky s výjimkou antikoncepce. Do pátku můžou přijít do IKEMu bez objednání. Rodina, přátelé i fanoušci se dnes naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman Jojo Bandu zemřel v neděli 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu dnes vynese rozsudek nad ex-prezidentem Hašimem Tačim. Někdejší politik a voják podle prokuratury v letech 1998 až 1999 během války za nezávislost na Srbsku a krátce po ní páchal válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Hrozí mu za to až 45 let vězení. Proměna budovy Písecké sladovny v současný kulturní prostor bude tématem dnešní přednášky. Přímo na místě se lidé setkají s hlavním projektantem rekonstrukce objektu Ladislavem Kukačkou a architektem Petrem Šímou. Obecně prospěšná společnost Sladovna letos slaví 20 let od svého založení. Dnešní akce začne v 18 hodin. I na jihu Čech v těchto dnech zažíváme houbařské žně. Na cestu do tajemného světa hub se dnes můžou vypravit návštěvníci knihovny v Roseči na Jindřichohradecku. Večerem od 19 hodin provede Vladimír Pravda, člen mykologického klubu Jihočeského muzea. Jak připomíná obec na svém webu, lidé můžou přinést houby k identifikaci. A ještě počasí. Převážně oblačno, večer přehánky, místy i bouřky, teploty až 27, na horách 23 stupňů Celsia. Slabý jižní vítr se změní na mírný západních směrů. Biozátěž je na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Dvě nehody můžou komplikovat provoz v Českých Budějovicích. Jedna je u Globusu na hlavním tahu 20 směrem na Písek na kruhovém objezdu a druhá v Rudolfovské poblíž zemědělské školy. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Jihočeském kraji policisté zaznamenali od začátku roku více než 4 000 případů střetů se zvěří. S blížícím se podzimem navíc počty střetů ještě porostou. Na co si dát pozor a jak se v případě střetu zachovat? O tom si budeme povídat s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou už za pár minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Aktuální čas 8 hodin k tomu 33 minut. Jihočeské ráno ještě do 9. hodiny právě pro vás a teď už také s Michalem Davidem.

0: nastupujícím podzimem se zkracují dny, přibývá mlhy i deštivého počasí. Při zhoršené viditelnosti roste i riziko srážek se zvěří. Od začátku letošního roku zaznamenali jihočeští policisté už více než 4000 případů. Povídat si o tom teď budu s policejní mluvčí Lenkou Krauzovou. Přeji dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: S jakými zvířaty hrozí řidičům střet nejčastěji?
1: Tak nejčastěji samozřejmě se jedná o srnky a tady v jižních Čechách teď jsme zaznamenali vyšší počet střetů i s divokými prasaty.
0: A na co si dát při řízení pozor, aby se nám nic takového nestalo?
1: Tak ono určitě základem je být obezřetný, samozřejmě blíží se nám podzim, takže těch střetů se zvěří, předpokládáme, že bude ještě víc. To nejrizikovější čas je za svítání, za soumraku, určitě tu cestu si samozřejmě hlídat, pokud projíždíte lesy, loukami, poli a samozřejmě ty místa, kde k těm střetům dochází nejčastěji, tak jsou označena příslušnou dopravní značkou, takže samozřejmě to nepřehlédnout a dbát na to, být ostražitý.
0: A teď to nejdůležitější, v jakém případě volat ke srážce policii?
1: Tak je to v případech, kdy dojde ke zranění či úmrtí osob při té dopravní nehodě. Škoda přesáhne 200 tisíc korun, je poškozená infrastruktura, tak určitě policie na místo přijede.
0: Výborně. Hostem jihočeského rána byla Lenka Krauzová, policejní mluvčí. Děkuji za váš čas a brzy naslyšenou.
1: Také naslyšenou, krásný den.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Dneska bude hřejivo a já mám z toho radost, tak snad předpovědí počasí potěšíme i vás. Na telefonu už čeká meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte něco o počasí aktuálním, prosím.
2: Aktuálně máme většinou oblačno a teploty mezi 12 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 16,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 14 stupňů, skoro zataženou oblohu a virgu, tedy srážky v dohledu, které nedopadají až na zem.
1: Jakými hodnotami nás dnes tedy zahřejí ty teploty?
2: Dnes nám odpoledne vystoupají teploty na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách na 20 až 23 a bude to nejteplejší den týdne, ale bude převažovat oblačná obloha a odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti studené fronty a k večeru pak dorazí přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Bude vát slabý vítr z jižních směrů, který se odpoledne změní na mírný západní nebo severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž dnes na jedničce, slabá zátěž.
1: Tak jak to po těch případných bouřkách bude vypadat s počasím dnes v noci a co přinese čtvrtek?
2: Noc bude deštivá, bude zataženo s deštěm, kránu bude srážek od severozápadu ubývat, jak se ten pás bude posouvat postupně k jeho východu. Teploty ráno klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 8 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra přes den pak polojasno až oblačno a ráno a zpočátku dopoledne ještě v jihovýchodní polovině až zataženo s doznívajícím deštěm. Během dne se již jen ojediněle vyskytnou přehánky. Zítřejší odpolední maxima 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na slabý jihozápadní. Biozátěž zítra na jedničce.
1: V jakém rytmu se ponese závěr tohoto pracovního týdne?
2: Pátek bude převážně oblačno, ráno i polojasno, lokálně s mlhami, odpoledne a večer pak přechodně až zatažená obloha, jen výjimečně se slabým deštěm, to zejména na jihu kraje. Později večer bude oblačnosti ubývat. Páteční ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 19 až 22 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, během dne jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A ještě společně nahlédneme do první poloviny víkendu. Jaká bude sobota?
2: V sobotu bude polojasno až oblačno, večer pak i skoro jasná obloha. Ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty klesnou k ránu na 11 až 7 stupňů a odpoledne vystoupají na 19 až 22 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Taková byla aktuální předpověď počasí pro dny nejbližší s Tadeášem Gregorem. Moc děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Alexej Piško.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tereza Mašková, Marek Lambora, tato dvojice je pro tuto chvíli za námi. Před námi je teď krátké povídání, protože do studia už zavítala kolegyně Hanka Šoberová. Ahoj, Hani.
1: Hezké dopoledne, ahoj, Adélko. Teď to bude krátké povídání, no a po deváté už to bude trošku větší povídání.
0: Ano, a my dvě si spolu můžeme říci, o čem že to tvé povídání, jeho české dopoledne dnes bude.
1: Ano, my se podíváme třeba na to, jak se děti učí zacházet s penězi a proč je finanční gramotnost důležitější než kdy dřív. Taky nahlédneme do světa technologií, které dokážou slyšet drony. Zastavíme se u 60. výročí prvního rozhlasového setkání s Jarou Cimrmanem, to bude určitě velmi příjemné. Taky zapátráme po začátcích turistiky na Šumavě, ale dojde i na praktické záležitosti, jako třeba sušení rajčat, což je, myslím, aktuální záležitost. No a my se to samozřejmě naučíme a naučíme to naše posluchače společně s Jarkou Vykoupilovou.
0: Musím tedy říci, že mě zaujalo zacházení s penězi u dětí. Naše dcera a teď začala chodit do první třídy, dostala na autobus 50 korun, koupila si nějakou mlsinku a přišla domů úplně šťastná, že přinesla víc peněz, než odnášela. Že jí vrátili na tu 50 korun, tak
1: tam ta gramotnost bude v pořádku.
0: Hanka Šoberová je vaše, Adéla Jirkalová se loučí. Ne ovšem na dlouho, těším se u dnešních písniček pro radost krátce po 12. hodině. Tudíž naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Objem nově poskytnutých hypoték v Česku minulý měsíc klesl. Banky na ně dali 26,8 miliardy korun. 21 škol z Jihočeského kraje se připojilo do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Přes 100 měst se dnes zapojí do festivalu Noc literatury. Teplé počasí večer ukončí příchod studené fronty. Před ní ještě naměříme až 27 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se jak počet pořízených hypoték, tak i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem o 13% míň. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
2: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
0: Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Ronýma Tejce za ANO na rozhodnutí soudu v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Tejce nesouhlasil s tím, že pachatelé dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Celkem 21 jihočeských škol se letos připojilo k výzvě Pěšky do školy. Jejím cílem je omezit počet aut v bezprostředním okolí škol a podpořit pohyb dětí. Zapojila se taky 5. základní škola v Jindřichově Hradci. Účast místních škol v kampani inicioval městský architekt Lukáš Soukup. Při návštěvách základních škol se zajímal o to, jak se děti do vyučování dopravují.
3: K mému zhrození převážně většině, tak to opravdu bylo tak, že ty děti byly dováženy rodiči. Rodiče často argumentují, že před školními budovami, že není bezpečno. A před školami není bezpečno právě proto, že tam ti rodiče vozí děti autem a couvají tam a parkují právě v těch chumlech, kde je nejvíce těch dětí.
0: Noc literatury dnes připomene význam četby a psaného textu a nabídne setkání na netradičních místech. Například knihovna v Písku připravila čtení v Domě u koulí. Literární ukázky budou od 18 hodin číst hudebník Jan Matásek a herec Václav Rašilov. V Táboře se čtení ujmou studenti gymnázia Pierre de Couberténa. Poslechnout si je můžete na 4 místech, a to v hotelu Nautilus, ve vinotéce u Josefa, ve vile Černý Leknín a ve sboru Církve bratrské. Čtení bude během večera mezi 18. a 21. hodinou v 45-minutových intervalech. Sport. Předehrávkou prvního kola odstartovala hokejová Tipsport Extraliga. Karlovy Vary podlehly Třinci 0-2. Dnes je na programu 6 utkání. Mistrovské Pardubice se od 18 hodin utkají ve východočeském derby s Hradcem Králové a Olomouc s pražskou Spartou. Už v 17.30 bude Plzeň hrát s Libercem, Vítkovice s Kladnem, Litvínov s Brněnskou Kometou a České Budějovice s Mladou Boleslaví. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, do poodpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Slabý jižní vítr se odpoledne změní na mírný, západní nebo severozápadní. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme informaci o žádné nové dopravní nehodě. Začala oprava silnice 3. třídy ze Strunkovic nad Blanicí přes Dvorec a Dubskou Lhotu až do Dubu. Objíždět musíte přes Chocholatou Lhotu a Vlachovo Březí. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: K Krásné dopoledne, přátelé. Je středa 16. září. Svátek slaví Ludmila Liduška. Jméno, které znamená Ludmila. Navíc si připomínáme Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy. No a začíná taky Evropský týden mobility, takže možná stojí za to nechat auto chvilku odpočívat a vyrazit třeba pěšky a nebo na kole. Počasí k tomu dneska bude ještě sloužit. No a když už jsme u cestování, tak nesmíme zapomenout dnes na jednoho z nejslavnějších českých cestovatelů Fantazie. Přesně před 60 lety totiž zaznělo v rozhlase poprvé jméno Járy Cimrmana. Tehdy ještě nikdo netušil, že se z něj stane národní fenomén. Téma, kterým otevřeme dnešního české dopoledne, tak to je finanční gramotnost. U českých dětí se sice postupně zlepšuje, ale stále mají nedostatky v naprostých základech, nedokážou třeba odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. Teď jim s tím pomáhá přímo na školách třeba projekt Mano Moneta a my ho za chviličku představíme. Zůstaňte s námi, muzika nemůže chybět, i ta nestárnoucí Karel Černoch Popelky anebo z Hana Zagorová, tak to jsem já, píseň, která zazní právě teď.

0: Karel Černoch, jeho popelky v jeho českém dopoledni, ve kterém se budeme mimo jiné věnovat finanční gramotnosti. Co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet? Děti mají v těchto pojmech pořád mezery, ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili například lektorky projektu Mano Moneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíce.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu. Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se ušetřit na neznačkovém oblečení.
4: Musíme platit jídlo, pití, potom oblečení, hygienu, zábavu a volný čas a školu.
3: Říká František ze skupinky žáků, které se podařilo z měsíčního rozpočtu ušetřit asi 3000 korun. Lektorka Jana Soukupová z neziskové organizace Finlit popisuje, proč jsou taková cvičení důležitá.
5: Je tam ještě část, která se věnuje nenadálým událostem. To je vlastně to, proč bychom měli spořit, takže tam si zkusí uvědomit, co se všechno může v té rodině stát a proč je důležité na konci měsíce nebýt na nule, ale vyjít s nějakou úsporou.
3: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
6: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
3: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezníková.
7: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
3: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Ano, jak jsme slyšeli, finanční gramotnost se hodí v každém věku a čím dřív se s ní děti seznámí, tím lépe. 9 hodin 15 minut jihočeské dopoledne pokračuje muzikou. Tohle je Paul Simon.

Po rekordně suchém létě začátek podzimu konečně udělal radost houbařům. Houby ovšem nejsou jen oblíbenou pochoutkou tuzemských domácností. Věděli jste, že se dají využít taky k léčebným účelům? Bylinkářka Monika Čechová-Golasovská rozmanitosti tohoto nepříliš známého odvětví detailně popisuje ve své nedávno vydané knize s názvem Houbová terapie. A my si s ní o tématu popovídáme ve středu 16. září po 11. hodině dopoledne. Tak si nás

0: Planet Work a jejich slunce v duši. Já věřím, že slunce dneska nebudete mít jenom v duši, ale že nám i zasvítí, protože meteorologové předpovídají ještě pěkný letní den dneska, tedy alespoň v samém počátku. No a hezky bude jistě na Šumavě. Proč o tom mluvím? Protože Šumava přitahuje nejen velké množství návštěvníků, to se dobře ví, ale jsou i tací, kteří se do téhle oblasti natolik zamilují, že si tam pořídí třeba chalupu. Jak Mirce Nezvalové pro náš pravidelný seriál Místa v srdci prozradila ředitelka projektového řízení potravinové komory Helena Kavanová, právě ona Šumavě zcela propadla.
1: Místa v srdci.
2: My v poslední době jsme si pořídili nemovitost ve Stožci, což je jakoby na Šumavě, v blízkosti vlastně hranic s Rakouskem a s Německem, a to je vlastně místo, které je teďko mému srdci vlastně nejbližší a kam jezdím, kdy to aspoň trošku jde.
3: Vy jste mi předtím prozradila, že jste původem z Bratislavy. Jak se stane, že si Bratislavanka, Slovenka zamiluje Šumavu?
2: Tak já jsem se narodila ještě v době Československa, takže moji rodiče jsou Češi, ale osud a práce je zavály na Slovensko, takže já jsem se vlastně narodila na Slovensku v Bratislavě. A ve chvíli, kdy se republika rozdělila, tak jsme se přestěhovali do Čech, kde jsme zůstali. Takže já už jsem většinu svého života Pražák.
3: Z Prahy na Šumavu, tak to je oblíbená trasa množství a množství Pražáků. Máte také nějakou oblíbenou trasu ve Stožci, třeba ke Stožecké kapli nebo někam jinam?
2: Tak Šumava je krásná a vůbec se nedivím, že spousta Pražáků a nejen Pražáků i Českobudějovičáků míří na Šumavu. Já mám oblíbenou trasu z Volár přes Soumarský most do Dobré, do Stožce, do Českých Žlebů na krásnou horu, to je překrásné místo s úžasnou atmosférou a potom zpátky.
3: Já předpokládám, že tohle všechno nechodíte určitě pěšky, nebo ano?
2: Snažím se, mám fox teriéra, tak aby jsme se trošku hnuli, protože mám sedavé zaměstnání poměrně, takže se snažím chodit hodně pěšky. Celou tu trasu, co jsem vyjmenovala, většinou ne, ale tak na poloviny.
3: Každopádně sedavé zaměstnání to doslova provokuje k tomu, abyste se cestou domů třeba prošla. Tak máte po Praze nějakou oblíbenou trasu?
2: Chodili jsme do Grébovky, když byly děti menší, Konratický les.

0: Zbráník, to je tak všechno asi.
1: Když se zeptám, jak relaxujete, tak určitě odpovíte, že maximálně pracovně v chalupě na stožci.
0: Tak snažím se moc nepracovat, asi ty procházky se psem nebo výlety s dětmi, hodně jsme jezdívali na kole, lyžovali jsme zhruba tak.
1: Máte ještě nějaký cestovatelský sen, nebo je to jenom trasa Praha-Stožec každý víkend?
0: Tak já bych se ještě chtěla jednou podívat na Island. Já jsem byla na pracovní cestě zhruba před 15 lety na Islandu a ta země mě okouzlila, ten ostrov mě okouzlil tím, jak jsou tam lidé, jaké je tam podnebí, co všechno je možné tam vidět. Takže já bych se určitě ještě jednou chtěla podívat na Island.
1: Říká Helena Kavanová z vedení Potravinářské komory České republiky. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: A příští týden vás, přátelé, na svá oblíbená místa pozve malířka Emma Srncová, která má až do konce září výstavu v kulturním centru MRS v České Hroznové ulici, tedy v Českobudějovické Hroznové ulici, a jste tam samozřejmě zváni.

0: ABBA naspívala píseň Hasta Mañana už v roce 1974, a to krátce po svém vítězství na Eurovizi. Přestože nikdy nevyšla jako single, po celé Evropě stala se jednou z oblíbených skladeb fanoušků. No a její název ve španělštině znamená do zítřka. No a od cestování mezi zeměmi a jazyky se teď přesuneme i k hranicím skutečným. V Novohradských horách stojí hraniční sloup, který už od roku 1661 připomíná místo, kde se stýkaly Čechy, Horní a Dolní Rakousy. Podobných trojmezí ale najdeme na jihu Čech víc a navíc i dokonce jedno čtyřmezí. Kde všude se hranice takhle potkávají, tak to připomene jihočeská vlastivěda, kterou připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Dojde k tomu za malou chviličku po písničce Pavola Habery Je to o hvězdách.
1: Je

0: Na jihu Čech najdeme několik trojmezí, tedy míst, kde se potkávají tři různé hranice a podkletí dokonce jedno čtyřmezí. Kam se za nimi vydat, to si řekneme v Jihočeské vlastivědě. V jižních Čechách najdeme místa, kde se stýkají hranice hned tří zemí a která byla proto v minulosti označena kamennými sloupky. Nejznámější je trojmezí na Šumavě, které v současnosti tvoří i hranici tří států – České republiky, Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo. Pamětní kámen tam existoval nejméně od poloviny 18. století. Ten stávající byl zřízen v roce 1993. V Novohradských horách se potom nachází vysoký sloup, který už od roku 1661 označuje styk hranice Čech, Horních Rakous a Dolních Rakous. A mezi Slavonicemi a Starým městem pod Landštejnem bychom našli ještě trojmezí Čechy, Morava, Dolní Rakousy. To je zvýrazněno hraničním mezníkem vsazeným do trojhraného kamene. Trojmezí, byť neoznačená, jsou také na hranicích současných krajů. Styk Jihočeského, Západočeského a Středočeského kraje je u obce Metly na Strakonicku. Společný bod Jihočeského, Středočeského a Vysočiny u Velkého Ježova na Táborsku a kontakt Jihočeského, Jihomoravského a Vysočiny u Dančovic na Jindřichohradecku. Označená trojmezí mohou být také na hranicích obcí. Například v roce 2018 vztyčili kámen na hranici svých katastrů obce Jilem, Horní Meziříčko a Horní Němčice na Jindřichohradecku a pod vrcholem Kletě ještě vzniklo podobným způsobem v roce 2022 dokonce čtyřmezí, kde se stýkají katastry obcí Kájov, Křemže, Srnín a Holubov.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Umělá inteligence se učí slyšet drony po celé Evropě. Odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Téma, kterému se bude věnovat následující reportáž. Počkejte si na ní.

0: Před dronovým útokem nás můžou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují taky čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběrařská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně, v Českých republicích je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli před tím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4 a Slavonice

se nikdo nedoví, duet Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky. Píseň, která má v sobě trochu tajemství a právě to se nám teď krásně hodí, protože o jednom tajemném českém velikánovi se toho naopak dozvěděli celé generace. Jára Cimrman se poprvé ozval z rozhlasu právě před 60 lety. Řidič parního válce, který v nafukovacím stanu vystavoval naivní sochy, ty následně válcem přejel. Tak takový byl původně Jára Cimrman. Současník, který v 60. letech myhl v mystifikačním rozhlasovém pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. Dneska je to právě 60 let, co jsme o něm poprvé slyšeli a my si to za chviličku v našem vysílání připomeneme.

0: Tak pro vaši informaci, tohle byla kapela Poetika a písnička se jmenovala Půlnoc. My máme teprve 9.49 a jeho české dopoledne je tu s vámi i ve středu 16. září. Původně to byl naivní sochař a nikdo netušil, že za několik týdnů se jméno Járy Cimrmana bude jeho autorům hodit k pojmenování českého velikána. Přesně před 60 lety se v éteru poprvé ozvalo Cimrmanovo jméno. Zdeněk Svěrák o něm reportoval 16. září roku 1966 a to v jednom z dílů mystifikačního rozhlasového pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka.
1: Už na počátku přenosu jsem se zmínil o nafukovacím pavilonu B. V němž je instalována výstava naivního sochaře samouka Járy Cimrmana.
2: My jsme tak pomenovali naivního sochaře, který jezdil s parním válcem u stavby silnic a železnic Hradec Králové.
1: Jára Cimrman je řidičem parního válce u národního podniku stavby silnic a železnic Hradci Králové.
2: Ty předměty, které převálcoval, ty vystavil. A mysleli jsme, že to bude otázka jediného v tohohle vtipu. A potom, když Jirka přišel s nápadem založit divadlo, tak říkal, tohle jméno bych komu měli dát. A já jsem mu to rozmlouval.
3: Vzpomíná na první zmínku o Cimrmanovi Zdeněk Svěrák a zdůrazňuje, že to byl Jiří Šebánek, zakladatel divadla Járy Cimrmana, který také jméno Jára Cimrman vymyslel.
2: Jiří Šebánek volil příjmení Cimrman, protože se mu nějak líbilo z hokejových přenosů. Hráč Chomutova se jmenoval Cimrman.
1: Vážení posluchači, je to smutný pohled na splihlou celtovinu, z níž trčí obrysy naivních soch. Ovšem ještě naivněji, jak vidím, si počíná sám jejich tvůrce. Ano, je to on, Jára Cimrman. Bůh ví, kde si opatřil pumpičku na kolo, kterou se teď zoufale snaží obrovitý pavilon znovu nafouknout. No nejde to, samozřejmě.
2: Dal mu jméno Jára, což bylo velice dobré, protože umělci tehdejší doby se takhle chtěli přiblížit lidu a Jindřich Plachta si třeba říkal Jindra Plachta. Takže Jára, familiární a k tomu německy znějící, ale česky psaný. Cimrman.
3: Přibližně o 6 týdnů později, 29. října 1966, Jiří Šebánek svolal do vily armádní redakce Československého rozhlasu, již byl společně se Svěrákem a Miloněm Čepelkou redaktorem zakládající schůzi budoucího divadla Járy Cimrmana. Tam přinesl desatero souboru, na jeho špilířích stojí divadlo dodnes. Divadlo Járy Cimrmana minulý týden zahájilo jubilejní 60. sezónu a u oslav tohoto výročí můžete být společně s Radiožurnálem i vy. V neděli 27. září budeme od 10 hodin vysílat z areálu u Čápa v Příchovicích v Jizerských horách. Přijedou tam i všichni členové souboru. Na místě zároveň vyhlásíme vítěze či vítězku ankety o nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Vybírat můžete stále na serveru iRozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Armáda začíná s průzkumem kontaminované lokality na Šumavě. Nové knihovnické a vzdělávací centrum v Prachaticích bude mít samoobslužný knihobox. Chvalšiny vyhrály odpadového Oscara. Mezi srovnatelně velkými obcemi v Česku vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Oblačné počasí doprovodí teploty do 27 stupňů. Zprávy připravil Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zůna. Na průzkumu a analýze území u Zhůří na Klatovsku ode dneška pracuje armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zůny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci, říká Zůna.
3: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
1: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. V ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zemřelo 5 lidí. Ruský dron je zasáhl v autobuse v Nikopolském okrese. Zraněných je nejméně 7, informovala o tom agentura Reuters. Rusko v noci útočilo taky na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Poltavské oblasti a na Kyjev. V jednom z tamních skladů po dopadu dronu hořelo. Ukrajinský server Kyiv Post napsal, že na místě nebyli mrtví ani zranění. Rusko podle tamního ministerstva obrany zasáhlo nákladní loď v ukrajinském přístavu Černomorsk. Město bude pořizovat v několika samostatných zakázkách vybavení nového knihovnického centra v Prachaticích. Radní se teď seznámili s harmonogramem. Zakázky zahrnují atypický i typový nábytek, vybavení kavárny, elektronickou informační desku nebo například knihovnický odbavovací systém. Ten má zvýšit pohodlí čtenářů i zefektivnit provoz knihovny, doplnila asistentka vedení města Eva Suchá.
4: Knihovnický odbavovací systém usnadňuje půjčování a vracení knih, umožňuje samoobslužné výpůjčky a vracení knih prostřednictvím venkovního knihoboxu, zabezpečení dokumentů proti neoprávněnému odnesení z knihovny a ochranu knihovního fondu.
1: Chvalšiny na Českokrumlovsku obhájili prvenství v celostátní soutěži Odpadový Oscar. V kategorii obcí od 1 do 5 000 obyvatel vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Loni to bylo necelých 52 kg na obyvatele. O výsledcích informoval mluvčí pořádající organizace Arnika Luboš Pavlovič. Jihočeský kraj má v této kategorii i celostátní druhé místo, a to Staré Hodějovice na Českobudějovicku. Na třetí příčce v kraji jsou Lhenice na Prachaticku, které si oproti loňsku mírně pohoršily.
2: Sport.
1: Pražskou Spartu čeká vstup do nového ročníku fotbalové Evropské ligy. Představí se v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia. Duel začne v 18 hodin a 45 minut.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Slabý jižní vítr odpoledne zesílí na mírný a stočí se od západu nebo severozápadu. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou objíždějte přes Kamenou. Důvodem je rozšiřování silnice v Klení. Práce mají trvat do konce listopadu. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne, pokračuje krátce po 10. hodině a u jeho poslechu vás vítá Hanka Šobrová. My se za chviličku vypravíme za historii, konkrétně na Staré Město v Českých Budějovicích. Dneska je totiž 655 let od úmrtí kronikáře Jana Neplacha, po kterém nese jméno jedna z tamních ulic. Spojíme se s naším regionálním stopařem a on nám k tomu poví víc.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Dnes je to 655 let od úmrtí Jana Neplacha, českého kronikáře z doby Karla IV. Ten ve své latinské kronice zaznamenal anekdotu z doby založení Českých Budějovic o odnětí hluboké šlechtici Čéčovi. Podle Neplacha i Čéče jsou dodnes pojmenované ulice na Starém Městě. My se tématu budeme věnovat společně s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem, který je s námi ve spojení. Petře, hezké dopoledne, vítej.
2: Dobré dopoledne a já hned na úvod musím říct, že pro mě je to dnes osobní téma, protože já jsem v Neplachově ulici, tady hned u kostela svatého Prokopa na Starém Městě, prožil dětství a dodnes tu žijí moji rodiče. Ale dlouho jsem vlastně nevěděl, podle koho se Neplachova ulice jmenuje. Já teď stojím přímo na rohu Čéčovi a Neplachovi a právě tady se příběhy těchto dvou historických osobností po více než 600 letech symbolicky potkávají. Jan Neplach se narodil roku 1322, jako desetiletý vstoupil do benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem a později studoval na slavné univerzitě v italské Bologni. Po návratu se stal opatem Opatovického kláštera a pohyboval se taky v blízkosti dvora Karla IV. Dokonce císaře doprovázel na některých cestách. No ale pro nás tady pro Budějčáky je podstatné hlavně jeho dílo, tedy latinsky psané stručné sepsání kroniky římské a české.
1: Jak konkrétně, Petře?
2: Neplach v té kronice spojoval světové a české dějiny, nutno tedy dodat, že si s tím pracoval tak, jak chtěl a z dnešního pohledu historiků to nebylo úplně ideální a právě do ní se dostal taky ten příběh spojený s počátky Českých Budějovic. No a tady přichází na řadu druhé jméno s názvou zdejších ulic, tedy Čéč z Budivojovic. To byl příslušník panského rodu ze Železnice. Byl to významný český šlechtic a držel majetky v místech dnešních Českých Budějovic. Když Přemysl Otakar II. V roce 1265 zakládal nové královské město, tak vzniklo jenom několik set metrů od starší osady Budivojovice, se kterou byl Čéč právě spojený. No a Neplach ve své kronice zaznamenal příběh, podle kterého král Přemysl Otakar II. Čéčovi odňal nedalekou Hlubokou a náhradou mu měl dát Veliš u Jičína. No ale dnešní historici se shodují, že Neplachovo vyprávění je v tomto případě spíš takové překroucené až pohádkové. Ta jeho kronika navíc vznikala až mnoho desítek let po těchto událostech.
1: Každopádně nutno podotknout, že ten příběh přežil a propsal se přímo do mapy Budějovic.
2: Je to tak, ty názvy Neplachova a Čéčova dostaly ulice v roce 1931 a není náhodou, že na sebe navazují. Navíc kousek od Neplachovy ulice je taky Budivojova ulice a to byl otec našeho Čéče, podle kterého se jmenovala původní místní ves Budivojovice. Kořeny tohodle starého města spadají už do počátku 13. století. V roce 1959 ale začala asanace téhle původní části Budějovic a padly k zemi první domy. Do 70. let 20. století pak zmizely celé ulice a zůstaly po nich jenom tyto názvy. No a posledním svědkem časů Čéče je tak kostel svatého Prokopa.
1: Do historie Českých Budějovic jsme se v jeho českém dopolední vypravili s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Díky za to, Petře, hezký den a naslyšenou.
2: Krásný den.

Dneska máme 16. září, no ovšem v roce 1833, vracíme se opět do historie, byla slavnostně otevřena rozhledna na Libíně u Prachatic. Je vysoká 27 metrů a stojí na vrcholu Libína ve výšce 1096 metrů. Takže pokud dneska vyrazíte nikam na jih Čech a budete mít možnost podívat se z výšky do krajiny, můžete si vzpomenout, že právě dneska má jedna šumavská rozhledna své výročí. No ale pokud byste nechtěli na rozhlednu Libín, ale třeba někam úplně jinam, tak tady pro vás mám připravených pár tipů, tak si na ně 4 minutky počkejte. Janek Ledecký, Jenom láska právě teď. Hezké dopoledne.

0: Tipy pro volný čas.
1: Slibované pozvání je tady. Scénické čtení knihy Špeky od autora Roba Granta dneska od 17 hodin můžete vidět v Prachatické kavárně Nebe. Účinkují Pavel Oubram a Věra Holá, v roli alternuje taky Kamila Janovičová. Aktuální držitel Zlatého slavíka Václav Neut Bárta přijíždí do Českých Budějovic a vystoupí dneska od 19 v českobudějovickém Metropolu. Noc literatury v Písku má od 18 na programu v Domě u koulí literární ukázky. Budou je tam číst hudebník Jan Matásek a herec Václav Rašilov. Přednášku o starých odrůdách jabloní a hrušní, kterou připravil Zdeněk Buzek, si dneska od 17 můžete poslechnout ve Vajsově domě ve Veselí nad Lužnicí. Koncert uskupení For Several Friends začne dneska v 7:30 večer v českobudějovickém kostele Panny Marie Růžencové na Žižkově třídě. Písecká sladovna slaví 20 let od svého založení. Dneska o 16 pořádá oslavu, na které se můžete setkat s hlavním projektantem Ladislavem Kukačkou nebo architektem Petrem Šímou, kteří vypracovali rekonstrukci objektu. A v táborském kině Svět tam začne dnes v 18 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Talent roku 2026. A ještě jeden tip, to bych nebyla já. Kdy se vlastně Šumava dostala do hledáčku turistických výprav? Jaká její místa objevili výletníci jako první? Pokud vás odpovědi na takové otázky zajímají, pak vás pozvu na jednu přednášku, a to hnedka po písničce. Kapela Turbo a jejich hráč jsou tu právě teď.

0: Muzeum ve Volyni pořádá dneska od 18 hodin přednášku na téma turistické objevování Šumavy. Zavede posluchače do klíčového období let 1880 až 1930. Právě v této 50 letce se Šumava proměnila z divokého, těžko přístupného pohoří v oblíbený cíl organizovaných výprav. A já mám právě teď na telefonu etnoložku Anu Kolářovou, které tímto přeji pěkné dopoledne. Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Paní Kolářová, dalo by se říct, že dneska budete vykládat o úplných začátcích turistiky na Šumavě?
1: V zásadě ano. Já ve svém dlouhodobém výzkumu, ve kterém se věnuji právě turistickému objevování Šumavy a Bavorského lesa, začínám už v 70. letech, kdy vlastně po té kůrovcové kalamitě postupně Šumava stává oblíbeným turistickým cílem, vlastně první v Čechách vydané turistické průvodce, ať už vydané česky nebo německy, vycházejí v roce 78 a od té doby je Šumava stále populárnější. Opravdu velký boom zažívá hlavně ta střední Šumava z české strany, potom v období po první světové válce, kdy vlastně, ačkoliv je to německy mluvící oblast, tak začíná spadat, tak vlastně se stává oblíbeným cílem těch českých turistů právě z toho důvodu, že ji objevují a trošku si ji vlastně přivlastňují.
0: Na jaká místa se výletníci v období let 1880 až 1930 nejčastěji vypravovali?
1: Tak v zásadě můžeme říct, že Šumava na rozdíl od některých jiných českých destinací byla opravdu oblíbená především tím, že se tam jezdilo především za nějakými přírodními památkami, řekněme, takže jsou to ledovcová jezera, jsou to vrchy hor a je to především les. Je to nejenom Boubínský prales, který je jednou z nejstarších českých přírodních rezervací, ale i les obecně.
0: Jaké bylo tehdy zázemí pro turisty, kteří tehdy chtěli objevovat divokou přírodu na Šumavě?
1: Tak to je poměrně zajímavé, protože ve srovnání s některými jinými českými pohořími, například s Krkonošemi, vidíme, že tady ta turistika se rozvíjí později a o něco méně. To znamená, že já často ve svých pramenech narážím na to, že třeba v těch 80. 90. letech 19. století průvodce vyloženě varují, že tam není dostatek ubytování a že by si návštěvníci sebou měli brát dostatek jídla nebo například deku, aby mohli při nejhorším přenocovat někde venku. Takže to zázemí nebylo ideální a právě se čím dál tím výrazněji rozvíjí potom první světové válce, především ve 20. letech, kdy klub českých turistů začíná stavět hodně turistických chat.
0: Existovaly tehdy už nějaké organizované výlety, které dneska známe třeba jako oddílové nebo skautské anebo výpravy klubu českých turistů?
1: Ano, to existovaly. Dokonce jedna z prvních výprav vlastně celozemského klubu českých turistů už v roce 1883 mířila právě na Šumavu. Té výpravy se zúčastnil, ta byla několikadenní, zúčastnil se ji i například spisovatel Karel Klostermann a vedla právě do té střední Šumavy, vedla i na Boubín a podobně. Zároveň i vlastně později se objevují výpravy, často například nějaké větší městské odbory klubu českých turistů nebo v meziválečném odboji klubu československých turistů, například třeba z Plzně, pořádají celkem často výpravy na Šumavu a hodně samozřejmě právě ty místní odbory, například Domažlice, Sušice a nebo právě Volyně.
0: No a na jaké materiály z té doby byste ráda upozornila a kde si je případně můžeme prohlédnout?
1: Tak já si myslím, že nebo pro mě vlastně jeden z těch nejzajímavějších dokumentů jsou právě turistické průvodce, protože ty ukazují to, jak turisté chtěli, aby teda jak turisté Šumavu mají vidět a jak ji mají zažít. To znamená, že snadno se tam najde to, co vlastně v té době bylo považované za obzvláště hodnotné místo k navštívení, anebo právě třeba předmluvy těch průvodců ukazují to, jak má turista celý ten region vnímat. Zda ho právě má vnímat jako český či německý, zda jako nějaký přírodní prostor nebo naopak kulturní. A co mohu určitě doporučit, je Národní digitální knihovna, což je iniciativa vlastně více knihoven vedená Národní knihovnou, a tam jsou velmi dobře dostupné dokumenty. Pokud si tam zadáte průvodce Šumava, tak vám to právě najde hned několik zdigitalizovaných průvodců už vlastně od těch 70. let 19. století až po nějaké novější.
0: Říká etnoložka Anna Kolářová, která nás pozvala do Volyňského muzea, které dneska od 18 hodin pořádá přednášku na téma turistické objevování Šumavy. No a vy se na ně, přátelé, můžete zajít podívat. Aničko, vám děkuji za informace, mějte se hezky a zdravíme na Šumavu, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Jedná se o nepříjemné infekční kožní onemocnění, které se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může změnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění, nebo případně když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ano, tak pokud se u vás začnou vyskytovat projevy, které jste slyšeli v reportáži, neváhejte, navštivte raději svého lékaře, ať předejdete nějakým těm nepříjemnostem. Už jste doma zkoušeli usušit rajčata? To je tedy úplně z jiného soudku. Pokud víte, jak na to, tak je to snadné, ale pokud ne, tak během minuty vás to naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Už za chviličku.

0: Babské rady.
1: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A avizovaná dvojka je pohromadě. Matěj Vodička se mnou ve studiu. Ahoj Matěj, vítej.
2: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Ano, Matěj přebírá to vysílací žezlo. A to hned po 11. hodině, nebude tu na to opět sám. Tak o čem to dneska bude a s kým to bude?
2: Bude to dáma, to prozradím jenom na úvod, ale taky na úvod položím, Hanko, tobě jednu otázku. Co ty a houby? Respektive ano. Už jsi byla letos.
1: Mám je ráda, tak začnu tím, ale přiznám se, ještě jsem nebyla. Vidím všude kolem sebe, jak všichni nosí přeplněné košíky, nejenom košíky, nosí to v košili, v igelitkách, různě, co je po ruce, a mám strach trošku, že mi to vyzbírají, takže těším se na to a doufám, že to ještě stihnu, ty aktuální houbařské žně. Ale ty se neptáš náhodou, Matěji.
2: Já se neptám náhodou, já jsem taky vášnivý houbař, taky jsem letos ještě nebyl, ještě ne. Ale ptám se i z toho důvodu, protože dnes právě o houbách bude řeč. V pořadu Dopolední host přijde za námi Monika Čechová-Golasovská, autorka knížky Houbová terapie, čili my se nebudeme bavit jenom o tom, jak jsou houby dobré a jak nám moc chutnají, ale především o tom, jak významné a zajímavé léčivé účinky mají. Pro mě téma opravdu velmi zajímavé, nikdy jsem si neuvědomil, že mají houby takovouhle blahodárnou schopnost, ale mají, a Monika Čechová-Golasovská o tom napsala celou knihu.
1: Rádi si to poslechneme a nenechte si to ujít, přátelé. Ani vy hned po 11. hodině host s Matějem Vodičkou.

nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rakousko o půl roku prodloužilo hraniční kontroly, týká se to i Česka. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Situace s lékaři v Pelhřimovské nemocnici se stabilizovala. Na jih Čech během odpoledne dorazí studená fronta. Teploty přední vystoupí až k 27 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců, oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Kärntner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě Česka to bylo před 3 lety v říjnu. Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z takzvané vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa.
2: 5 firem asistované reprodukce spoluvlastní v Česku přes skupinu Future Life premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Radiožurnál z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý 3. cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v těchto centrech. Babiš v SMS zprávě pro Radiožurnál popřel, že by měl z návrhu zákona prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích pak ještě uvedl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
3: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
2: Ministr Vojtěch už dříve řekl, že by vláda nemohla vůbec řešit asistovanou reprodukci, protože se debata vždy stočí na premiérovi kliniky. Vít Kubant, Český rozhlas.
0: Personální situace v Pelhřimovské nemocnici je stabilizovaná. Jen od začátku roku přijala přes 20 nových lékařů, celkově se pak jejich počet zvýšil o 3. Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem se ale výkony nemocnice nezvýší.
4: Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostaneme všechna data a ukáže se, že bohužel její výkonnost neroste, ale naopak se zdá, že klesá.
0: Do dnů evropského dědictví se dnes zapojí také Písecká sladovna. Připomene 20 let od založení obecně prospěšné společnosti, která začala s proměnou historického objektu v dětskou galerii. O jeho záchraně budou od 16 hodin vyprávět hlavní projektant Ladislav Kukačka a architekt Petr Šíma. Program přibližuje mluvčí sladovny Šárka Frantová.
5: Dozvíte se, jak se ze zchátralého průmyslového objektu postupně stávalo živé kulturní centrum, jaké překážky bylo nutné překonat a jak se historická architektura propojila s moderním konceptem tvořivé hry. V rámci besedy proběhne také prohlídka běžně nepřístupných a stále nezrekonstruovaných prostor sladovny. Sport.
0: Sara Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajáře výhrou nad Američankou Parksovou, zvítězila po sadách 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách až ke 23. Slabý jižní vítr odpoledne zesílí na mírný a stočí se od západu nebo severozápadu. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda brzdí provoz na silnici 20 v Dasném na Českobudějovicku. Počítejte tam s kolonami v obou směrech. Zdržíte se zhruba 7 minut. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Určitě jste mnozí z vás, milí posluchači, během posledních 14 dní vyrazili do lesa na houby, když teď po rekordně suchém létě konečně začaly alespoň někde růst. Víte však, že houby nejsou jenom pochoutkou, ale mají taky blahodárné léčivé schopnosti a účinky. Monika Čechová-Golasovská o tom dokonce napsala knihu s názvem Houbová terapie – léčivé elixíry pro zdraví i krásu. A my si s ní o tématu popovídáme už za chvíli v našem vysílání. Vás tedy k jeho poslechu a přeji dobré jeho české dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Monika Čechová-Golasovská je naším dnešním hostem. Vítejte ve vysílání a díky za váš čas. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: Rádo se stalo, vážila jste docela dalekou cestu dnes na jih Čech, tak jsme za to rádi. Monika Čechová-Golasovská, jak už jsem zmínil v úvodu, je autorkou nedávno vyšlé knihy Houbová terapie. Léčivé elixíry pro zdraví i krásu, léčivé účinky hub budou samozřejmě tedy hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru, ale nelze se nezeptat na úvod, zda už jste byla teď někdy nedávno na Houbách, když po suchém létě, alespoň podle našich zpráv, konečně začaly na vybraných místech růst.
2: No ano, konečně, to máte pravdu, konečně trochu vláhy a jde to znát. Byla jsem v lese a houby rostou samozřejmě, ale já nejsem takový ten houbař, který jde s košíkem ráno do lesa, aby nazbíral něco k večeři, protože mě spíš zaujmou houby, které asi běžného houbaře nezaujmou. Ty houby, většinou se teda jedná o choroše, tak jsem to měla i v minulosti, taky mě nezaujaly, ale vlastně v poslední době hledám právě tyhle ty, které jsou absolutně fascinující a jednak mě v tom lese zaujmou svým tvarem, taky kde rostou, způsobem růstu a tak dále. Takže mám radost, protože houby rostou, rostou i ty jedlé a rostou i ty chorošovité.
1: Já jsem vám tady položil otázku, ale sám jsem na ní částečně znal odpověď, protože vy jste přišla sem k nám do studia s košíkem doslova plným hub i vlastně nějakých lesních rostlin a tak dál. Vlastně taková celková hezká dekorace. Možná můžete posluchačům popsat, co je obsahem toho košíku. Máte i nějaké houby teď na stole?
2: Tak mám velikou radost, protože jsem našla například sírovec žluto-oranžový, který vlastně je spíš houba brzkého léta, tak jsem překvapená, že jsem ho teďko našla na vrbě. Patří to k houbám, které právě rostou na zetlelém dřevě nebo pařezích a mu se taky říká, téhleté houbě se říká lesní kuře, protože má strukturu jako kuřecí maso opravdu a i tak podobně chutná na talíři, když ho umíme dobře připravit. Takže tahle houba patří mezi ty jedlé, i když jsou chorošovité, ale patří mezi jedlé, ale zároveň obsahuje i bioaktivní léčivé účinky.
1: Jste tedy, můžu se zeptat, vášňová houbařka? Máte nějaká místa, kam na ně chodíte, ať už třeba na ty jedlé, nebo i na ty, které mají nějaké speciální blahodárné účinky?
2: Určitě ano a vždycky každý rok na ty svoje místečka chodím a ty houby s radostí vítám, když zase vyrostou a každé to období má své houby, je to prostě od jara až do zimy, není to jenom, že houby rostou na podzim nebo v létě nebo na jaře, ale i v zimě, takže já každý to období, každý ten cyklus v roce se snažím na ty místa chodit a ty houby vítat a někdy je ani nezbírám, jenom je pozdravím, pochválím a nechám je tam.
1: Předpokládám, že jako správná houbařka taky svá místa tajíte.
2: No to bych jako asi měla tajit, ale protože dělám takovou průvodkyní v lese, takže vlastně i ty místa ukazuju, ale většinou za mnou chodí lidé takoví, kteří mají podobné smýšlení jako já a váží si toho, co nám roste pod nohama a nedělají z toho, že jako prostě tu přírodu neplení a spíš si to přijdou jenom nějakou zajímavou houbu vyfotit třeba, aby to měli do sbírky, že ji třeba opravdu na vlastní oči našli, takže nemám úplně tajná místa.
1: No, mohli jsme podotknout taky v úvodu, že Česko je národem houbařů. Je to opravdu taková velká specifika nebo velké specifikum, velká originalita tady v České republice. Každopádně ještě než jste se začala věnovat houbové terapii, tak hlavním bodem vašeho zájmu se staly bylinky. Ostatně v roce 2020 jste vydala knihu Bylinková terapie, která prý u čtenářů a čtenářek zaznamenala značný ohlas. Kdy vás svět bylinek pohltila, kdy jste se jim začala věnovat naplno?
2: No, víte co, já pocházím ze Slezska a moje část rodiny z mamčiny strany vlastně je z Beskyd. A tam to bylo taková jako, já bych řekla, úplně normální záležitost. Každá chalupa měla svoji zahradu. Bylo to spíš o tom znouzecnost, o tom pěstování těch lokálních třeba i plodin, sbírání bylinek na čaj, takové to běžné užívání. Já jsem v tom neviděla žádné bylinkaření. A vlastně to, co pak mi nějakým způsobem předala moje maminka, tak to bylo takové to běžné, jakože se něco vyseje, pozbírá, sbírá nebo zavaří. A jako čaje, co se týče kopřivy nebo šípkové čaje, černý bez, lípa, to byl takový běžná součást naší domácnosti. Vůbec jsem v tom neviděla nic jiného, než to dělali ostatní lidé v sousedství. Ale vlastně pak, když jsem měla svoji rodinu a svoje děti, tak jsem nechtěla chodit a priori, když se něco dělo a bydleli jsme na vesnici a k doktorovi taky nebylo úplně nejblíž a neměli jsme auto. Takže jsem si to vždycky snažila řešit to, na co jsem si vzpomněla, jak se to řešilo doma, trochu jako alternativně, ale ve výsledku to byly postupy, které dělali naši předci a v mnohem se to vyplatilo. A když jsem měla svoji zahradu, začala jsem vlastně ty bylinky taky pěstovat. Ale můžu říct, že z takových 80% si na byliny vždycky jsem si chodila do volné přírody. Mm-hmm. A i právě takhle vedu i lidi, aby jako nezoufali, že nemají zahrádku. I ti, co třeba bydlí v paneláku, dejme tomu, tak ta naše příroda nám poskytuje velké bohatství. Jenom je mít třeba ty oči otevřené a dívat se kolem sebe a pak začnete objevovat poklady, které tam jsou právě i pro to naše zdraví. A hlavně jsou to naše lokální byliny a houby. Nemusíme kupovat nějaký dálek a víme, jak prostě přišli v té přírodě na svět, třeba po jakém dešti,
1: nebo
2: v jakém,
1: taky.
2: Ano, přesně tak, a v jakém prostředí vyrostli.
1: A co mají společné houby a bylinky? Je tam nějaké propojení?
2: No, dalo by se říct, že ano, ale vlastně každá má svoji samostatnou říši, protože byliny patří do té flóry a houby vlastně mají svoji vlastní říši a teď vám řeknu jednu věc, že kdysi se více jakoby přisuzovali právě k té říši rostlinné, ale v poslední řadě fungy se, jako, nebo ty houby se více přisuzují k té říši živočišné, protože vlastně oni mají velmi tvrdou buněčnou strukturu. A ještě bych to měla možná říct jinak. Houby jsou složené z rostliny jsou složené z celulózy a houby jsou složené z chitinu. To znamená, že je to něco jako skořápka od korýčů, jo? Proto je to ta tvrdá buněčná struktura. Takže mají víc možná podobnost k těm, do té zvířecí říše, než do té rostlinné říše.
1: Říká bylinkářka a taky houbařka Monika Čechová-Golasovská, která je naším dnešním hostem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Moniko, zpátky k těm houbám. Vy jste se o ně začala zajímat, jak jste tedy zmiňovala, už vlastně od dětství, ale kdy vás začaly fascinovat ty jejich opravdu léčebné, blahodárné účinky?
2: No, to máte pravdu. Od dětství to bylo spíš takové to sbírání do košíku s rodičma, když jsme chodili po Beskydech, ale vlastně úplně to, že mají nějaké bioaktivní látky, jsem zjistila až při studiu tradiční čínské medicíně a posléze jsem taky absolvovala, to bylo asi před 15 lety, a posléze jsem absolvovala stáž v čínském tyňaninu na klinice a vlastně tam v rámci fitoterapie byla zároveň i mykoterapie a zjistila jsem, že i ty houby se míchají do těch léčebných směsí. No a tak jsem si říkala, že to jako je zajímavé a začala jsem pátrat v našich lesích, protože já obecně moc nemám ráda nebo takhle, spíš jsem takový ten patriot a mám ráda to, co roste u nás pod našima nohama a věřím, že odkud pocházíme, tam máme namířené ty kořeny a to bychom měli do sebe dávat, to se týče i stravy a bylin, tak jsem ty houby začala hledat u nás. No a mým překvapením jsem vlastně našla třeba penízovku sametonohou, nebo oudkovku pestrou, anebo třeba jídášovo ucho, to jsem našla na černém bezu u nás. Takže to byly takové první houby a měla jsem z toho velikou radost, že jsem je začala objevovat u nás. A ono je to jako vlastně, když tu pozornost na to nezaměříme, já jsem je viděla určitě už během let dávno předtím, ale nezaměřila jsem na to pozornost, tudíž jsem si jich vůbec nevšímala. A jakmile se o něco začnete zajímat a zaměří to tu pozornost, tak vlastně ty houby se vám začínají vynořovat ze všech koutů lesa. A z toho mám velikou radost.
1: Samozřejmě zásadní otázka je, jak vůbec ty léčivé houby fungují. A to klíčové je způsob jejich zpracování. Je to tak. Já jsem ve vaší knize napočítal 11 způsobů vlastně zpracování hub na ty léčivé účinky. Možná, protože nemáme bohužel prostor na to, abychom vyjmenovali všech těch 11 způsobů, tak které byste vyjmenovala jako ty nejzásadnější?
2: Tak úplně nejjednodušší a pro všechny prostě nejlépe uchopitelný je asi houbový čaj. To znamená odvar, ale ta houba, jak už jsem zmínila před tím, že má vlastně strašně tuhou buněčnou strukturu, se musí dlouho vařit. To jsme říkali, že bylinka, to je ta celulóza, tam stačí jenom zalít vroucí vodou a uvolní se ty léčivé látky. Ale u té houby a obzvláště u těch saprotrofních, to jsou jakoby ty dřevokazné, se musí dlouhým varem alespoň hodinu na mírném ohni vařit ten čaj, aby uvolnil vlastně polysacharidy beta-glukany. A ještě jak jste zmínil, tak vlastně tam je několik extrakcí a do každé extrakce se vlastně ty účinné látky uvolňují jinak. Když máme čaj, tam získáme ty polysacharidy, to jsou ty beta-glukany, které ty houby obsahují. A třeba kdybychom je macerovali pouze v alkoholu, to by byla tinktura, tak se nám uvolní zase tripentenoidy a to jsou látky, které jsou silně protizánětlivé a umí vlastně taky stimulovat imunitní systém.
1: Právě ten odvar, který jste zmínila, tak ten mi přišel asi jako takový nejčastější a zároveň nejběžnější způsob, jak dostat z hub ty léčivé účinky. Čili dá se říct, že to je asi i takový nejstarší způsob vlastně obecně.
2: Ano, určitě ano. Ten odvar by patřil k těm nejstarším, a protože vždycky byl oheň, byl to zdroj toho tepla a lidé si vařili, jak už z bylin, vařili si ale i z kůry, z různých kořenů, tak i z hub tyhle ty čaje. A jak jsem řekla, díky tomu varu získáme polysacharidy beta-glukany a ty jsou úplně úžasné, protože umí krásně taky nabuzovat imunitní systém.
1: A když se vrátíme ještě zpátky k té otázce, jak vůbec ty léčivé houby fungují, nebo jak ty účinky fungují, tak samozřejmě je vždycky zásadní ten způsob vlastně toho zpracování. Třeba jeden z nich, který mě zaujal, slíbil jsem, že se tomu nebudeme věnovat příliš takhle dopodrobna, ale jeden ze způsobů, který mě zaujal, je i řekněme určité lihové zpracování do nějakých likérů léčivých a tak dál. To se taky dělá.
2: Ano, ano. Těch způsobů je mnoho a jak jste řekl, záleží na zpracování a vlastně houbový likér v podstatě, dalo by se říct, je tinktura, která je ale obohocená ještě plus nějaké koření. Může se k tomu přidat i nějaká bylina nebo plody, třeba šípek, kardamom, skořice, aby se jako dochutil. Ale ten houbový likér je opravdu skvělý chuťově a zároveň díky tomu, že se to maceruje v alkoholu, tak vlastně získáme ty tripentenoidní látky a to jsou ty protizánětlivé, takže my si můžeme hezky ťuknout na zdraví likérem a vlastně v podstatě je to tak, protože působí protizánětlivě.
1: Existuje něco, co je opravdu originální na těch léčivých účincích hub? Jinými slovy, když to řeknu, třeba něco vám dá nějaká medicína, něco vám dají bylinky a je něco specifického, co člověku dají houby, co se týká těch léčivých účinků?
2: No mně se u těch bioaktivních látek líbí to, že jdou spolu vzájemně v synchronizaci, že nejdou proti sobě a že to tělo si vlastně aktuálně veme to, co potřebuje. Takže tam na ně nevznikají třeba alergie a podobné odpovědi jako autoimunitní, jako třeba u bylinek. Tak to tam je možná i ten rozdíl mezi tou mykoterapií a mezi fitoterapií, protože u bylinek bohužel můžeme mít alergie na určité bylinky, ale taky i některé bylinky můžou se obrátit proti naší imunitě.
1: A teď se zeptám jako úplně

0: hubě nedegradují tím slunečním zářením, ale naopak, i když to bych třeba posluchačům chtěla poradit, i když už mají nějaké huby nazbírané a nasušené třeba v sušičce, tak ať je vystaví klidně ještě na slunce, dokud můžou, dokud to sluníčko září, a tím se ten ergosterol přemění na vitamin D2, a to je strašně jako tohle rostliny nemají, takže v tom ty houby jsou zvýhodněné a vůbec nevadí, když je to houba utrhnutá nebo dovezená třeba i z obchodu, když si koupíte, protože v té tkání ta látka ergosterol je vlastně v každé houbové tkání.
1: Pokud se budeme bavit o těch houbách z obchodu, tak především mluvíme asi o žampionech a taky o hlívě ústřičné. A samozřejmě hlíva ústřičná, to je třeba takový, řekněme, nositel zdraví nebo zdravých účinků blahodárných obecně v té mykoterapii, ale samozřejmě mluvíme o těch houbách z obchodu.
0: Určitě ano, já vlastně nemůžu říct, jaký já vidím rozdíl, protože nemám laboratoř. Pro mě je spíš důležité, takže když jsou lidé, kteří prostě ty houby si neumí najít, tak značka ideál by bylo koupit si knihu a pomocí knihy se k tomu dobrat, v jakém období najít, jak ji zpracovat, ale když třeba nemůžou, tak si můžou klidně koupit v obchodě samozřejmě houby, ale já potřebuji vidět trochu příběh o těch houbách. Já přesně potřebují do toho lesa najít ten zetlelý kmen nebo pařez, vědět, po jakém dešti vyrostla, na jakém místě, abych z toho měla ten dobrý pocit, že je to na čistém místě, a potřebuju lokální zdroje prostě z přírody, co mi roste třeba za chalupou. Já to takhle mám ráda a to je takhle, můj život mě to fascinuje. Ale samozřejmě záleží, každý nemá ty možnosti chodit do lesa nebo má třeba i nějaké zdravotní potíže, nemůže se dostat, protože většinou ty zetlelé kmeny a pařezy jsou třeba i v nepřístupných lesích, takže je to na každém a vůbec není špatně, jak já říkám, nic není špatně, ani houba z obchodu není špatně.
1: Vy to samozřejmě víte určitě mnohem lépe než já. Já si to třeba nemyslím, ale spoustu lidí může vnímat mykoterapii jako něco příliš alternativního. Jak byste jim vyvrátila tenhle mýtus?
0: No, může se zdát, že je to alternativní, ale pravda to není, protože jsou na to seriózní vědecké studie a opravdu se tomu teď v poslední době věnují velmi obsáhle. A v současné době vlastně díky i umělé inteligence vy se můžete dostat do PubMed, což jsou mezinárodní knihovny vědeckých studií, a dočíst se opravdu o těch vědeckých výstupech, jak i laboratorních, tak i na lidech. A já bych to třeba ještě zabrouzdala i trochu do historie a k té tradiční čínské medicíně. Tam je to známé několik tisíce let a ty houby opravdu fungují. Právě třeba k těm nejvíce prozkoumaným patří třeba outkovka, která taky roste v našich lesích, nebo i lesklokorka. Leskla, známý jako rejší, u nás v lesích také roste. Roste i více lesklokorka ploska nebo lesklokorka buková a podobně. Takže ty houby najdeme i u nás a vůbec bych se tomu nebála a nenazývala bych to alternativní medicínou.
1: O lesklokorce se ostatně budeme bavit taky ještě za chvíli v našem dnešním vysílání. Jehož hostem je Monika Čechová-Golasovská, autorka knihy Houbová terapie. Teď je čas na krátkou písničku a za chvíli jsme zpátky.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Houbová terapie, to je hlavní téma našeho dnešního rozhovoru s Monikou Čechovou-Golasovskou, ke kterému se vracíme krátce před 11:30 v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Jak jsem tak, Moniko, poslouchal ty vaše různé rozbory hub, vy máte docela, řekl bych, důkladnou orientaci v chemii i biologii. Nemáte nějaké vzdělání tohoto původu?
2: Tak vzdělání tohoto původu nemám, nejsem žádný biochemik, nic takového. Ale všecko se dá v dnešní době dohledat. Dá se dohledat veškeré vědecké výzkumy nebo publikace odborné, co se týče hub, abyste to jako věděla. Ale vlastně, když se mě někdo zeptá, proč ty dřevokazné houby, neboli ty saprotrofní, proč vlastně mají ty bioaktivní látky, jak se to stalo, tak tam je to vlastně taková jednoduchá odpověď, protože ty saprotrofní houby, to jsou takové ty chorošovité, které jako rostou na stromech nebo prostě na těch pařezích a my bychom je takhle přešli a řekli si nějaký zhnilý strom nebo rozetlelý pařez.
1: Říkáme si, pardon, hlavně, že jsou všechny stejné ty dřevokazné houby.
2: No. Ale vlastně je to úplně nabitá, fascinující laboratoř bioaktivními látkami právě, ty pařezy a ty zetlelé stromy. No a na nich právě rostou tyhle ty houby a saprotrofní znamená, že jsou to jako rozkladači a oni rozkládají dřevní hmotu a jinou organickou hmotu v lese a díky nim pak máme ten úrodný humus. A vlastně v tom vývoji té evoluce se, aby přežili v tom náročném období s jinými prostě soupeřícími partnerami, který tam jsou, jiné bakterie a plísně a jiné houby, si právě vyvinuli ty své bioaktivní látky a to jsou ty zkoumané a to jsou právě, o kterým jsem mluvila, to jsou ty polysacharidy a fenolické látky a tripentenoidní látky, takže vlastně je to evoluce všecko.
1: Jak už jste zmínila, vy jste ohledně houbové terapie absolvovala stáž v Číně, nebo vlastně výlet do Číny, taky stál za tím, že jste se tomuto odvětví začala věnovat. Pak jste ale taky byla v Mexiku nebo v Kostarice, je to pravda?
2: Je to tak, ale tam je to taková ta terénní práce. A vlastně spíš tam mě to prostě fascinovalo, protože jsem poznala nejenže houby, které třeba, o kterých jsem jenom slyšela a u nás nerostou, ale zároveň jsem tam našla třeba mutuální symbiotické vztahy třeba mezi houbou a jiným organismem živým. A to třeba byl mravenci z rodu Ata-Ata. A vlastně tam jsem to na vlastní oči viděla. Do té doby jsem jenom o tom četla a studovala. A viděla jsem, jak ti mravenci si prostě pěstují svoje podhoubí nebo starají se o podhoubí své houby. A jsou tam takový střihači, pak jsou tam žvíkači, ti mravenci a ty listy, které oni nosí té houbě, vlastně mají takovou jakoby podzemní zahrádku, kterou tu houbu vyživují. A ta houba bez ní nemůže být, bez těch mravenců a ta a ta. A mravenci nemůžou být bez houby. Takže třeba tam jsem našla právě tyhle ty symbiotické vztahy. A nebo taky mě zaujaly orchideje, protože mají tak malinké semínko, které není ani jako zrnko prachu a protože neumí to semínko těch orchidejí, vlastně nemá dostatek výživy na to ve volné přírodě, aby vyrostla ta orchidej. Tak zase je to o houbách, protože ty houby v podobě mikroorganismů zase poskytnou tu výživu a tak nám může vyrůst díky houbě zase v tom deštném pralese, kde jsem byla, ta orchidej. Takže tam jsem ten svět viděla zase úplně jinak a přála bych to každému, protože prostě ty houby jsou opravdu fascinující a není to jenom o houbách, je to o celé symbioze a propojení s celou přírodou.
1: No a jak třeba v takové Číně nebo v Mexiku přistupují právě k těm léčivým účinkům hub? Je to důležitá součást nějaké, řekněme, lidové medicíny? Mm-hmm.
2: Tam je to přímo zapsané v jejich kultuře. Například v Mexiku, a ty trochu ale odbočím a ani se tomu vlastně v knize nevěnuji, právě mají jako kult ty své houbičky s psilocybním účinkem. To jsou jako ty lysohlávky a podobné houby. Tak tam ty dávné kultury to vlastně používali, protože hlavně v těch šamanských obřadech je dostali do jiného tranzu a pomocí těch hub prostě věštili a dostali se do jiného světa. Takže tímhle způsobem se v knize nevěnuju těmhle psilocybním houbám, ale vím, že v současné době je to taky velmi vědecky velmi vědecky zkoumané houby a dokonce si myslím, že už je používají v medicíně na nějaké stavy úzkosti a podobně.
1: Samozřejmě mezi nejcennější úlovky houbařů u nás patří hřib, prostě ten klasický pravák, samozřejmě hřibů je mnoho druhů. Je to zároveň i takový hlavní symbol houbaření u nás. Tak mě zajímá, jestli má třeba takový pravák nějaké konkrétní léčivé účinky.
2: No určitě, tak to je hřib smrkový a je strašně krásný, je to krásný takový majestátní hřib a každý houbař z něho má radost, když ho najde samozřejmě. A ten hřib nebo pravák vlastně má taky beta-glukany, má ty polysacharidy v sobě, fenolické látky a taky má ten, jak jsme říkali, má tu látku, kterou umí krásně přeměnit na ten vitamin D2, ergosterol.
1: Vy ve své knize zmiňujete mimo jiné taky léčivé účinky hub, které by jinak při zpracování a následné konzumaci z talíře nadělali člověku pořádnou paseku. Lidově řečeno, mluvím třeba o mochomůrkách. K čemu jsou dobré právě ve vztahu k mykoterapii a na co si dát třeba při jejich použití k tomuto účelu pozor?
2: Já tam teda píšu hlavně o mochomůrce červené a tam mě teda zajímá hlavně historie a taky etnomykologie a to je fascinující houba. Já jsem třeba našla takový starý spis, je tam jedna mezikapitola, která se jmenuje Mast na noční lety. A je to samozřejmě o takových starých, je to z takového starého historického spisu, ale vlastně když je to podle Paracela, který nějakým způsobem chtěl indikovat tu létající mast v uvozovkách, kde hlavně byly byliny, které obsahují propanové alkaloidy a součástí toho teda ty byliny, to je jakoby třeba blín nebo rulík nebo mandragora, ale k tomu byla přidána v tom starém recepisu i klobouk červené houby, tak se to tam píše a Paracelus usoudil, že to bude asi mochomůrka, a protože ona má vlastně kyselinu libotenovou a ta taky mění vědomí. Takže se vytvořila taková stará mast asi ty ženy vědmy ní vlastně natírali místa, aby si udělali takové jako přírodní analgetikum, dejme tomu při těžkých nějakých v uvozovkách, to říkám v té době jako operacích, že si tlumili bolest anebo právě si natírali na různé místa, kde je tenká sliznice a dostali se mimo své tělo a měli prostě pocit, že létají nad krajinou. Takže mě spíš zajímalo tohleto, ale samozřejmě muchomůrka pro vnější použití, to tam určitě žádný recept nenajdete, teda pro vnitřní použití, ale pro vnější tam mám třeba tinkturu mazání na bolavé klouby.
1: Mykolog Ivan Jablonský z České zemědělské univerzity kdysi v jednom rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že třeba taková lesklokorka lesklá neboli rejši má vůbec nejvíc těch léčivých účinků. My jsme tady lesklokorku už zmiňovali, tak souhlasila byste s tímto tvrzením?
2: Ano, patří mezi ty nejvíce probádané. Vždycky je to o tom, jak ta houba je probádaná, jaké má laboratorní výzkumy, vědecké výzkumy a lesklokorka neboli rejši, lesklokorka lesklá opravdu patří mezi ty nejvíce probádané společně třeba i s oudkouvkou pestrou a tam jsou opravdu vykazované dokonce i protinádorová aktivita, taky, že umí krásně modulovat náš imunitní systém. Takže lesklokorka lesklá je úplně opravdu skvělá houba. Dokonce v té staré Číně ji směl používat jenom císař, protože řekl, že je to houba věčného života a chtěl žít navždy asi jenom on.
1: No, teď máme podzim, dá se očekávat, že za nějakou dobu přijde mráz. Možná se mnozí lidé domnívají, že s mrazem houby přestávají růst, ale to není vůbec pravda, vidíte.
2: No, není to pravda, naopak i v zimě teda se chodí na houby a zase jsou to houby saprotrofní nebo dřevokazné a můžeme najít třeba březovník obecný. A on teda, dalo by se říct, je to houba, která roste celý rok, když jsou příznivé podmínky, ale v zimě koncentruje nejvíce těch účinných látek. A to samé je třeba i u čagy, taky je nejlépe sbírat v zimě, pakliže ji někdo najde. Pak tam máme takovou tu vánoční houbičku, to je ta penízovka sametonoha. taky krásná houbička a jídášový ucha se taky dají sbírat v zimě. I dokonce troudnace kopitovité, troudnace pásované a i lesklokorky ploské taky by se daly sbírat, když je najdeme.
1: Povězte teď na závěr našeho dnešního rozhovoru posluchačům, jak to bude s houbovou terapií dál? Chystáte třeba nějakou další knihu nebo se budete houbové terapii nějak věnovat po té praktické stránce?
2: Já se samozřejmě věnuju po té praktické stránce, protože vedu workshopy, kde ke mně chodí zájemci, kteří chcou právě jít do lesa, ukázat ty místa, ukázat určité znaky, jak ty houby poznat, jak kde je nacházet. No a pak je vlastně, zavedu ke mně do bylinkové dílny a tam vyrábíme přesně to, co jsme si v ten den nazbírali, tak vyrábíme právě tinktury, dvojité tinktury, uvaříme si čaj, ochutnáme i houbový čaj, ale nejenom tinktury a to, co jako pro to zdraví, ale zároveň z těch hub se dají vyrábět i masti a krémy, taky třeba i, jak jsme se zmínili, tak se dají vyrábět i likéry nebo houbové papíry, jako je to veškeré široké zpracování hub a všechny ty recepty najdete i v knize Houbová terapie. Takže si myslím, že vůbec, ať se lidi neobávají knížku, ať si koupí a dále bádají a zkoušejí z hub vytvářet, aby mohli být zdraví a prostě v kondici další roky.
1: Monika Čechová-Golasovská byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, ať se vám daří nejenom na houbách. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuju.
1: Vám, milí posluchači, děkuji taky právě za to, že nás posloucháte. Máme pro vás připravený ještě pravidelný rozhlasový sloupek dnešním jihočeském dopoledni. Na něj přijde řada už za okamžik. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí a krásný den přeje Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: V pravidelný čas vás čeká pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Konkrétně o jedné těsně intimní otázce na železničním perónu. Dostal ji tam Jan Štifter. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Ta holka se táhla s kufrem. Bylo mi jí líto. Nabídl jsem se, přece s tím nákladem nepůjde od vlaku po schodech sama. Byla vděčná, jen mě varovala, že je kufr opravdu těžký. Chtěl jsem se ukázat a tak jsem jen tak mimochodem prohodil, že jako táta 4 dětí vláčím kufry pořád. Obzvlášť teď v létě. Usmála se a zeptala se, 4 děti? A jste šťastnej? Trochu jsem zaváhal a pak řekl, myslím, že jo. Je to vlastně děsně intimní otázka. Ptát se někoho na železničním perónu na pocit štěstí. Na druhou stranu, ani já jsem si nehrál na pana tajemného. Rovnou jsem vystupoval, co by otec od velké rodiny. Ale ta otázka mi stejně vrtala hlavou. Byla naprosto přímá, bez ostychu, jak se říká, rovnou na komoru. Mrzelo mě to moje zaváhání. A tak je to opatrné slovo myslím. Vždyť bych to měl k sakru vědět jistě. Byl jsem utahaný ze 2 dnů, kdy jsem provázel na Buškově Hamru. Na cestě do Prahy mě čekaly rozhovory o nové knize a druhý den ráno cesta autem přes půl republiky, abychom vyzvedli starší dceru u příbuzných. Byl jsem prostě člověk utahaný prací, kterou má rád, a lidmi, které miluje. Proto mě to zaváhání štve. Rodina a v ní láska, práce a v ní nadšení. To přece ke štěstí úplně stačí.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Celkem 10 stran hnutí a uskupení svede 9. a 10. října pomyslnou bitvu o Českobudějovickou radnici. Jaká témata zatím ovládají předvolební kampaň? Obhájí menšinová koalice v čele s novým hnutím Naše Česko pozici ve vedení města? A jak promluví celostátní politika do jihočeské komunální úrovně? V pořadu O čem se mluví se na to zeptáme politického reportéra a komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího. Nalaďte si nás ve čtvrtek 17. září zhruba v 17 hodin a 30 minut. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Tento týden ohlašuje poledne vyzvánění zvonu zvaného Rožmberský, který se ozývá z věže kostela svaté Maří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermajer v Českém Krumlově. Krásný hlas tohoto renesančního zvonu patří ke zvukovému koloritu Černice a jejího okolí rovných 450 let. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Česko podle premiéra Babiše Bulharsku nabídne 8 letounů Skyfox. Chvalšiny vyhrály odpadového Oscara. Mezi srovnatelně velkými obcemi v Česku vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Zítra se ochladí, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
3: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
2: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
4: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
2: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Za loňskou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde Jan Ištok na 3,5 roku do vězení. Rozhodl o tom odvolací krajský soud v Olomouci. Jeho dvěma komplicům, Martinovi a Nikolasovi Mirgovým, senát původně nepodmíněné tresty zmírnil na podmíněné. Nahradit taky musí škodu ve výši 1 300 000 korun. Rozhodl o tom předseda senátu Martin Lísek. Krádež kabelů loni v listopadu na několik hodin omezila provoz na koridoru mezi Prahou a Ostravou. Rozsudek je pravomocný. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aero Vodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem mluví i o nutnosti odložit systém emisních povolenek. Babiše na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a taky jeho spolustraník ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu na prodej českých elektrobusů. Chvalšiny na Českokrumlovsku obhájili prvenství v celostátní soutěži Odpadový Oscar. V kategorii obcí od 1 do 5 000 obyvatel vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Loni to bylo necelých 52 kg na obyvatele. Výsledky přibližuje mluvčí pořádající organizace Arnika Luboš Pavlovič.
5: Chvalšiny na Českokrumlovsku obhájili loňské prvenství v kraji a vedou také celostátní pořadí obcí od 1 000 do 5 000 obyvatel. Jeho český kraj má v této kategorii i celostátní dvojku, Staré Hodějovice u Českých Budějovic. Třetí příčku v kraji drží Lehenice na Prachaticku, které loni skončily druhé.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně oblačno, odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách ke 23. Fouká mírný západní nebo severozápadní vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1012 hektopaskalů. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítra ráno bude v jihovýchodní polovině kraje doznívat déšť, jinak očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný západních směrů, biozátěž na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střed nákladního auta s osobním stále komplikuje provoz na hlavní silnici 20 v Dasném u Českých Budějovic. Postojíte v kolonách v obou směrech. Jezděte bezpečně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: A u těch 16. zářijových vás vítá a srdečně zdraví Adéla Jirkalová. Máme 12 hodin, k tomu 6 minut a čeká nás hodina věnovaná dechovce a milovníkům dechovky a samozřejmě všem narozeninovým či svátečním oslavencům. Svátek právě dnes, když už jsem to zmínila, slaví Ludmila a že jich dnes máme v rámci všech gratulací, tak si určitě počkejte. Ludmila je staré slovanské jméno, které znamená lidu milá, tak milé dámy přejeme jen to nejlepší. Začneme kulatinami, které se shodly na výběru písničky. Před námi jsou Babouci a gratulovat budeme ke 40. respektive k 60. narozeninám. Dnes slaví ještě mladé kulatiny, 40. Křídlovák Martin Jašek, bytem Omlenice. Hraje s Třeboňskou 12. a občas vypomůže i Baboukům. Proto mu hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody přeje bubeník od nejstarší jihočeské dechovky Zdeněk Voráč. Prosím o baboutskou písničku Ještě já se podívám. Děkuji. Ano, písnička je připravena a pošleme ji i v podstatě dalším zmíněným kulatinám, šedesátinám, které slaví pan Zdeněk Bestrejka. Ten bydlí na Pizeli, na Kralovicích, jak je zde upřesněno. Milý Zdeňku, Sbor dobrovolných hasičů Kralovice ti ke tvým krásným kulatým 60. narozeninám přeje moc a moc zdravíčka a štěstíčka, lásky a hlavně pohodu a více klidu. Všichni hasiči ti moc děkují za spolupráci na našich brigádách a za to, že si vždy najdeš chviličku ať na práci anebo na posezení s kamarády. Za všechno velký dík, hezkou oslavu a od holek sladkou pusu. To ti ze srdce přejí hasiči a hasičky z našeho Sboru dobrovolných hasičů Kralovice. My tedy startujeme dnešní písničky pro radost a prvními oslavenci, již zmíněnými, jsou pan Martin Jašek a pan Martin pan Zdeněk Bestrejka. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší a posíláme Baboukům.

to byli Babouci, za chvíli už Jihočeská Podhoranka a v případě, že byste se rádi aktivně zúčastnili některého z tanečních večerů na Borku, tak už zítra, tedy 17. září, tady vystoupí Čtyřlístek, tak můžete vyrazit se svou drahou polovičkou. Tolik malý tip pro vás, co se týče dechovky, a jdeme opět gratulovat. 50. narozeniny slaví Petr Vraštil z Radimova. Jménem Sboru pro občanské záležitosti a obecního úřadu ve Skalici přejeme oslavenci dodatečně k narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Dalším oslavencem je z Meziříčí Jaromír Mádl. Ten má 63. narozeniny. V malebné vesničce Meziříčí, část obce Malonty, dnes slaví své 63. narozeniny pan Jaromír Mádl. Se svojí gratulací dnes také přicházejí kamarádi muzikanti z Jihočeské Podhoranky a osobně pan Vladimír Janošek. Milý Jaromíre, všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. Nech ti pěkná muzika a dobré vínečko dělají radost ještě dlouhá léta. Jihočeská Podhoranka je připravena a radost udělá především dvěma dalším dnešním oslavencům. Jsou jimi Petr Vraštil a Jaromír Mádl. Všechno nejlepší.

S jihočeskou Podhorankou, která právě dozněla na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, je úzce spjato i další přání, a to navzdory tomu, že tentokrát budeme v rámci písniček pro radost hrát tu faranku. Nicméně, do Kaliště pod Javořicí míří dnešní gratulace pro paní Ludmilu Kravkovou, která v tento den slaví svůj svátek. Paní Ludmila je velkou milovnicí dechovky a také faninkou kapely Jihočeská Podhoranka. Proto jí muzikanti a zpěváci této kapely v tento den přejí především pevné zdraví a štěstí a radost nejen z muziky, ale i z vnoučátek, která ji obklopují. Osobně se připojuje ke gratulaci i člen kapely Jihočeská Podhoranka, pan Vladimír Janošek. Další gratulace, ta je z kruhu rodinného. Milá maminko, babičko a prababičko, stále hovoříme k paní Ludmile Kravkové. K dnešnímu svátku ti vše nejlepší a pevné zdraví přejí a pusu posílají Zojinka, Vendulka s Vášou, Erda, Filda, Janinka s Erikem, Romča s Renčou a Lída. Prosíme o zahrání orchestrálky od Tufaranky Návrat z Francie. Děkujeme. Zdravíme i my z Českého rozhlasu České Budějovice paní Ludmilu Kravkovou. Vše nejlepší k svátku.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A nyní nás čekají další dvě, respektive tři přání. Dobrý den, vážená redakce. Obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou vás touto cestou žádají o zahrání písničky pro pana Josefa Vejdu k 65. narozeninám. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírná Věra Novotná. Máme tady také jedny narozeniny a k tomu svátek. Prosím, zahrajte manželům Soukupovým ze Strakonic písničku Květ růží, ano, konkrétně se to jmenuje Růžový květ. Dnes slaví svátek Ludmila, za pár dní také Václav. Oba oslavili i 14. září narozeniny. Přejeme pevné zdraví, síly a radost. Děkují Markéta, David a Martin. Takové jest přání paní Ludmile a Václavu Soukupovým do Strakonic k svátku a k narozeninám. A zdravíme i pana Josefa Vejdu, který slaví 65. v Dírné. Přejeme vše nejlepší a posíláme dechovou hudbu Antonína Votavy.

Prosím o zahrání písničky Babičin šťastný den od Doubravanky pro dvě paní Lidušky, a to Čondlovou z Vatkova a Kravkovou z Kaliště, které oslaví 16. září milé jmeniny. Vážené Lidušky, my vám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti ze života, všech setkání s kamarády a kamarádkami na hezkých akcích. Váš sváteční den ať je v pohodě a lásce. To přejí vaši nejbližší fanklub Doubravanky, kapela Doubravanky, Vanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co vás mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. Takové jest přání dvěma svátečním oslavenkyním, Liduškám Čondlové a Kravkové, a přidáme ještě jednu paní Ludmilu, tentokrát Voráčkovou z obce Nová Dobev u Písku. Vážená redakce, prosím vás o zahrání písničky od Doubravanky pro paní Ludmilu Voráčkovou z Nové Dobeve na Písecku, která 16. září oslaví svůj svátek. Přeji jí hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží ochranu. To vše přeje Vašek. Děkujeme za vyřízení. Není vůbec za co, i paní Ludmilu Voráčkovou srdečně zdravíme a posíláme zmiňovanou Doubravanku všem zmíněným oslavenkyním jen to nejlepší.

Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky pro Vladislava Šnejda z Rychnova u Nových Hradů k jeho 70. narozeninám. Tímto bychom mu chtěli popřát do dalších let hodně štěstí, zdraví a mnoho loveckých zážitků. To vše ti z celého srdce přejí manželka Emilka, syn Vladislav, dcera Pavla s manželem Františkem a vnoučata Pavlínka a fanoušek posílají velkou pusu. Ty narozeniny, jest tady upřesněno, jsou včerejší, jsou 70. a my srdečně zdravíme pana Vladislava Šnejda do Rychnova u Nových Hradů. A přidáme ještě jedny kulatiny, též 70. Dnes slaví své kulaté narozeniny pan František Michálek ze Zdenic. Zastupitelé obce Nebahovy v čele se starostou Janem Zámečníkem vám srdečně gratulují a do dalších let přejí především hodně zdraví a pohody. Jako malý dárek přijměte pěknou písničku pro radost. I pana Františka Michálka tady ze studia Českého rozhlasu České Budějovice srdečně zdravíme. Waldaufinka a deškolky jest připravena a hraje a zní Popelínská.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: 12 hodin 41 minut a pokračují dnešní písničky pro radost. Tentokrát gratulujeme do obce Malonty paní Miroslavě Žitkové a přejeme k 75. nám. A nejsme sami. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. Takové jest přání paní Miroslavě Žitkové k 75. narozeninám. A přidáme ještě jedno, též k 75. Tentokrát ale gratulace míří do Pořežan panu Josefu Kubíkovi. Prosíme o zahrání písničky pro pana Josefa Kubíka, který dnes slaví své 75. narozeniny. Všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zastupitelé a starosta obce Žimutice. I od nás velká gratulace. Tady je Budvarka.

Dne 16. září uplyne 77 let, co se v šumavském podhůří v malebné vesničce Včelné pod Boubínem narodil pan Miroslav Důra. Po celý život je Šumavě věrný a šumavské lesy jsou jeho druhým domovem. Z celého srdce mu jeho rodina a nejbližší přejí, aby se těšil pevnému zdraví a s radostí prožíval každý boží den. Za jeho lásku a pracovitost mu děkují syn Miroslav a dcera Hanka. Pokud by to bylo možné, rádi bychom poprosili o nějakou pěknou šumavskou písničku. Je připravena Šumavanka, samozřejmě velice rádi zahrajeme panu Miroslavu Důrovi do Včelné pod Boubínem k 77. narozeninám a připojíme ještě jedny kulatiny. Vážená redakce, prosíme o hudební gratulaci pro pana Pavla Součka z Vitějovic, který 16. září oslaví 80. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu Vitějovice. Za SPOZ podepsána Ladislava Marková. I panu Pavlu Součkovi posíláme do Vitějovic Šumavanku.

A v písničkách pro radost na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice zde máme další dva oslavence. Do Dolního Dvořiště zdravíme Jana Pecha, který slaví 85. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje starosta obce Dolní Dvořiště Ivan Kůta a občanská komise obce. My též pana Jana Pecha srdečně zdravíme do Dolního Dvořiště. Už v zápětí se rozezní keramička, já si jen tak zpívám. A přidáme ještě písničku Do Vrábče panu Janu Karlíčkovi, též k 85. narozeninám. Prosíme zahrát písničku pro pana Jana Karlíčka k jeho životnímu výročí za obec Vrábče, podepsán František Ohrazda. I od nás srdečná gratulace.

aktuální čas 12 hodin k tomu 53 minut a ještě 30 vteřin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnešní písničky pro radost s datem 16. září pomalu, ale jistě spějí ke svému závěru. Poslední dvě gratulace máme před sebou. Dne 16. září se paní Marie Kolářová z Dražíče dožívá 89 let. Prosíme o zahrání písničky Na břehu Blanice a přejeme hlavně hodně zdraví a životní pohody. To vše přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Tolik jedny krásné 89. narozeniny zdravíme do Dražíče paní Marii Kolářovou a přidáme ještě jedno jubileum, konkrétně 95. narozeniny a zdravit budeme do obce Dobešice. Vážená redakce, jménem obecního úřadu Kluky vás žádáme o zahrání pěkné písničky pro paní Jiřinu Vláškovou, která dnes slaví krásné 95. narozeniny. Tímto bychom vám, paní Vlášková, jménem obecního zastupitelstva rádi popřáli do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu. My se též za celou redakci Českého rozhlasu České Budějovice připojujeme se srdečnou gratulací. Připomínám, že míří paní Jiřině Vláškové do obce Dobešice, slaví 95. narozeniny. I pro vás tedy veselka. Vše nejlepší.

to je vše pro dnešek, co se týče písniček pro radost. Vážení posluchači, Samsonka nás dopraví ještě k celé a já vám všem děkuji za pozornost. Dnešek byl takovým opět výjimečným dnem, protože přišla celá řada gratulací k svátku. Bývají to ty dny, kdy slaví svátek například Marie, Antonínové či Josefové a jedním takovým dnem je i právě dnešek, kdy svátek slaví Ludmily. Je vás hodně a my jsme za to rádi, že jsme mohli udělat radost. Děkuji za pozornost, Adéla Jirkalová se loučí a těším se zítra krátce po 5:00. Ano, pozdravím všechna ranní ptáčata na brzkou slyšenou. Mějte se báječně.

0: pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: O odstávce tepla nebo teplé vody se obyvatelé Českých Budějovic nově dozvědí přímo z mobilu nebo e-mailu. Výplaty za škody způsobené předloňskými povodněmi stouply na 18 miliard korun. Lidi si můžou prohlédnout online tisíce sbírkových předmětů jihočeských muzeí nebo Alšovy galerie. Později večer se objeví déšť nebo přehánky, v noci se ochladí až na 11 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Českobudějovická teplárna spustila nový systém upozornění na odstávky a poruchy. Zákazníci se do něj můžou zaregistrovat na webu teplárny. Informaci o přerušení dodávek pak dostanou automaticky.
2: Zákazníci teplárny můžou nově dostat informaci o odstávce přímo do mobilu nebo e-mailu. Stačí se předem zaregistrovat na webu teplárny České Budějovice. V upozornění se dozvědí také předpokládaný čas obnovení dodávek a na mapě si můžou zobrazit, kterých míst se odstávka týká. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. V palestinském městě Gaza zahynulo nejméně 8 lidí, včetně dětí, po tom, co se zřítil 6podlažní dům. Víc než 60 lidí se pohřešuje, informuje o tom tamní civilní obrana. Budovu podle mluvčího úřadu poškodily četné izraelské údery. Na místě pokračují záchranné akce. Exponáty jihočeských muzeí nebo Alšovy jihočeské galerie jsou online. Nový web jihočeskesbirky.cz zpřístupní lidem tisíce sbírkových předmětů z institucí, které zřizuje Jihočeský kraj. Lidé si je můžou prohlížet zdarma a bez nutnosti registrace.
3: Portál propojuje digitalizované sbírky 6 krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie. Návštěvníci na něm najdou například archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Předměty si můžou prohlížet podle jednotlivých institucí i podle toho, co je zajímá. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude od západu přibývat frontální oblačnost a k večeru dorazí déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách naměří do 23. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů. Zítra ráno bude v jihovýchodní polovině kraje doznívat déšť, jinak očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 a vítr mírný západních směrů. Biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: K nehodě došlo na silnici 121 ve Varvažově v okrese Písek a ke střetu nákladního a osobního auta došlo na silnici 20 v obci Dasný na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
2: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, no ne, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil, protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. A takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená, že ještě zase, nikdy na vás nikdy neříká, někam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Vydělala jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z premiéru svého
0: divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Měnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divoký moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no ale... i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste potom tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotače a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. Takže vy jste byla milá teď.
0: To bych si nikdy nedovolila.

0: Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: To někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dubbingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, my kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dubbing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se, rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a zase trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host. Vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka ráda. Vy to říkáte tak smutně. Tak
1: neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na Vrchní Prchní. všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo ne?
1: Ale jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo. Upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tomu 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda?
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě nejužší partnerství. Její projev o stavu Unie ve Štrasburku sledoval kanadský premiér Mark Carney. Návštěvníkům se dnes v rámci Dnů evropského dědictví otevřou i běžně nepřístupné části Písecké sladovny. Hokejová Tip Sport Extraliga večer nabídne 6 zápasů úvodního kola. Zítřejší den bude polojasný až oblačný s teplotami do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney.
2: Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. A new European security strategy. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Do Dnů evropského dědictví se dnes zapojí taky Písecká sladovna. Připomene 20 let od založení obecně prospěšné společnosti, která začala s proměnou historického objektu v dětskou galerii. O jeho záchraně budou od 16 hodin vyprávět hlavní projektant Ladislav Kukačka a architekt Petr Šíma. Program přibližuje mluvčí sladovny Šárka Frantová.
3: Dozvíte se, jak se ze zchátralého průmyslového objektu postupně stávalo živé kulturní centrum, jaké překážky bylo nutné překonat a jak se historická architektura propojila s moderním konceptem tvořivé hry. V rámci besedy proběhne také prohlídka běžně nepřístupných a stále nezrekonstruovaných prostor sladovny.
0: Noc literatury dnes nabídne program na jihu Čech. Například knihovna v Prachaticích uvede od 18 do 22 hodin texty evropských spisovatelů v podání divadelního spolku Dutam. Do Panské sýpky ve Volyni pozvali Anu Kotlíkovou, která bude předčítat od 19 hodin. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravila čtení úryvků z knih na 5 místech. Na Teologické fakultě s Bohdanou Majerovou, v knihovně Jihočeského muzea s Janem Dvořákem, v knihovnách Francouzské aliance s Terezií Jelínkovou, GT centra s Petrem Kronikou a Britského centra s Martinem Dobíškem.
1: Sport.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga bude večer pokračovat dalšími 6 zápasy úvodního kola. Obhájce titulu pardubické Dynamo čeká od 18 hodin východočeský souboj s Hradcem Králové a Olomouc duel s pražskou Spartou. Už od 17.30 budou České Budějovice hrát s Mladou Boleslaví, Vítkovice s Kladnem, Litvínov s Brněnskou Kometou a Plzeň s Libercem.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude v jihovýchodní polovině kraje doznívat déšť, jinak očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 a vítr mírný západních směrů. Biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě 3 aut došlo na silnici 34 ve Staré Hlíně na Jindřichohradecku. 2 auta se střetla v Bezdědovicích na Strakonicku a taky na silnici 409 v Turovci na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: K Krásné a pohodové jihočeské odpoledne, tady je Český rozhlas České Budějovice. Dopady velkých developerských projektů na životní prostředí, ale i na podnikání, kritizují lidé z Frimburku na Českokrumlovsku. Tématu se budeme věnovat už za chvíli v naší reportáži. A také prozradíme, že obchvat Dasného u Českých Budějovic se pomalu rýsuje. Z písniček, které nestárnou, tady bude Helena Vondráčková a Jiří Korn. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a teď i přesně ve 12 minut. Turismus zásadně proměňuje tvář obcí na břehu Lipenské nádrže. Týká se to například Frimburku na Českokrumlovsku. Tlaky developerů na budování rekreačních rezortů se nelíbí místním podnikatelům. Bojí se odlivu zákazníků i pracovníků. Místní obyvatelé pak kritizují dopady na přírodu a život v obci.
1: Už tady bylo několik petic kvůli tomu, já nevím, tady v té zátoce. Oni původně chtěli tady to lyžování, ne? To se vybojovalo, že to nebude.
2: Bořivoj Dvořáček žije ve Frimburku přes 50 let. Proměna poklidné obce v turistické centrum se podle něho projevila i na mezilidských vztazích.
1: Jsou horší. Rozhodně takový nejsou, jak byli. Dneska už si začínáme být cizí v jednom baráku. Už to vymizelo, už je to, já říkám, městský.
2: Developři se v posledních letech zaměřili i na další oblasti, například takzvanou Kovářovskou zátoku nebo Frimburská pole. Obavy o další budoucnost těchto míst má další z obyvatel městysu a frimburský rodák Emil Kroll.
3: Ta zástavba v podstatě ničí vzhled toho Frimburka. Za druhé není práce pro ty lidi, protože ta zástavba ta práci nepřinese. To staví cizí firmy, místní firmy, sem tam nějaký instalatér nebo něco opraví.
2: Další zástavbě v podobě apartmánových komplexů se brání i místní spolky. Podle Františka Frantála ze spolku Šumava ne na prodej, na to není infrastruktura městyse připravená.
4: Nároky na veškeré inženýrské sítě, na zásobování pitnou vodou, komunikace, likvidace domovních odpadů. To množství vody pitné, kterou bude Frimburg potřebovat, se bude zvyšovat. Naše stávající infrastruktura bude se muset do ní intenzivně investovat.
2: Předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková pak zdůrazňuje hlavně dopady na životní prostředí.
5: Stávající územní plány umožňují okolo Lipna výstavbu dalších 30 tisíc lůžek. Vidíme, že ten rozvoj není dobrý, veškerá prosperita regionu visí na turismu a pokud budeme nebrat ohledy na kvalitu vody v Lipně, tak tady budou mít lidi problémy se uživit.
2: Podobné projekty přidělávají vrásky také místním podnikatelům, kteří dlouhodobě nabízejí ubytování přímo v obci. Podle provozního penzionu u kostela Gustava Procházky jim mohou odlákat podstatnou část klientů.
6: Ty mladší vyžadují spíš méně kontaktu, stačí jim jenom schránka, naťukat kód, otevřít si apartmán a zbytek si zařídí sami. Pak jsou starší lidi, kteří třeba vyžadují víc ten kontakt a to je ta naše klientela. Těch samozřejmě čím dál míň.
2: Podle Procházky by se odliv pravděpodobně dotkl i pracovní síly penzionů a hotelů v centru Frimburku.
6: Mám určitý lidi, kteří jsou teda stálí, ale já i zavírám na půl roku, odvírám v březnu a v březnu se vždycky dozvím, jaký personál, kdo se mi vrátil. Rozhodně to není nic lehkého.
2: Výrazné dopady v případě další zástavby očekává i předseda představenstva wellness hotelu Frimburg Bořivoj Wagner. I on se snaží přednostně přijímat místní uchazeče o práci.
7: Ale jelikož jsme na hranici, někteří preferují práci v Rakousku za jiných podmínek. Když přijdou a my nemáme zrovna pozici vytíženou, tak vezmeme místní, když teda něco umějí.
2: Kromě rekreačních rezortů je přímo ve Frimburku i jeho okolí připravených několik lokalit pro výstavbu bytů. Z Frimburku Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Možná jste v posledních dnech vyrazili do lesa na houby. Po rekordně suchém létě konečně začaly alespoň někde růst. Podrobnosti už za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Po suchém létě začátek podzimu konečně potěšil houbaře. Houby ale nemusí skončit jenom v košíku a potom na talíři. Využívají se také k léčebným účelům. Bylinkářka Monika Čechová Golasovská o tom píše ve své nedávno vydané knize Houbová terapie. O léčivých účincích hub si s ní v dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Mezi nejcennější úlovky houbařů u nás patří hřib. Prostě ten klasický pravák, samozřejmě hřibů je mnoho druhů. Je to zároveň i takový hlavní symbol houbaření u nás. Tak mě zajímá, jestli má třeba takový pravák nějaké konkrétní léčivé účinky.
2: No určitě, tak to je hřib smrkový a je strašně krásný. Je to krásný takový majestátní hřib a každý houbař z něho má radost, když ho najde samozřejmě. A ten hřib nebo pravák vlastně má taky beta-glukany, má ty polysacharidy v sobě, fenolické látky a taky má ten, jak jsme říkali, estrak má tu látku, kterou umí krásně přeměnit na ten vitamin D2, ergosterol.
1: Vy ve své knize zmiňujete mimo jiné taky léčivé účinky hub, které by jinak při zpracování a následné konzumaci z talíře nadělali člověku pořádnou paseku, lidově řečeno. Mluvím třeba o mochomůrkách. K čemu jsou dobré?

0: vybudovat tu létající mast v uvozovkách, kde hlavně byly byliny, které obsahují propanové alkaloidy, a součástí toho teda ty byliny, to je jakoby třeba blín nebo rulík nebo mandragora, ale k tomu byla přidána v tom starém recepisu i klobouk červené houby, tak se to tam píše, a Paracelus usoudil, že to bude asi mochomůrka, a protože ona má vlastně kyselinu libotenovou a ta taky mění vědomí. Takže se vytvořila taková stará mast pomocí ženy vědmy, ní vlastně natírali místa, aby si udělali takové jako přírodní analgetikum, dejme tomu při těžkých nějakých, v uvozovkách to říkám, v té době jako operacích, že si tlumili bolest, anebo právě si natírali na různé místa, kde je tenká sliznice, a dostali se mimo své tělo a měli prostě pocit, že létají nad krajinou. Takže mě spíš zajímalo tohleto, ale samozřejmě muchomůrka pro vnější použití, to tam určitě žádný recept nenajdete, teda pro vnitřní použití, ale pro vnější tam mám třeba tinkturu mazání na bolavé klouby.
1: Mykolog Ivan Jablonský z České zemědělské univerzity kdysi v jednom rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že třeba taková lesklokorka, lesklá neboli rejši, má vůbec nejvíc těch léčivých účinků. My jsme tady lesklokorku už zmiňovali, tak souhlasila byste s tímto tvrzením?
0: Ano, patří mezi ty nejvíce probádané. Vždycky je to o tom, jak ta houba je probádaná, jaké má laboratorní výzkumy, vědecké výzkumy, a lesklokorka neboli rejši, lesklokorka lesklá opravdu patří mezi ty nejvíce probádané, společně třeba i s oudkovkou pestrou, a tam jsou opravdu vykazované dokonce i protinádorová aktivita, taky, že umí krásně modulovat náš imunitní systém. Takže lesklokorka lesklá je úplně opravdu skvělá houba. Dokonce v té staré Číně jí směl používat jenom císař, protože řekl, že je to houba věčného života a chtěl žít navždy asi jenom on.
2: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si popovídáme o sportu, konkrétně o běhání. Do studia přijde organizátor víkendového závodu Lipno Trail Run Vojtěch Kolařík. Matěj Vodička ho ve vysílání přivítá tradičně po zprávách v 11 hodin.
3: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, nyní aktuální informace pro všechny řidiče. Ve druhé polovině příštího roku chtějí stavaři otevřít silniční obchvat Dasného u Českých Budějovic. Co je předtím ještě čeká, popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na stavbě obchvatu Dasného a Češnovic už 2 týdny pokládáme na první polovinu budovaného čtyřpruhu finální vrstvu vozovky. Začátkem října plánujeme na nově vybudovanou část převést veškerou dopravu. Řidiči, kteří jedou po silnici 1/20 ve směru do Českých Budějovic i z Českých Budějovic, se tak průjezdu obcemi vyhnou. Následně se zaměříme na práce na druhé polovině vozovky, její napojení na stávající trasu silnice 1/20 a také na dokončení mimoúrovňových křižovatek na celé trase. Kompletní zprovoznění obchvatu předpokládáme ve druhé polovině příštího roku.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zajímavou část tvorby jihočeského výtvarníka připomíná Štěpána Mikuláše Mareše v těchto dnech výstava v Protivíně na Písecku. Jeho kalendáře zaplnili výstavní síň místního muzea. Na místě máme právě teď našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Petře, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím z výstavní síně památníku města Protivín, což je pobočka Prachenského muzea v Písku. Ta aktuální výstava tady vznikla u příležitosti 10. výročí od úmrtí tohoto originálního jihočeského výtvarníka. No a není v Protivíně náhodou. Štěpán Mikuláš Mareš tady trávil velkou část roku ve svém domě a v ateliéru. Byl i takovou známou místní postavou. On ve svém díle i životě spojoval výtvarné umění s poezí, fantazí a dadaismem. Já jsem u něj dokonce byl osobně v tom protivínském ateliéru a opravdu můžu potvrdit, že to bylo jako když se člověk ocitl v nějakém jiném světě, v království, kde vládne král Ubu a celé to bylo ve stylu dadaismu. No a co je tady k vidění v Protivíně až do 31. října, to už mi popisuje kurátor výstavy Jan Kouba z Prachenského muzea.
3: My jsme ho již jednou připomínali, ale nyní toto výročí 10leté si vyžaduje výstavu, tak jsme ji tedy ve spolupráci s paní Helenou Mašindovou, což je vedoucí tam protivínského vlastivědného klubu, uspořádali. A rozhodli jsme se vystavit něco, co se obvykle třeba moc nevystavuje, nebo se na výstavy nedostane, a to jsou jeho kalendáře. Protože on v posledních letech svého života pravidelně na každý rok připravoval kalendář, vždycky mu dal nějaké téma, ať už významní umělci, významné osobnosti a podobně, a svým osobitým způsobem kalendáře připravil, zpracoval a pak vydal.
1: Petře, řekni nám ještě něco víc o životě a tvorbě Štěpána Mareše.
2: Jak mi řekl on sám v jednom rozhovoru, tak začal kreslit hned, jak udržel tušku v ruce. Dětství i zbytek života prožil v Českých Budějovicích, vyučil se tady v místní smaltovně a později pracoval v keramické dílně a jako propagační pracovník na výstavišti a v kulturních domech. Od listopadové revoluce v roce 89 byl pak na volné noze. Jeho díle jsou v Alšově jihočeské galerii, ve sbírkách soukromých sběratelů, ale i po celém světě. Samostatně vystavoval v Praze, v Budějovicích, v Dublinu, v Heidelbergu a na dalších místech. V Královské akademii v Dublinu dokonce přijali jeho dva obrazy, což je výjimečné, protože tam většinou přijmou jenom jeden obraz od každého umělce. On zemřel tedy před 10 lety v dubnu v roce 2016 ve věku 72 let a zanechal po sobě opravdu neuvěřitelně mnoho vrstevnaté dílo, které nemá na jihu Čech v podstatě obdoby. Ta jeho tvorba je těžko zařaditelná, nejvíce se asi dá přirovnat k surrealismu. Vedle obrazů tvořil výtvarné objekty, kalendář, které jsou tady na té výstavě, a další bibliofilie. No a typické pro něj bylo propojování umění s literaturou.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Přivezeniny anebo dovezeniny. Je to oslava dne, kdy se adoptivní syn anebo dcera dostane do nového domova. Lenka s Tomášem ze seriálu Deníky adopce mají s malým Tobiášem tenhle den vždy v únoru. Od pěstounů si ho přivezli v zimě roku 2023. Pak běžela takzvaná předadopční péče, která vede k finálnímu osvojení.
1: Dneska je přesně rok od té doby, kdy jsme si Tobíka poprvé přivezli od paní pěstounky. Strašně rychle to uteklo, takže dneska slavíme přivezeniny. Je únor roku 2024.
2: Mm-hmm. Tobíka jsme vzali do hráčkářství, kde si mohl vybrat hračky.
3: Vypráví Lenka a Tomáš. Sami rodiče dostali zásadní dárek o měsíc později. Soudní rozhodnutí o osvojení dítěte staly se tak právoplatnými rodiči Tobiáše. Mají nově stejné právní postavení jako rodiče s vlastními dětmi. A Tobiáš dostává nové příjmení a také rodné číslo.
4: Vava!
1: Pejsek. A chodíš na procházky s Britou?
4: Jo. Brita.
1: Brita, ano.
2: Ano, i procházky s Britou ho baví. I když někdy míň.
4: Míň.
3: Teď se posouváme o rok. Tobiášovi jsou v době natáčení 3 roky.
2: Jaký byl další rok s Tobíkem? Tak byl skvělý, Tobík nám roste jak z vody. Celý rok byl zdravý, klopu na dřevo. Máme pocit, že je s námi rád, že se s námi těší.
1: No já bych řekl, že to rodičovské pouto se ještě více prohloubilo. Že už je mu smutno, když maminka odejde, když je s tatínkem, když tatínek jde do práce. Tak ho nechce pustit, že? Tady směje. No.
3: Doma už má knížky, které dětským způsobem vysvětlují, co je to adopce. Jedna z nich je o papouškovi, který hledá mezi různými zvířátky maminku.
1: Ano, otevřeli jsme to, mluvili jsme s ním, ale on se na nás dívá. Asi ještě nechápe, o co jde, ale určitě než půjde do školky, tak mu to chceme říct,
5: aby se to nedověděl od někoho cizího.
2: No, ale jako i registruje to, máme třeba jako pomocné pohádky, ty třeba si oblíbil Máma pro papíka, tak to si rádi čteme, jako někde mu takhle jako o tom říkáme, ale není to úplně na pořadu dne, že bychom to jako dělali nějak pravidelně, samozřejmě před školkou to bude všechno vidět úplně.
1: Myslím, že ještě čas. Mm-hmm. A některé souvislosti on ještě fakt nechápe.
6: Jo. A počíme si knížku.
4: Wow.
3: Tříletý Toby má rád společnost, baví ho návštěvy.
1: Pořád se nás ptá, když jsme pak doma, tak kdy zase pojedeme tou svojí řečí za dědou, za babí.
4: Babí, din, din.
1: Děda, nebo za tetou, za strejdou.
2: Nebo a nebo kdy k nám přijedou.
4: Tetita, hej, mati, hej, ani.
1: A kdo tam ještě byl?
2: Ještě tam byla.
4: Ami. Ejo.
1: Tak nám všechny vyjmenoval.
2: Všichni tam byli, že?
3: Lenka mluví také o pohybu.
4: Jo.
7: No jo.
2: To by co máš rád? Fotbal?
4: Da.
2: Ano, góly dávat. Takže chodí na trénink s taťkou. Teď jsme udělali přes zimu ještě takovou herničku, takže kope i doma, dole, kde se může hrát, tančit. Se mnou samozřejmě rád dělá ty kreativní věci, takže maluje. Má rád plastelínu, takže hodně tvoříme s plastelínou.
3: V dalším díle časozběrného seriálu Deníky adopce nastupuje Tobiáš do školky. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Chvalšiny na Českokrumlovsku vyhrály odpadového Oscara. Mezi srovnatelně velkými obcemi v Česku vyprodukovaly nejméně směsného odpadu. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Zítřek bude polojasný až oblačný s teplotami do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
4: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
5: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
4: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
6: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
4: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Chvalšiny na Českokrumlovsku obhájili prvenství v celostátní soutěži Odpadový Oscar. V kategorii obcí od 1 do 5 000 obyvatel vyprodukovali nejméně směsného odpadu. Loni to bylo necelých 52 kilogramů na obyvatele. Výsledky přibližuje mluvčí pořádající organizace Arnika Luboš Pavlovič.
7: Chvalšiny na Českokrumlovsku obhájili loňské prvenství v kraji a vedou také celostátní pořadí obcí od 1 000 do 5 000 obyvatel. Jihočeský kraj má v této kategorii i celostátní dvojku, Staré Hodějovice u Českých Budějovic. Třetí příčku v kraji drží Lehenice na Prachaticku, které loni skončily druhé.
3: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. Chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřit na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie, řekl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
8: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
3: V Bělorusku se na svobodu dostalo dalších 25 politických vězňů. Oznámila to běloruská lidskoprávní organizace Vjasna a americký zmocněnec John Cole. Podle běloruské opoziční vůdkyně Světlany Cichaunovské byli všichni převezeni do sousední Litvy. Propouštění následovalo po včerejším jednání mezi Coulem a běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Washington za to Minsku slíbil zrušení sankcí uvalených na dvě běloruské společnosti. Tvrdí běloruská státní agentura Belta. Za mřížemi je v současné době podle Vjasny víc než 90 politických vězňů.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude v jihovýchodní polovině kraje doznívat déšť, jinak očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách naměří kolem 15 a vítr bude mírný západních směrů, biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě auta se střetla v ulici Schmidingerova ve Strakonicích. Tři auta ve Staré Hlíně na silnici 34 na Jindřichohradecku a k nehodě došlo také v Bezdědovicích na Strakonicku a v Turovci na Táborsku, tam na silnici 409. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Povodně, požáry i kybernetické a bezpečnostní hrozby. Na víc než 20 krizových scénářů se Český rozhlas připravuje společně s hasiči, policisty a záchranáři. Podrobnosti přidáme v této hodině. A také se budeme věnovat sportu. Volejbalisté Jihostroje České Budějovice se fanouškům představí v sezóně s novými hráči. Pohodový poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 12 minut. Novinek je ve volejbalovém jihostroji před sezónou celá řada. Patří mezi ně i obměna v realizačním týmu. Lékařem, který se bude starat o zdraví hráčů, je Jakub Avenarius.
1: Přes generálního manažera Roberta Mivku, což je můj dlouholetý kamarád a známe jsme, hráli jsme spolu, a takže tady tu cestu.
2: Popisuje cestu, která Jakuba Avenaria zavedla do jihočeského kraje. Mimochodem, příjmení Avenarius zní nevšedně, řecky.
3: Řeckého původu je nás málo, je nás asi 5 v republice a dokonce máme teďka za 14 dní sraz po Evropě. Takže je to takové...
4: Sraz Avenariu?
3: Avenariu nebo Avenariusu, obě dvě možnosti.
4: A opravdu.
2: Shodou okolností na mistrovství Evropy, kde Jakub Avenarius právě v těchto dnech pracuje jako lékař české volejbalové reprezentace, se český tým v základní skupině setkal s Řeckem. Vyhrál 3-1 na sety a Jakub Avenarius vcelku logicky držel palce českému týmu.
3: Určitě, tak já jsem Čech, narodil jsem se v Čechách.
2: A tak se stará o zdraví českých hráčů, třeba o to, aby po dramatickém utkání dobře a zdravě, vlastně aby vůbec nějak usnuli.
3: Celá řada z nich samozřejmě ty výměny se furt opakují v jejich hlavách. A prostě je to ten spánek a navodit tu správnou, ten spánek je absolutně klíčovou záležitostí a byli odpočinutí do dalšího dne. Velká část hráčů podstoupí masáže, fyzioterapie, aby sklidnili vlastně svoji mysl a k tomu občas pomůžou i nějaké medikace, tak aby vlastně ať už přírodního charakteru nebo naše léky k tomu, aby vlastně dobře usnuli.
4: Kdo tak zaklepe nejčastěji na váš hotelový pokoj a chce prášek na usnutí?
3: Je to strašně individuální a radši nic nebudu jmenovat.
2: Jedno jméno ale prozradit lékař může. Sám také hrával volejbal, dokonce extraligu v Ústí nad Labem, kde se sešel možná s nejslavnějším odchovancem českobudějovického volejbalu Jiřím Novákem. Ano, s tím Novákem, který teď je v roli hlavního trenéra české volejbalové reprezentace.
3: S Jirkou jsem hrál jeden rok, ale on byl můj mazák, takže ten on se mi spíš mi říkal, co já mám dělat, ale teďka, že by se to otočilo a já mu říkal, co mám dělat, to rozhodně ne.
4: A nemáte chuť tu a tam si zatrénovat třeba v těch volnějších dnech společně s reprezentanty?
3: Já si nebudu říkat detaily, ale občas si do toho plácnu, když je volno.
2: Moc volna si ale neužije v jeho stroji. Všichni zranění hráči totiž projdou jeho rukama.
1: Projdou rukama. Hlavně jsme teďka ve dvou ještě s kolegou doktorem Richardem Červeným a víceméně on se stará o takový ty základní věci, co se týká týmu, takové běžné onemocnění, běžné zranění, ale potom je to potřeba vyšší konzultaci nebo operaci, tak potom se to bude uskutečňovat přeze mě v Praze FAV Klinik.
2: Dodal přímo už při práci v reprezentačním dresu lékař národního týmu a jeho stroje Jakub Avenarius z Modeny, Kamil Jáša, Český rozhlas.

písničku už.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: je Český rozhlas České Budějovice. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobně scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie, anebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilního operátoru nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě, všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu a nebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat, ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.

0: ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. To je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 108 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2000 metrů, která vede po lesních stezkách kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. My si o Lipno Trail Runu popovídáme s jedním z hlavních organizátorů Vojtěchem Kolaříkem. Naleďte si nás ve čtvrtek 17. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dneska jsme si místy užili sluníčka, ale i nezvykle vysokých teplot. Jak to bude vypadat v dalších dnech?
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak bude v noci a zítra přes den?
2: V noci bude zataženo s deštěm, kránu, srážky budou od severozápadu postupně ustávat. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 8 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno. Ráno ještě na jihovýchodě kraje zatažená obloha s doznívajícím slabým deštěm. Dopoledne již jen ojediněle přehánky a odpoledne a večer už to bude beze srážek. Zítřejší odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na slabý jihozápadní. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Nyní výhled pro konec tohoto týdne. Nejdříve, jak bude v pátek?
2: Pátek bude převažovat oblačná obloha. Ráno bude ale i polojasno, lokálně s mlhami. Odpoledne a večer naopak přechodně až zatažená obloha, jen výjimečně se může objevit slabý déšť, to zejména na jihu kraje. Později večer bude oblačnosti ubývat. Páteční ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 19 až 22 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Teď předpověď pro víkend, nejdříve jaká bude sobota?
2: Sobota bude polojasná až oblačná, večer bude i skoro jasno. Ráno se jen výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty ráno 11 až 7 stupňů, odpoledne v maximech 19 až 23 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, postupně jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: A nakonec přidáme i neděli.
2: Neděli bude oblačnosti více, bude oblačná až zatažená obloha, odpoledne a večer pak postupně na většině území se setkáme s deštěm nebo přehánkami. Nedělní ranní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 a bude vát slabý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký zbytek dne, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
6: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Bulharský premiér Rumen Radev po jednání s Andrejem Babišem podpořil Česko ve snaze odložit zavedení nových unijních emisních povolenek. Jeho čeští policisté evidují od začátku roku přes 4000 střetů se zvěří. S příchodem podzimu očekávají další nárůst. Situace s lékaři v Pelhřimovské nemocnici se stabilizovala. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
7: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS2 musí být odloženy. ETS2 znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
8: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Český rozhlas.
6: Přes 4000 střetů se zvěří řešili od začátku roku jihočeští policisti. Riziko se zvyšuje s příchodem podzimu a horší viditelností. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích mezi lesy, loukami a poli. Pokračuje policejní mluvčí Lenka Krauzová.
9: Nejčastěji samozřejmě se jedná o srnky a tady v jižních Čechách teď jsme zaznamenali vyšší počet střetů i s divokými prasaty. Nejrizikovější čas je za svítání, za soumraku a samozřejmě ty místa, kde k těm střetům dochází nejčastěji, tak jsou označena příslušnou dopravní značkou.
6: Personální situace v Pelhřimovské nemocnici je stabilizovaná. Jen od začátku roku přijala přes 20 nových lékařů. Celkově se pak jejich počet zvýšil o 3. Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem, který kandiduje v letošních krajských volbách, se ale výkony nemocnice nezvýší.
10: Pelhřimovská nemocnice je sice početně v dobrém stavu, ale výkonově vám to bude předvedeno poté, co dostaneme všechna data a ukáže se, že bohužel její výkonnost neroste, ale naopak se zdá, že klesá.
0: Počasí.
6: Zítra ráno bude v jihovýchodní polovině kraje doznívat déšť, jinak očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15 a vítr mírný západních směrů. Biozátěž bude na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Pozor, v Bezdědovicích na Strakonicku došlo tam k nehodě. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne.
2: Každému prospěje, když se na svět usměje.
1: Humoriáda.

0: memoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se to Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No totiž, výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda,
0: stále.
1: Dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou,
1: ano.
0: Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: Zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě.
1: Ano,
0: i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde, říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Dobrý den, já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den, já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná, já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no, není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo, že tak více jak desítka z toho nebude. Nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka, si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nepojďte se nic vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět, jako jeli to, pacha. Vstaňte nebo zasluňte, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soudce.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu. Tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane soudče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak. Pane soudče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obhajče, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst. Teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin, a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to dále ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když vám na dloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Počujte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou. Znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme.
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás Pavla i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové a chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Halo, halo, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza z Vrkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pušte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem tak hlavní hudební dramaturg.
8: Nějaký dramaturg.
2: Ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Ochlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti, bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane obájče, mluvte prosím vás už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane obhájče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: sudce. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám, dobrá práce.
10: Ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hlavu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak zapnout, tak přijdu mrknout. Mějte se pěkně. Naschledanou. Macha gorily.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Ivy Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Ivy Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem na to zapomněl.
2: Raději.

bylo ze šulistu, kráče ti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty Bédi Šulisty v podání Iva Jahelky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému dabérovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu

0: Laudátovi přece neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabely na prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro. A lásku, to nám určitě chybí.
0: Určitě, ale představ málo. Si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
0: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
2: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hambu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma a vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
0: No to teda je dramatický oblouk.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou dámy a páni u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
6: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
5: Co umí?
6: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie. Mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány, takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
5: Jsme rádi, že Kytiček. Jsme u toho.
6: No tak určitě, jo, děkujeme dobře. Rozhlasu za pomoc.
5: Tak a vracíme se nám do humoriády a máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský z Kořepova z Kopeček, tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy 731 800 900, dobrý den. Haló.
7: No haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan ze Sadský.
5: Ano.
7: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
5: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
8: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři, zdravím Ondru a Pavla.
5: Zdravíme.
8: Pavle, co kdybyste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
5: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? Ale to by nešlo. Ne. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
6: Já bych to klidně vydržel další
5: až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
6: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
8: reagovat.
5: Berte nebo neberte.
6: Ano.
5: Kam dáme váš hlas, Petře?
8: Já bych měl chuť na pokračování.
5: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
9: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den,
6: děkuji, díky moc.
9: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Pavle pro Ačko, všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek, nashledanou.
5: Ano,
6: no,
5: tak
6: prosím.
5: Všichni se pozdravili a vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
10: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
6: Ano, visím.
5: A já to přehraju na něj, koho by si vybral on do finále?
6: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
5: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se z volna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval, co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Zemědělci už třetím rokem po sobě vyseli méně řepky. Její pěstování je ztrátové i pro zemědělskou společnost Dubné na Českobudějovicku. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Prachatice vyprodukují nejméně směsného odpadu ve srovnání s většími jihočeskými městy. Zítra naměříme do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Zemědělci v Česku letos snížili osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí. Výnosy jsou stále nižší a náklady rostou.
5: Jsou nefunkční přípravky proti škůdcům, zdražovaly se zásadní vstupy.
6: Vysvětluje omezení produkce řepky agronom zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku Lukáš Podhola. Osevní plochy s touto plodinou snižují zemědělci v Česku už třetím rokem, říká ředitel Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martin Wolf.
7: V průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost.
6: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se podle Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Za první tři měsíce programu Nová zelená úsporám po změně podmínek požádali o podporu přes 2000 lidí. Celkem si chtějí půjčit přes 5 miliard korun. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě. Podle něj je v programu na zateplování nemovitostí vyčleněno celkem 50 miliard. Zájemci peníze získají od banky formou bezúročného úvěru, vysvětluje Červený.
8: My domácnostem poskytneme ty úroky a to si myslím, že z pohledu státu je dobrá investice, protože tím pomáhá domácnostem a pomáhá tím vlastně regulovat to množství potřebné energie, obzvláště v zimních měsících.
4: Ministr dnes oficiálně schválil prvních 860 žádostí. Podle Červeného stát celkem na nákladech zaplatí asi 16 miliard korun. Banky budou bezúročné úvěry nabízet až do října 2029 nebo do vyčerpání peněz. Prachatice zvítězily mezi městy nad 5000 obyvatel v krajském srovnání odpadového Oscara. Soutěž organizace Arnika porovnává množství směsného komunálního odpadu přepočtené na jednoho obyvatele. Prachatice si oproti loňsku polepšily o dvě příčky, říká mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.
9: Mezi městy nad 5000 obyvatel nově vedou Prachatice. Meziročně snížili produkci SKO o více než 10 kg na obyvatele a z loňského třetího místa se posunuli na první. Loňský vítěz Písek je se 148,5 kg druhý.
0: Počasí.
4: Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet, přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný západních směrů a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Silnice 157 u Borovana na Českobudějovicku je uzavřená, havaroval tam motorkář a policisti nehodu vyšetřují. Dojďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Developeři mění život obcí kolem Lipna. Ve Frimburku se místní podnikatelé i obyvatelé obávají dalších rekreačních rezortů a jejich dopadů na podnikání, přírodu i každodenní život. A s podzimem přibývá také střetu aut se zvěří. Jihočeští policisté jich letos evidují už více než 4000. Toto a další témata v této hodině. U mikrofonu je Michal Hovorka.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v

0: 7,5 minuty po 17. hodině je to Lenka Rybáčková a zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministerstva životního prostředí jsou v Národním parku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
3: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
2: Sanace má stát přes 190 milionů korun a má být hotová do června 2028. Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Jaromír Zuna za SPD v pondělí na vládě. Českobudějovická teplárna spustila nový systém upozornění na odstávky a poruchy. Zákazníci se do něj můžou zaregistrovat na webu teplárny. Informaci o přerušení dodávek pak dostanou automaticky. V upozornění z e-mailu i SMS se zákazníci dozví přesně, kterých míst se odstávka týká a kdy bude dodávka obnovena. Celkem 21 jihočeských škol se letos připojilo k výzvě pěšky do školy. Jejím cílem je omezit počet aut v bezprostředním okolí škol a podpořit pohyb dětí. Zapojila se taky 5. základní škola v Jindřichově Hradci. Účast místních škol v kampani inicioval městský architekt Lukáš Soukup. Při návštěvách základních škol se zajímal o to, jak se děti do vyučování dopravují.
4: K mému zhrození převážně většině, tak to opravdu bylo tak, že ty děti byly dováženy rodiči. Rodiče často argumentují, že před školními budovami, že není bezpečno. A před školami není bezpečno právě proto, že tam ti rodiče vozí děti autem a couvají tam a parkují právě v těch chumlech, kde je nejvíce těch dětí.
2: Noc literatury dnes nabízí bohatý večerní program na jihu Čech. Například knihovna v Prachaticích uvede od 18 hodin texty evropských spisovatelů v podání divadelního spolku Dutam. V Panské Sýpce ve Volyni začne předčítání v 19 hodin. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích připravila čtení úryvků z knih na 5 místech na Teologické fakultě v knihovně Jihočeského muzea, v knihovnách Francouzské aliance, GT centra a Britského centra. V táboře se čtení ujmou studenti gymnázia Piera de Coubertina a v Písku připravili čtení na netradičním místě v Domě u koulí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: tě opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Turismus zásadně proměňuje tvář obcí na břehu Lipenské nádrže. Týká se to například Frimburku na Českokrumlovsku. Tlaky developerů na budování rekreačních rezortů se nelíbí místním podnikatelům. Bojí se odlivu zákazníků i pracovníků. Místní obyvatelé pak kritizují dopady na přírodu a život v obci.
2: Už tady bylo několik petic kvůli tomu plánem tady v té zátoce. Oni původně chtěli tady to lyžování, ne? To se vybojovalo, že to nebude.
3: Bořivoj Dvořáček žije ve Frimburku přes 50 let. Proměna poklidné obce v turistické centrum se podle něho projevila i na mezilidských vztazích.
2: Jsou horší. Rozhodně takový nejsou, jak byli. Dneska už si začínáme být cizí v jednom baráku. Už to vymizelo, už je to, já říkám, městský.
3: Developři se v posledních letech zaměřili i na další oblasti, například takzvanou Kovářovskou zátoku nebo Frimburská pole. Obavy o další budoucnost těchto míst má další z obyvatel městysu a frimburský rodák Emil Kroll.
4: Ta zástavba v podstatě ničí vzhled toho Frimburka. Za druhé není práce pro ty lidi, protože ta zástavba ta práci nepřinese. To staví cizí firmy, místní firmy, sem tam nějaký instalatér nebo něco opraví.
3: Další zástavbě v podobě apartmánových komplexů se brání i místní spolky. Podle Františka Frantála ze spolku Šumava ne na prodej, na to není infrastruktura městyse připravená.
5: Nároky na veškeré inženýrské sítě, na zásobování pitnou vodou, komunikace, likvidace domovních odpadů. To množství vody pitné, kterou bude Frimburg potřebovat, se bude zvyšovat. Naše stávající infrastruktura bude se muset do ní intenzivně investovat.
3: Předsedkyně spolku Lipensko pro život Pavla Setničková pak zdůrazňuje hlavně dopady na životní prostředí.
6: Stávající územní plány umožňují okolo Lipna výstavbu dalších 30 000 lůžek. Vidíme, že ten rozvoj není dobrý. Veškerá prosperita regionu visí na turismu a pokud budeme nebrat ohledy na kvalitu vody v Lipně, tak tady budou mít lidi problémy se uživit.
3: Podobné projekty přidělávají vrásky také místním podnikatelům, kteří dlouhodobě nabízejí ubytování přímo v obci. Podle provozního penzionu u kostela Gustava Procházky jim mohou odlákat podstatnou část klientů.
7: Ty mladší vyžadují spíš méně kontaktu, stačí jim jenom schránka, naťukat kód, otevřít si apartmán, na zbytek si zařídí sami. Pak jsou starší lidi, kteří třeba vyžadují víc ten kontakt a to je ta naše klientela. Těch samozřejmě čím dál míň.
3: Podle Procházky by se odliv pravděpodobně dotkl i pracovní síly penzionu a hotelů v centru Frimburku.
7: Mám určitý lidi, kteří jsou teda stálí, ale já i zavírám na půl roku, odvírám v březnu a v březnu se vždycky dozvím, jaký personál, kdo se mi vrátil. Rozhodně to není nic lehkého.
3: Výrazné dopady v případě další zástavby očekává i předseda představenstva wellness hotelu Frimburg Bořivoj Wagner. I on se snaží přednostně přijímat místní uchazeče o práci.
8: Ale jelikož jsme na hranici, někteří preferují práci v Rakousku za jiných podmínek. Když přijdou a my nemáme zrovna pozici vytíženou, tak vezmeme místní, když teda něco umějí.
3: Kromě rekreačních rezortů je přímo ve Frimburku i jeho okolí připravených několik lokalit pro výstavbu bytů. Z Frimburku Michal Bělský, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, den.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. S nastupujícím podzimem se zkracují dny, přibývá mlhy i dešťového počasí. Při zhoršené viditelnosti roste i riziko srážek se zvěří. Od začátku letošního roku zaznamenali jihočeští policisti už více než 4000 případů. Potvrdila nám to policejní mluvčí Lenka Krauzová, která byla hostem ranního vysílání s Adélou Jirkalovou.
1: S jakými zvířaty hrozí řidičům střet nejčastěji?
2: Tak nejčastěji samozřejmě se jedná o srnky a tady v jižních Čechách teď jsme zaznamenali vyšší počet střetů i s divokými prasaty.
1: A na co si dát při řízení pozor, aby se nám nic takového nestalo?
2: Tak ono určitě základem je být obezřetný, samozřejmě blíží se nám podzim, takže těch střetů se zvěří, předpokládáme, že bude ještě víc. To nejrizikovější čas je za svítání, za soumraku, určitě tu cestu si samozřejmě hlídat, pokud projíždíte lesy, loukami, poli a samozřejmě ty místa, kde k těm střetům dochází nejčastěji, tak jsou označena příslušnou dopravní značkou, takže samozřejmě to nepřehlédnout a dbát na to, být ostražitý.
1: A teď to nejdůležitější, v jakém případě volat ke srážce policii?
2: Tak je to v případech, kdy dojde ke zranění či úmrtí osob při té dopravní nehodě. Škoda přesáhne 200 tisíc korun, je poškozená infrastruktura, tak určitě policie na místo přijede.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Zemědělci ustupují od pěstování řepky olejné, produkce se jim nevyplácí. Ochranné prostředky proti škůdcům dostatečně nezabírají. Náklady na pěstování jsou proto vyšší a výnosy se už několik let neustále snižují. Řepku proto nahrazují jinými plodinami.
1: Tady na tom poli nám právě projíždí traktor se secím strojem a vysévá na výměře 56 hektarů hybridní ječmen.
2: Na poli nedaleko Dubného na Českobudějovicku právě stojím s agronomem zemědělské společnosti Dubné Lukášem Podholou.
1: Tuto plodinu sejeme poprvé. Hybridní ječmen nahrazuje v osevním plánu řepku zimou, protože řepka přestává být rentabilní.
2: Ke snižování ploch s řepkou olejnou přistoupili zemědělci nejenom kvůli ekonomice, vysvětluje Lukáš Podhola.
1: Hlavním důvodem jsou nefunkční přípravky proti škůdcům. Dříve se tam jelo dvakrát, dneska se tam jezdí šestkrát, sedmkrát s insekticidem. Ten brouk napadne tu kytku a ta kytka se nedokáže bránit třeba proti nějakým malým mrazíkům nebo suchu.
2: Proto zemědělci v Dubném už několikrát po sobě snížili plochy s řepkou.
1: My jsme dělávali celkem 300 hektarů řepky, ale to jsme na výměře 67 hektarů. Ztráty při pěstování řepky byly v řádech až 100 tisíců korun ročně.
2: Podle Lukáše Podholy to není jen kvůli nízkým výnosům.
1: Zdražovaly se zásadní vstupy pohonné hmoty, jako jsou opotřebitelné díly pro půdospracující stroje a samozřejmě i přípravky na ochranu rostlin.
2: Celková osevní plocha ozimé řepky v Česku klesla letos podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Wolfa o 16%.
3: Došlo k velmi významnému poklesu nové plochy řepky v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarsko-Ústeckém kraji. Řádově o 15 až 20%. Naopak na severní Moravě, kde byly průměrné výnosy ozimé řepky kolem 3,2–3,3 tun, ekonomika této plodiny byla výrazně lepší, došlo k poklesu pouze o 5 až 7 %.
2: Významné omezování produkce řepky pokračuje už třetím rokem, říká Martin Wolf.
3: Ozimá řepka v průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost ve výrobě této plodiny. A poptávka v celé Evropské unii je velmi vysoká.
2: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci především na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: ukázat účastníkům Lipno tak, jak ho neznají. To je hlavní cíl víkendového trailového závodu a festivalu s názvem Lipno Trail Run, neboli LITR. Závodníci při něm budou zdolávat 108 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 2000 metrů, která vede po lesních stezkách kolem zaniklých míst i živých obcí a propojuje sportovní výzvu s poznáváním krajiny. To vše doplní přednášky, workshopy i doprovodný kulturní program. My si o Lipno Trail Runu popovídáme s jedním z hlavních organizátorů Vojtěchem Kolaříkem. Naleďte si nás ve čtvrtek 17. září po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Po suchém létě začátek podzimu konečně potěšil houbaře. Houby ale nemusí skončit jen v košíku a potom na talíři. Využívají se také k léčebným účelům. Bylinkářka Monika Čechová Golachsovská o tom píše ve své nedávno vydané knize Houbová terapie. O léčivých účincích hub si s ní v dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Mezi nejcennější úlovky houbařů u nás patří hřib. Prostě ten klasický pravák, samozřejmě hřibů je mnoho druhů. Je to zároveň i takový hlavní symbol houbaření u nás. Tak mě zajímá, jestli má třeba takový pravák nějaké konkrétní léčivé účinky.
2: No určitě, tak to je hřib smrkový a je strašně krásný. Je to krásný takový majestátní hřib a každý houbař z něho má radost, když ho najde samozřejmě. A ten hřib nebo pravák vlastně má taky beta-glukany, má ty polysacharidy v sobě, fenolické látky a taky má ten, jak jsme říkali, má tu látku, kterou umí krásně přeměnit na ten vitamin D2, ergosterol.
1: Vy ve své knize zmiňujete mimo jiné taky léčivé účinky hub, které by jinak při zpracování a následné konzumaci z talíře nadělali člověku pořádnou paseku. Lidově řečeno, mluvím třeba o mochomůrkách. K čemu jsou dobré právě ve vztahu k mykoterapii a na co si dát třeba při jejich použití k tomuto účelu pozor?
2: Já tam teda píšu hlavně o mochomůrce červené a tam mě teda zajímá hlavně historie a taky etnomykologie a to je fascinující houba. Já jsem třeba našla takový starý spis, je tam jedna mezikapitola, která se jmenuje Mast na noční lety. A je to samozřejmě o takových starých, je to z takového starého historického spisu, ale vlastně když je to podle Paracela, který nějakým způsobem chtěl indikovat tu létající mast v uvozovkách, kde hlavně byly byliny, které obsahují propanové alkaloidy a součástí toho teda ty byliny, to je jakoby třeba blín nebo rulík nebo mandragora, ale k tomu byla přidána v tom starém recepisu i klobouk červené houby, tak se to tam píše a Paracelus usoudil, že to bude asi mochomůrka, a protože ona má vlastně kyselinu libotenovou a ta taky mění vědomí. Takže se vytvořila taková stará mast pomocí ženy vědmy ní vlastně natírali místa, aby si udělali takové jako přírodní analgetikum, dejme tomu při těžkých nějakých v uvozovkách, to říkám v té době jako operacích, že si tlumili bolest, anebo právě si natírali na různé místa, kde je tenká sliznice a dostali se mimo své tělo a měli prostě pocit, že létají nad krajinou. Takže mě spíš zajímalo tohleto, ale samozřejmě muchomůrka pro vnější použití, to tam určitě žádný recept nenajdete, teda pro vnitřní použití, ale pro vnější tam mám třeba tinkturu mazání na bolavé klouby.
1: Mykolog Ivan Jablonský z České zemědělské univerzity kdysi v jednom rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že třeba taková lesklokorka, lesklá neboli rejši má vůbec nejvíc těch léčivých účinků. My jsme tady lesklokorku už zmiňovali, tak souhlasila byste s tímto tvrzením?
2: Ano, patří mezi ty nejvíce probádané. Vždycky je to o tom, jak ta houba je probádaná, jaké má laboratorní výzkumy, vědecké výzkumy a lesklokorka neboli rejši, lesklokorka lesklá opravdu patří mezi ty nejvíce probádané společně třeba i s oudkovkou pestrou a tam jsou opravdu vykazované dokonce i protinádorová aktivita, taky, že umí krásně modulovat náš imunitní systém. Takže lesklokorka lesklá je úplně opravdu skvělá houba. Dokonce v té staré Číně ji směl používat jenom císař, protože řekl, že je to houba věčného života a chtěl žít navždy asi jenom on.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak bude v noci a zítra přes den?
2: V noci bude zataženo s deštěm, kránu, srážky budou od severozápadu postupně ustávat. Teploty nám klesnou na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 8 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak polojasno až oblačno. Ráno ještě na jihovýchodě kraje zatažená obloha s doznívajícím slabým deštěm. Dopoledne již jen ojedněle přehánky a odpoledne a večer už to bude bez srážek. Zítřejší odpolední maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na slabý jihozápadní. Vyhozátě zítra na jedničce.
1: Nyní výhled pro konec tohoto týdne, nejdříve jak bude v pátek?
2: Pátek bude převažovat oblačná obloha. Ráno bude ale i polojasno, lokálně s mlhami. Odpoledne a večer naopak přechodně až zatažená obloha, jen výjimečně se může objevit slabý déšť, to zejména na jihu kraje. Později večer bude oblačnosti ubývat. Páteční ranní minima 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 19 až 22 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, během dne jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Teď předpověď pro víkend, nejdříve jaká bude sobota?
2: Sobota bude polojasná až oblačná, večer bude i skoro jasno. Ráno se jen výjimečně vyskytnou mlhy. Teploty ráno 11 až 7 stupňů, odpoledne v maximech 19 až 23 stupňů a bude vát slabý proměnlivý, postupně jihozápadní nebo západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A nakonec přidáme i neděli.
2: Neděli bude oblačnosti více, bude oblačná až zatažená obloha, odpoledne a večer pak postupně na většině území se setkáme s deštěm nebo přehánkami. Nedělní ranní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 18 až 22 a bude vát slabý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji je ve finále. Zítra ráno se vydáme třeba na mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike a podíváme se také na jihočeské stavby, které letos bojí o prestižní titul Stavba roku.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. Cestou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Druhý blok jaderné elektrárny Temelín dnes krátce přerušil výrobu elektřiny. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. Lidi si můžou prohlédnout online tisíce sbírkových předmětů jihočeských muzeí nebo Alšovy galerie. Zítra naměříme do 21 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne.
2: Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země EU díky němu budou moct rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
5: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
6: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
5: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Exponáty jihočeských muzeí nebo Alšovy jihočeské galerie jsou online. Nový web jihočeskesbírky.cz takto zpřístupní lidem tisíce sbírkových předmětů. Na této adrese najdou předměty z institucí, které zřizuje Jihočeský kraj. Lidé si je můžou prohlížet zdarma a bez nutnosti registrace. Portál propojuje digitalizované sbírky 6 krajských muzeí a Alšovy jihočeské galerie. Návštěvníci na něm najdou například archeologické nálezy, historické zbraně, lidové kroje, umělecká díla nebo přírodovědné exponáty. Předměty si můžou prohlížet podle jednotlivých institucí i podle toho, co je zajímá.
3: Sport.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje dalšími 6 zápasy úvodního kola. Utkání českobudějovických hokejistů proti Mladé Boleslavi sleduje v Budvar aréně náš kolega Pavel Kortus.
7: V Budvar aréně vrcholí úvodní třetina a motor vede nad Mladou Boleslaví 1-0. V úru zápasu byli lepší hosté. Ve velké šanci mířil vedle Rekonen, Martel poté nastřelil tyč. Jenže na druhé straně stačila jedna přesilovka a Kanaďan Bell dostal jeho Čechy do vedení. V 19. minutě je tak stav zápasu České Budějovice Mladá Boleslav stále 1-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
3: Počasí.
2: Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet, přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 21 stupni, na horách kolem 15. Vítr mírný západních směrů a biozátěž nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Krásný podvečer, jsou tu Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Jejich pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký den a v něm kromě dobrých zpráv i co nejvíc dobré hudby vám přeje Martin Šustr. Do té poslední dávky pozitiv bychom mohli přispět dnešním pořadem, který má ostatně v podtitulu Příslib nabídky hudby, kterou stojí za to poslouchat. A to, že vyšla na desce už v dávném roce 1969, na věci nic nemění. Před námi je vzpomínka na první a dost možná nejlepší desku skupiny Rangers.

Když v roce 1969 vyšlo u vydavatelství Pantone eponymní album skupiny Rangers, kapela měla za sebou zhruba 5 let existence, během nichž cizelovala svou hráčskou a pěveckou sestavu, vyhrála Portu a vydala i několik EP desek a singlů. Jakýmsi souhrnem toho nejlepšího, co bylo tou dobou u Rangers na stole, je právě deska, na jejímž obalu stojí půl tucet chasníků v mysliveckých uniformách. Šestice Antonín Hájek, Milan Dufek, Jan Vančura, Jiří Weisser, Miroslav Řihošek a Radek Tomášek hlavně díky ní a taky zásluhou koncertních vystoupení vlétla do povědomí a brzy i do velké přízně posluchačů od Šumavy až k Tatrám. Pro mnoho lidí se Rangers stali apoštoly melodické folk countryové muziky a libozvučného zpívání, kterým šperkovali jak staré americké tradicionály, tak i v té době nové moderní skladby, které se za oceánem v tomto žánru rodily. Hlavním inspiračním zdrojem pro ně byly folkové kapely New Christy Minstrels, Seekers, Brothers Four a Kingston Trio. V repertoáru se však objevovaly i countryové písničky od Rogera Millera, Stonewalla Jacksona, Merla Haggarda anebo bluegrassových Osborne Brothers. Ale nešlo o pouhé kopie. Aranže Rangers neopisovali do posledního detailu. Přizpůsobovali je možnostem obsazení, na což s dokonalým citem pro věc dohlížel především basista a kapelník Hájek. Dobře věděl, že má kolem sebe výborně nastartovanou kapelu, která má kromě ambicí i schopnosti.

něco mohl říct, to mám pořád slyšet jen dvě malý baby. Jen trnu se pak budu dělat, až ty holky začnou křičet a pro mě zkusí svoje rejdy.

Pokud se muzikanti neřídí jen kalkulačkou anebo touhou za každou cenu být ve světle reflektorů, ale mají na prvním místě lásku k hudbě, zdravou chuť a schopnosti ji předvést a taky dobrý vkus, mají šanci na to, aby jejich písničky nezmizely z paměti hned po tom, co se ty reflektory zhasnou. Podobně se dá říct, že když už si vybíráte vzory anebo skladby, co chcete hrát, sahejte po těch nejlepších anebo jinak zajímavých či nápaditých. Tohle všechno do sebe u Rangers zaklaplo, aspoň v éře, kterou můžeme nazvat jako tu zlatou. Prakticky všem písničkám, které si různě napůjčovali od původních anebo už neznámých autorů a interpretů, dokázali dát silný náboj a uvěřitelnost a na koncertech tu správnou energii. Do karet jim taky hrálo nástrojové i hlasové obsazení. Kytary se v nápaditých, přitom však přirozených aranžích proplétaly s houslemi, kontrabasem nebo flétnou a zemitý punc dávalo zvuku Rangers pro kapelu typické pětistrunné banjo. Třešničkou na dortu pak byly dokonale sladěné vokály, v kteréžto disciplíně Rangers plně využívali jak různých barev hlasů, tak i schopností všech členů zapojit se do vokální harmonie. Taková hudba moc nestárne.

0: povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Ten, kdo v písničkách příliš nemusí recitativy, prožil asi dlouhé 4 minuty, ale tak jako Mirek Černý ve svém balíčku karet, v tomto případě co by hostující hlas, byť s kapelou Rangers jinak velmi pevně svázaný a mající nemalou zásluhu na jejím směřování, to v původní skladbě The Deck of Cards dělali všichni už od konce 40. let 20. století. Tehdy s touto písní uspěl v americké hitparádě countryový hudebník T. Texas Tyler a po něm příběh mladého vojáka zatčeného a obviněného z hraní karet během bohoslužby vyprávěla celá řada dalších, více či méně slavných a převážně countryových zpěváků. Mimochodem tak děláme další čárku za převzatou píseň, kterých máme na prvním albu Rangers od zhora dolů plný tucet a plný počet. Jinak řečeno, všechno jsou to cover verze. Ale stejně jako souběžně a nedaleko od nich umně transformovali z amerických originálů do češtiny a svého pojetí bluegrassu klasické písně kolegové z Greenhorns, i Rangers přinášeli tuzemskému publiku jednu perlu za druhou. Z country a ještě víc z folku. Krásně se zpívanými hlasy, v nápaditých nástrojových aranžích a hlavně v mateřštině, což pro posluchače v časech, kdy byla výukou uznána jako jediný správný cizí jazyk pro všechny ruština, dozajista mělo svou cenu. Konečně, když zpěvákovi publikum rozumí, hned mají písničky jiný dopad. A to platí dneska úplně stejně, jako to platilo kdysi.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

Repertoár Rangers vždy tvořily tři skupiny písní. Jak už jsme zmínili, četně zastoupeny byly tradicionály, dále pak převzaté písničky, samozřejmě v obou případech s kvalitními a občas i vtipnými českými texty, a nechyběla ani vlastní tvorba, v níž vynikal především Milan Dufek a v počátcích skupiny, než z ní odešel, i Radek Tomášek. V 70. letech, kdy skupina prožívala z hlediska popularity zlaté časy, už vystupovala pod vnuceným názvem Plavci. Postupně se také začala usazovat v poloze muzikantsky suverénního tělesa, jež ví, co se posluchačům líbí a co se pro změnu nelíbí kontrolorům socialistického vkusu. Kromě toho, že se tak zvolna rozpouštělo kouzlo z časů prvních nahrávek, Rangers pod zábavnější plaveckou vlajkou vedle skutečně kvalitních a populárních skladeb natočili i spoustu vaty. Nicméně jejich průkopnické zásluhy jim nemůže vzít nikdo. Spolu s Greenhorns, KTO a o něco stranou žánrově ukročeným Spiritual Quintetem se postarali o veliký nástup původně americké folkové a country hudby na česká pódia, do rozhlasového vysílání a především do srdcí a paměti posluchačů. Kdyby na to někdo zapomněl, první album Rangers budiž stále platným důkazem. Moc rád vám ho dneska v Kulaté muzice pouštěl Martin Šustr.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození životního prostředí z nedbalosti. Česká televize urychlí plánované propouštění. V příštím roce chce díky tomu ušetřit 350 milionů korun. O odstávce tepla nebo teplé vody se obyvatelé Českých Budějovic nově dozvědí přímo z mobilu nebo e-mailu. Ráno bude ještě pršet, během dne čekáme polojasno až oblačno. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
2: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Českobudějovická teplárna spustila nový systém upozornění na odstávky a poruchy. Zákazníci se do něj můžou zaregistrovat na webu teplárny. Informaci o přerušení dodávek pak dostanou automaticky. V upozornění z e-mailu i SMS se zákazníci dozví přesně, kterých míst se odstávka týká a kdy bude dodávka obnovena. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním z rozpočtu.
1: Sport.
0: Hokejová Tip Sport Extraliga dnes pokračuje dalšími 6 zápasy úvodního kola. Zápas českobudějovických hokejistů proti Mladé Boleslavi sleduje náš kolega Pavel Kortus.
3: V Budar aréně právě skončila druhá třetina a Motor vede nad Boleslaví už 2-1. V úvodním dějství dostali jeho Čechy do vedení v přesilovce Bell. Jandrič sice po změně stran vyrovnal, ale v další početní výhodě znovu překlopil Miskyvak na domácí stranu Pour. Po 40 odehraných minutách je tak stav zápasu České Budějovice Mladá Boleslav 2-1. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Počasí.
0: Ráno bude v jihovýchodní polovině kraje ještě místy pršet. Přes den očekáváme polojasno až oblačno a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty do 21 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný západních směrů a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Auto boural na dálnici D3 u Vítína na Českobudějovicku ve směru z Prahy a taky u Hosína. A záchranáři zasahují na silnici 29 u Opařan na Táborsku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven, vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem, původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál, na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamenají svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je a jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Nikdy
1: neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako přišel jsem za Kanizou, za těma lidma, a to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme vyvěšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí. No a teď jsme roztočili tuhle tu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízela jedna kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem tý kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný o textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to? Jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bývávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste zkoušet si někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednoho zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel, říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější, ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli, to je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili, takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část.
1: Ta druhá část.
0: Jak

0: ho neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to
0: řeknu. A že působíte prostě se trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže byste byla milá.
0: To bych si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Rapplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že bych šel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník. To řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, 70. Snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka rád, aby to říká tak smutně. Tak
1: no, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože to byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na Vrchní Prchní.
1: to.
0: Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam, to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne, ale jako...
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale
0: ne?
1: Ale jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tedy během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo zainteresován.
1: Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 90-91 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to tam 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce. A to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo.
1: Ale
0: to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Favorit. Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority, tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo k sehnání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, skonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc sa viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jazdiť práve terénem nebo po silnici.
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov, i keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by se chceli vrátit na silnici nebo do města. Jinak ta městská cyklistika vám v průběhu dňa, jak se dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplně jiný pohled na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s klbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlouka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pre veľmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí být náležitě dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak jste povedali, ale je to, nebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a já vám dám do ruky dvě vzorky a můžete si vyzkoušet, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela těžké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítím.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také kolo značky Favorit, jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Triple Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Triple ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Triple. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned 2 a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Triple a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklů, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme. A i tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Míru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnou historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na Favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na Favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosáhli fenomenálních úspěchů. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole třikrát za roky 2017, 2018 a 2019 vyhrala majsterku republiky, dokonce vyhrala dvakrát švajčarský pohár. Tých úspěchů máme několik, tiež kluci na silnici a na dráze přinesli několik medailí. Tak mám z toho radost, že Favorit je opět na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál druhý ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj druhý start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát, takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už první etapou, ve které jsem se umístil na druhém místě, no a potom ve třetí etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která byla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzli, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 000 kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 000 kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na ně měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval, až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě ve městě Melbourne a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil. Nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti

na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší podsta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, ono to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slávie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mě ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednou Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdilo mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koně spřežená tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakás maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací, náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho, na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ha, víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale nač pak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat, ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou. Je na

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou.

0: soucit, politování. Aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí. I ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říká-li se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by si věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí pět krokodýlů, sedm štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky. Jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní, ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím, já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich vyproudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný. Pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnet,

nitek a kousek drátu? Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky, a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky, a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává u Plevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není. Do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém.
Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel: co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel: ty jsi šťasten. Manžel: klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje: jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje: to jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci, hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejenže všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka, letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka. Bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Mm-hmm. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě v té době.
0: Já taky ne právě, já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, přesně. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky se her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: To je důležitý, jasně, důležitý spící. Jo, a takový věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to... Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti.
0: Jiříček. Ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou...
1: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti. Jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, to byl pan Svěrák. Tam se mě líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že se zdrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, že teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakým telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler, že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl. Ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musel mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě
0: mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, já slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne?
0: Nebo vinárna? Vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě nějaké s těma cidnicama, nebo to. Já už si to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde nablízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě pak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne? Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne. Naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám číšníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom od mládí mě provází hlášky z Zimmermanova vůbec života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam se teď jakoby zastavíme v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mi ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Zimmermanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou. A opravdu to tak, tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek. Já se omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Tak... Ne, v žádném případě. Já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo. Vy jste se krásně nadechnul, tak jenom do toho. No, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám provdala do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedena nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem, nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A jsme tu kamarádku, tu Zuzku, a ona jako jedna z mála děvčat, byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince po prsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, Anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za tenhle ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Zimmerman vlastně nás provází celým životem, ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, kteří to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mě na nos, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, ale no, i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné. Mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Zimmermann, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Fenomén Zimmermann. A paní Květa ano. Je tou další, která čeká ano. na telefonu. Dobrý večer ano. přeju, Květo.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Zimmermany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Zimmermanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Zimmermanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře Zimmermanovské.
1: No, a teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Zimmermana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru Zimmermanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který... Milon Čepelka. Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Že byl úžasně sestřelej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No. To by tak možná odpovídalo.
1: No, no.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Miloň Čepelka nejvíc líbil?
1: No tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je pořád ještě nesmírně vzdělaný.
1: No, pardon.
0: Ano, ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. No. Nač ten spěch.
1: Ale... Jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné léta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Zimmermann, vše, co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Zimmermann. Takhle já rozumím kultuře, ale Zimmermany znám, jsou to moji kamarádi. No Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Zimmermann vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Zimmermannovi jsem chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Zimmermana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Zimmermann. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu Zimmermanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Zimmermann a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Zimmermann. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Zimmermannem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Zimmermann, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra. A v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Zimmermann. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on myslí, asi o mě myslel, že jsem byla ještě na pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Zimmermanna, protože jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení Zimmermannovské?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A je to škoda. Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Aramově, jak jsem bydlela v Aramově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. Hmm. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Aramově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, tak vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další Zimmermannovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu opoutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Zimmermanni třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme dopředku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby zatraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla čtvrtá fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače této fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z časopisu, z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
0: No řekl bych cimrmanovské.
1: Ano.
0: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
1: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám Dobytí severního pólu. Jdu na sever
0: a jdu na jich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
1: ano,
0: do
1: ano,
0: lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
1: No.
0: Začíná to na K.
1: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
0: No ale teda, talent máte.
1: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projdou, projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává Cirmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte? A mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, když jsem vás učil?
0: No, tak průtoková konstanta, to je jasný. No.
1: Ano, ano.
0: Petře.
1: Takže jo, a ještě prosím vás, jenom posledně, ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
0: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
1: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
0: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne a ne vzpomenout. No,
1: byla to
0: něco takového to, myslím, bylo. Ano.
1: Ta klasická obrázek té lžičky, že jo?
0: Jo.
1: Cirmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Jarida Cirmana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
0: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. záříový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější? A kterou postavu? A kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale k obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhej, Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle. Takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela. No ale museli to udělat, aby zakrátili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky, díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann dnes jako téma Noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Morku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna nás v Rokycanech, v Sokolovně. Už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se tu na sebe do nájich, jo.
0: Dobití severního pólu Čechem.
1: Dobití severního pólu. Já jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mala. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jo. Jedno z půvabných míst je rozhledná nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednou i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho vynálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždily všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: se ptám... Mám mlčí postavu, takže jsem to ani moc neviděl, když jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak možná jsem to zaregistroval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no, řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni? Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ne. Jenom ten humor, jo, Smoljaka, Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu nejznámější Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i nežijící prostě fenomény Česká. Prostě to je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Používám tu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru, jak tam věší z těch uhlíků z CPC.
0: Teď se vám teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch úplně třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Litáku. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano.
0: Ano.
1: je to prostě humor, na všechny humory, to je
0: prostě. V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Myslím, žádný
0: znalec, ale vnímu to. Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se daří.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti, jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadel a to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, kruciál, co tohleto je, když jsem nikdy... Teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No, nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo táda od toho Svěráka. A teďko já říkám, no co to je krucinál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. A teďkon jsem, ve škole jsme se neučili, že nějaký takovejhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak, jako neřekli to vro vždycky, jako jo, no ale to jsme byli až na severní pol a ještě další, to jsem jako potom už jako jít taky viděla a hromadě jsem to slyšela v tom rádiu, jo, ale jenom jsem nevěděla, od koho to je, no. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouby, no a někdo ne, no. Takhle bych to viděl.
1: Ale jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci. No, takže takhle, no.
0: To chápu. No, paní Evo, viděla jste někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Teď si to nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: ne,
0: pohádkou?
1: Ne, pohádka to nebyla.
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani švestka v tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak, to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale no. To nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: No, to bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: No tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: se pěkně. Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takovej ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Mějte se hezky. Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše: Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Járou Cimrmanem.
1: Kterou hru máte v podání souboru divadla Járy Cimrmana nejraději?
0: Hospodu na Mítince.
1: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
0: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
1: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
0: určitě,
1: které Cimrman věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
0: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
1: Díky a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naschle.
1: Fenomén Cimrman jako téma noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanwaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá.
1: Soňo,
0: už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Zimmermann. Jo?
1: A byla samozřejmě, jistě, že. Já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Zimmermanna Zábřeh. Mm-hmm. A jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Zimmermanni vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Zimmermann už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Zimmermanna. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarov lidi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Zimmermanna. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Zimmermann vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Zimmermann žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravej.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No
1: tak. Tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Zimmermanna ze Zábřeh. Jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano. My chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což bude bohužel za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Zimmermann a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svirák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono, šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. On teďko nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teďko je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla, jednou na východ a jednou jako to na sever.
0: Na sever, na jih, takže dobití severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluju naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaník.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teďko prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No takhle indisponován, co se dá dělat, no. Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: My jsme tomu nevěřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když už tady byla anglicky zpívaná písnička, byl to Barry Manilow, který vám takřka v závěru Noční linky zpíval, tak musím říct, že je mi moc líto v té cílové rovince dnešního dvouhodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No, tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, ano. Hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali.
0: Ano, ano.
1: Velice blízko. Uh-huh. A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě, tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká té uvaděčce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se.
0: Pustili
1: povedlo
0: vás,
1: se,
0: takhle.
1: Pustili mě samozřejmě. Seděl jsem na balkoně v první řadě mezi sedadlem, mezi těma řadama a bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ve všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik a samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu, to je, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako se měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase
1: taky,
0: někdy
1: Borku.
0: Naslyšenou.
1: Jo, jo, mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za Noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce,
0: no.
1: O fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v Noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitánčik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Hašti svíčka,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrobím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: A druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam,
4: mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Podvečer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
7: Vítejte, vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
7: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
7: Stydí se.
4: Nestydím.
7: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Co pak to je, tak, modříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
9: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A čí pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
9: Jako rosnička, jako žluna.
7: To ne. Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
7: Ani to radši nevyslovuj.
10: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
7: Radši nevzpomínat.
10: Pán Bůh vás ochránil, k modřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych ji... A nebo...
9: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se, nemáš čím.
9: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
10: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
9: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
9: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá,
5: ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem lezeš kvírou v okenici?
9: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč? Proč musíme?
8: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
8: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
8: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotřička. Oni se zachumelili.
8: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, vonavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
11: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
8: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
8: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni, neboj.
12: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světýlko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžové.
10: A pěkně jasné.

0: jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les.
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku.
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak ta?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne. Budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: A všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada.
3: Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo

jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán, kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán, král Mňour první.

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
2: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové, pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: To je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour. Protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
7: Jú, kluci, za chvíli zvoň. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy
9: tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme si ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl... Co nás chtěl?
3: Sežrat.

0: A ne lov?
1: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
0: Jak zmocníme?
1: Prostě ho lapnem.
2: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
3: A musel do nemocnice, to by bylo.
0: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
3: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
1: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
4: Teď paní zahrada vrzne brankou.
5: Vrzu.
4: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure mňoure. Nic.
1: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když tu není?
4: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
6: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější. Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste, dej více. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo, ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb. A že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáh do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi? Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel po čuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už sní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného koloucha. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč. Ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hora ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, ne, ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak, jen tak. Začali zvonit, na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl.
4: Maličký námořník krabičce odmítla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.